0: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než jednu hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
1: V čase ekologického cestování vlakom působí let mezi Prahou a Bratislavou jako neprávě logický či ekonomický krok. Toto spojení už fungovalo takmer 100 rokov a bylo viackrát zrušené, definitivně před 7 rokmi. Keďže dotované lety mezi Bratislavou a Košicami mají velký úspěch, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysokorýchlostná železničná trať, vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Baolko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Maďarské stíhačky s Gripen vzletly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme oblačno i zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

tvářích, co jich očekává. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

zu sehr.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí hub, která místy dosahuje až 50%. Podle Mikološky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky, no a ve městech pečárky. Poslanec za motoristy Filip Turek při svém prvním sněmovním vystoupení ostře kritizoval unijní ekologickou politiku. Jejíž klimatické cíle přirovnal ke komunistickým pětiletkám a označil je za cílenou destrukci. Kvůli údajným hrozbám z Bruselu ohledně zablokování dotací nakonec nepředložil svůj pozměňovací návrh k novele stavebního zákona. Ten měl obcím umožnit regulaci vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón. Jeho slova o nefunkčním zeleném biznisu vyvolala ostrou debatu. Zatímco zástupci Pirátů a Lidovců obvinili Turka ze lží a upozornili, že odmítání obnovitelných zdrojů poškozuje českou ekonomiku. Poslanci z ODS a ANO mu dali částečně za pravdu s tím, že přílišný tlak na bezuhlíkovou energetiku ohrožuje konkurenceschopnost těžkého průmyslu. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
2: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z předválečné doby.
1: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí 3x denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
3: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10:30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně, víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista plzeňském a bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachovsko.
1: Majitelé prvoligového fotbalového klubu Slovácko reagovali na veřejnou výzvu svých nejvěrnějších fanoušků k prodeji týmu. Oznámili, že se jednáním o vstupu nových silných a důvěryhodných investorů nebrání. Akcionáři Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Pavel Buráň zároveň zdůraznili svou odpovědnost za stabilitu klubu, který po úspěšných letech v evropských pohárech pod trenérem Martinem Svědíkem v uplynulé sezóně zachraňoval ligovou příslušnost až v baráži. Příznivci z fanouškovského kotle vyhlásili současnému vedení ztrátu důvěry, vadí jim také čerstvý odchod trenéra Romana Skuhravého do Baníku Ostrava. Vedení klubu v prohlášení upřesnilo, že o pokračování spolupráce se Skuhravým mělo jednoznačný zájem. Kouč se sám rozhodl přijmout jinou profesní nabídku. Čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě pak až 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splach.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc.

0: pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
1: To se mi líbí.
0: Odpoví.
1: Napílá ti sluší.
0: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. Pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od pěti vysílají Klára Šedová a Honza Deník.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na začátku zpráv na Impulzu zdraví Honza Varga. Rozsáhlý požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Zničil budovu i uskladněný materiál. Hasiči, kteří ještě pozdě večer zasahovali na místě, vyhlásili ve Strojírenské ulici druhý stupeň požárního poplachu a po 8 hodině večerní potvrdili lokalizaci ohně. Incident na ploše zhruba 2400 metrů čtverečních se obešel bez zranění. Chemická laboratoř ale v ovzduší průběžně měří množství škodlivých látek a vyšetřovatelé zatím nestanovili přesnou příčinu vzniku požáru. Z největšího důlního velkostroje v Česku je hromada šrotu. Přímo v lomu ČSA odstřelili jeho montážní jeřáb a výložník. Detonace zpřetrhaly lana a části rypadla se zřítily. Může tak pokračovat jeho likvidace.
4: Jsme asi 150 metrů od rypadla. Technický vedoucí odstřelu Petr Mikula mi popisuje přípravy.
5: To nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat, ten Semtex a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačka.
4: Odstřel probíhá na 2 detonace. Ta první uvolnila jeřáb zavěšený na hřbetu konstrukce.
5: Krásně se to rozjelo, spadlo na zem.
4: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
5: Na výložníku bylo 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít přezat.
4: Všechno dopadlo podle plánu, alespoň podle technického ředitele ze severní energetické Petra Procházky.
6: Pohyblivé části, které jsme potřebovali dostat na zem, tak jsou na zemi. Postupně se bude rozebírat ze zadní a střední části, tak aby pořád ten stroj byl vyvážený.
4: Demontáž bude trvat skoro celý rok. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Slovensko se spolu s Českem snaží oživit leteckou linku mezi Bratislavou a Prahou. Let by trval méně než 1 hodinu. Odborníci jsou ale většinou proti.
7: V čase ekologického cestovania vlakom pôsobí let medzi Prahou a Bratislavou ako nepráve logický či ekonomický krok. Toto spojenie už fungovalo takmer 100 rokov a bolo viackrát zrušené, definitívne pred 7 rokmi. Keďže dotované lety medzi Bratislavou a Košicami majú veľký úspech, po ich vzore by prežila aj linka do Prahy. Ak sa však dobuduje vysokorýchlostná železničná trať, vlakom by cesta medzi oboma mestami trvala len 2 hodiny. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Maďarské stíhačky s Gripen vzlétly k dopravnímu letadlu Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, které po vstupu do tamního vzdušného prostoru nenavázalo kontakt s řízením leteckého provozu. Vojenské letouny ze základny Kecskemét izraelský stroj vizuálně identifikovali a doprovodili ho k maďarským hranicím, poté co posádka spojení s pozemní kontrolou úspěšně obnovila. O incidentu informoval také maďarský premiér Péter Maďar. Čekání fotbalových fanoušků je u konce, mistrovství světa začalo. Program otevřelo úvodní utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Zápas skončil 2-0. Nad ránem startuje v soutěži i český tým, který se v Guadalajaře od 4 hodin utká s Jižní Koreou. Čekáme oblačno i zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude během dne se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku můžeme očekávat hlavně odpoledne přehánky. Naměříme od 13 do 18 stupňů na východě až do 20. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Už rostou, ale jen někde. Po vlně dešťů zažívají někteří čeští houbaři úspěšné dny. Situace v lesích je ale velmi regionální a závisí na lokálních srážkách. Zatímco z Krušných hor, Táborska, Olomoucka nebo okolí Vysokého Mýta lidé hlásí plné košíky, oblasti jako Teplicko, Žatecko, Zlínsko nebo okolí Lysé nad Labem, kde tolik nepršelo, nabízejí zatím jen slabé úlovky. Houbaři se navíc potýkají s vysokou červivostí hub, která místy dosahuje až 50%. Podle Mikološky Terezy Tejklové v současnosti rostou hlavně hřiby dubové, kováře, křemenáče, kozáci, holubinky, muchomůrky, růžovky, no a ve městech pečárky. Poslanec za motoristy Filip Turek při svém prvním sněmovním vystoupení ostře kritizoval unijní ekologickou politiku. Jejíž klimatické cíle přirovnal ke komunistickým pětiletkám a označil je za cílenou destrukci. Kvůli údajným hrozbám z Bruselu ohledně zablokování dotací nakonec nepředložil svůj pozměňovací návrh k novele stavebního zákona. Ten měl obcím umožnit regulaci vzdálenosti větrných elektráren od obytných zón. Jeho slova o nefunkčním zeleném biznisu vyvolala ostrou debatu. Zatímco zástupci Pirátů a Lidovců obvinili Turka ze lží a upozornili, že odmítání obnovitelných zdrojů poškozuje českou ekonomiku. Poslanci z ODS a ANO mu dali částečně za pravdu s tím, že přílišný tlak na bezuhlíkovou energetiku ohrožuje konkurenceschopnost těžkého průmyslu. Prezident Pavel odstartoval soutěž veteránů 1000 mil československých. Na start závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se postavilo 130 historických aut. Z toho více než polovina je od českých výrobců. Pro prezidenta Petra Pavla je akce srdeční záležitostí z mnoha důvodů.
2: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z předválečné doby.
1: Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster od téže značky, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschenreuth.
3: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně. Víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista plzeňském a bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachovsko.
1: Majitelé prvoligového fotbalového klubu Slovácko reagovali na veřejnou výzvu svých nejvěrnějších fanoušků k prodeji týmu. Oznámili, že se jednáním o vstupu nových, silných a důvěryhodných investorů nebrání. Akcionáři Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Pavel Buráň zároveň zdůraznili svou odpovědnost za stabilitu klubu, který po úspěšných letech v evropských pohárech pod trenérem Martinem Svědíkem v uplynulé sezóně zachraňoval ligovou příslušnost až v baráži. Příznivci z fanouškovského kotle vyhlásili současnému vedení ztrátu důvěry, vadí jim také čerstvý odchod trenéra Romana Skuhravého do Baníku Ostrava. Vedení klubu v prohlášení upřesnilo, že o pokračování spolupráce se Skuhravým mělo jednoznačný zájem. Kouč se sám rozhodl přijmout jinou profesní nabídku. Čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách to bude se slabým deštěm, na Moravě a ve Slezsku se objeví hlavně odpoledne přehánky, naměříme od 13 do 18 stupňů, na východě pak až 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
4: Klára Šedová
5: a Honza Daněk.
4: Vaši ranní společníci, sledujeme fotbále. Dnešní Korea Česko 0-0, to jen pro ty, kteří nejsou u televize. A dneska se ptáme, jestli klejete za volantem. Kdo je anděl a kdo ďábel, zjistíme v ranním tématu.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Miláčko, jak ses vyspinkala dneska?
1: Ale jo, šlo to.
0: Těšila ses na pátek jako malej.
1: Já na pátek, strašně moc, to je můj nejoblíbenější den.
0: Souhlasím s tebou naprosto.
2: S Impulzem na fotbal.
0: Posloucháte Impulzovi, vaše rádio rodinka začala vysílat. Česko po 20 letech bojuje na fotbalovém mistrovství světa. První skupinový zápas proti Jižní Koreji před chvílí vstoupil do druhého poločasu. Skóre ukazuje, Tomáši potvrdí 0-0, sleduje to taky u našich kolegů na iDNES.cz. A kromě obvyklého ranního týmu se dneska s radostí přivstal i reportér Tomáš Zemánek. Dobré ráno.
3: Hezký den. Z kraje první půle jsme ustáli silnou pasáž Korejců, aby se pak držení míče vyrovnalo. Co je ale podstatné, brankář soupeře má zatím pohodu a Čechům se nedaří dostat do hry Patrika Šika. Oproti tomu soupeř už svou hlavní hvězdu zkušeného útočníka Sona zapojuje a dokázal i ohrozit branku. Trenér Miroslav Koubek mnohé překvapil zapojením středopolaře Alexandra Sojky nebo levého kraje Jaroslava Zeleného. Jinak je jeho výběr podle očekávání. Mimochodem, Koubek se s úvodním hvizdem stal historicky nejstarším koučem v historii mistrovství světa a tenhle titul by mu měl vydržet 2 dny, než ho překoná ještě starší Dick Advokát na lavičce Kuraká.
1: To my viděli jsme Pavla Šulce převlékat roztržený dres. Řekl bys, že je to zatím boj?
3: Boj rozhodně. Češi zatím válčí spíš v obraně, kde jsme viděli pár povedených zákroků. Je to ale boj i s tolik skloňovanou nadmořskou výškou. Hraje se skoro v 16 stech nad mořem a snad žádný televizní komentátor ani expert se nevyhnul hodnocení, že je to na našich hráčích vidět. Není to zdaleka jen o větší udýchanosti, ale je prostě možné, že občas vypoví službu i fotbalová technika. Korejci mají oproti Čechům tu obrovskou výhodu, že v Guadalajaře už delší dobu trénují a měli by být aklimatizovaní.
0: Zápas Česko-Jižní Korea pokračuje, s mistrovstvím světa ve fotbale se opět přihlásí náš reportér. Posloucháte Impuls, krásné dobré ráno.

0: Dneska se vás ptáme, jestli jste anděl nebo ďábel za volantem, jestli klejete a jestli máte nějaký trik, jak se uklidnit, když vás někdo rozčílí. Takže ozvat se můžete nám přes WhatsApp 605 222 007 hlasovkou i textovkou.
1: A k tomuhle dopravnímu tématu se geniálně hodí i písnička Na cestu. Přesně. No řekněte, mohli bychom mít něco lepšího.
0: Ne?
1: Jedete kamkoliv, čímkoliv, napište nám právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zpříjemníme cestu, samozřejmě, jak už jsem říkala, ať už je odkudkoliv, kamkoliv, anebo čímkoliv. 605 222 007 a jedu.
0: Voláme vám zpátky ze skrytýho čísla, berte to, díky, krásné dobré ráno.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A za chvilku už dopravní servis.
3: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
4: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: dřív než ostatní.
1: Češi vedou, skóre fotbalového zápasu s Jižní Koreou otevřel po dlouhém autu hlavou kapitán Ladislav Krejčí. V prvním zápase mistrovství světa je skóre v 63. minutě 1-0.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Příjemné ráno všem. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor si dávejte na D5 se cestou z Plzně do Prahy. Na 26. kilometru bouralo nákladní auto s dodávkou. Zatím se jede bez kolon. A na D35 se na 289. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy srazila dodávka srnu. Projíždějte prosím kolem opatrně. Z dopravy je to všechno. Holka vedem 1-0. Takový radost.
3: No jupí!

0: písnička Na cestu, na Impulzu vám tu cestu prostě chceme zpříjemnit a zavolali jsme Radkovi. Radku, krásné ráno.
1: Hezký den.
2: Krásné dobré ráno.
0: Odkud kam jedete?
2: Teď jedu z Ostravy, zrovna jsem v Opavě a směrem na Krnov.
0: A co tam budete dělat?
2: Vezu zboží.
0: Jo, a co pak?
2: Takové designové tkaníčky, lacetky. Rozvážíme.
0: Ale to zní hezky. Designové tkaníčky. Já jsem si zrovna nedávno pořídila nové tkaníčky do bílých tenisek a vypadají moc hezky. A mají taky korálky a takový cinkrlátka a různý věci?
2: Ne, ale jsou dělané z takového speciálního bavlněného popelínu a mají krásné vzory.
1: To by se možná snad i líbilo i mně. Já si kolikrát říkám, jak jsou ty tkaníčky nekvalitní a fádní. Jak se směje Radek, hele. Radek cejtí kšeft.
0: Dvoje tkaníčky na Prahu 5.
1: Ne, v pohodě úplně, Radku. Jak se jinak máte, jak žijete?
2: Ale jo, super, svítí sluníčko, takže krása. Malý provoz zatím, žádná bouračka, paráda.
1: Ano. Jaké máte plány na víkend?
2: Na víkend? Budu vyzvedávat hlavně syna, protože budu mít po maturitním večírku, takže to je můj hlavní plán, být připraven na odvoz.
0: Hustý.
1: To jste skvělej rodič, naprosto. My se dneska ptáme, jaký jste za volantem, jestli ďáblové nebo anděle, jestli klejete, jak to máte vy? Nějaký mix toho, co jsem...
2: Vzhledem k tomu, že řídím hodně, opravdu hodně, těch 10 až 15 tisíc kilometrů měsíčně, tak občas zakleju, protože samozřejmě ne všichni jsou profíci v uvozovkách a vyvádějí na cestách hlouposti.
1: To máte pravdu, v dnešní době si člověk vlastně potřebuje ulevit a když je v tom kokpitu v autě sám, to z něj vypadávají slova, která skoro ani předtím neznal. Souhlasím s váma. Podobně jako Radek, můžete, milí posluchači, na dnešní ranní téma odpovědět i vy. Co vám zahrajeme? Večírek Sagvana Tofiho nebo skupinu R.E.M., Petra Kotvalda, Terezu Maškovou?
2: Jestli můžu, tak R.E.M., pokud tam nemáte třeba něco od Stinga.
1: Helete, Losing My Religion, tady mám od R.E.M., zrovna teďka to nedávno, myslím, viděl jsem u někoho na Instagramu, že Klárka to postovala, Michaela Starka z nějakého... A nebo Stinga, já ho miluju Stinga teda, mimochodem, já byl i na koncertě, on je výborný chlap, který se drží už hromadu let, a když byste mi dal chviličku, tak já bych ho možná našel, a kterou máte rád od Stinga?
2: V podstatě úplně všechny. Jo, Fields of Gold je úplně pro mě úplně
1: špička. Když jste mluvil o těch polích, tak si dáme Fields of Gold a basta jenom pro vás prostě, jo?
2: Pecka, díky moc.
1: Máte jim, mějte se hezky,
0: Radku,
1: vy taky.
0: Radku, šťastnou cestu a naslyšenou.
2: Jo. Díky, naschle.
3: Písnička na cestu.
1: Speciálně pro Radka, který veze tkaničky, designové tkaničky. Fields of Gold od Stinga. Krásné dobré ráno vám přeji, Klárka Zonzou.

0: postupně zeptají, komu to hrají Sting u Impulzový.
1: Dnes bude jasno až polojasno s deštěm a nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20. Aktuálně nám píše z Helenka z Vizovic, že tam je polojasno a 8 stupňů. V Mimoni pouhé 4, napsala Mirka, a Rudná pod Pradědem taky hlásí 4 stupně a víme to díky Pepovi. Děkujeme za to, počítejte tedy s tím, že rána jsou chladná a pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Po velmi dlouhé vášnivé noci si on všimne fotky na jejím nočním stolku. Tak se tam překutálí a kouká, to je tvůj manžel? Ne, to není můj manžel. To je tvůj přítel na té fotce? Ne, to taky není můj přítel. Tak je to tvůj otec nebo tvůj bratr? Ne, ani to. Tak kdo to je? To jsem já před operací.
4: Minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Naši fotbalisté nastoupili do úvodního utkání na mistrovství světa v Americe proti Koreji. Ve druhém poločase je zatím stav nerozhodný 1-1. V Havlíčkově Brodě hasiči likvidují požár haly s plastovými výrobky a kartony. Veterinární správa zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Americký prezident Donald Trump odvolal noční údery na Irán, které oznámil jen o několik hodin dříve. A kanoista Fuxa se na mistrovství Evropy vyjel dvě finále, na pětistovce uspěl kajakář Dostál.
5: Takže prvního gola jsme vstřelili my, pak to Korejci vyrovnali, jsou urputní, že jo, oni to jen tak nenechají. A dál sledujeme zápas i pro ty z vás, kteří nemohou být třeba u televizních obrazovek. Klárka Šedová, vaši ranní společníci, dneska s ranním tématem.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Jste za volantem anděl nebo ďábel? Rozebereme i z Bubu už za chvilku.

0: Příjemné ráno, dnešní ranní téma je o nebezpečné rychlosti. Ptáme se vás prostě jednoduše, co je a co už není nebezpečná nebo bezpečná rychlost. A to jak v té dolní hranici, tak v té horní. Klidně se můžete zamyslet a zavolat nám svoji zkušenost i názor, kde se v České republice jezdí nejrychleji. 605 222 007 to je náš WhatsApp a nebo použijte také aplikaci Rádia Impuls. Jinými slovy, jaké jedno slovo by vás vystihlo za volantem? Co Zuzka Bubílková?
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, z mého pohledu opatrný. Ti ostatní, co jedou za mnou a nemohou mě předjet, by mě hodnotili úplně jinak. Jednou jsem dostala pokutu za rychlou jízdu. Syn otevřel šampus, prý já a pokuta za rychlou jízdu je podobný zázrak, jaký se stal v dějinách jen jednou a vyšla po něm hvězda nad Betlémem. Pak se ukázalo, že to bylo u školy, kde dali ceduly 30 km/h hodině a já jsem jela 40, takže na oslavu rychlosti to nebylo.
1: A vynadal vám někdo za to, jak jezdíte?
2: Jednou jsem jela na vystoupení svým autem. Pršelo, byla mlha. Po odbočení z dálnice jsem se dostala na úzkou silnici, kde nebylo možné předjíždět. Najednou za mnou řidič blikal, troubil, ťukal si na čelo a tak jsem odbočila k pumpě. On za mnou vyletěl z auta, řval, jak to jedeš, krávo, děláš rekord o nejpomalejší jízdu. Podívala jsem se na něj a zahlásila, já jsem jenom přizpůsobila svou jízdu stavu vozovky a svému pocitu bezpečnosti. Kopl mi do kola a vyrazil od pumpy jak závodník. Před časem jsem byla na semináři o bezpečnosti dopravy, kde se rozebírali i příliš opatrní seniori za volantem a že by se měli víc trestat. Tak jsem se zeptala, a kolik pokut za pomalou jízdu jste už udělili? Odpověď zněla, víte, to je těžké, seniori tvrdí, že jen přizpůsobili rychlost stavu vozovky a svému pocitu bezpečnosti a na to nemáme argument. Takže asi se budeme muset na silnicích tolerovat. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Dostala se někdy pokutu za pomalou jízdu?
1: Za pomalou jízdu jsem pokutu nedostala.
0: Ani já ne. A mám položit i tu druhou otázku, nebo to bude?
1: Ano, za rychlou jízdu jsem pokutu dostala.
0: Ano, já jsem nedávno dostal pokutu za překročení rychlosti o 1,5 kilometru.
1: Fakt jo? 700 pade?
0: Ano, to je pražská taxa.
1: To znám.
0: Obvyklá pražská taxa. Hlavně, když to trošku rozjedeš v tunelech, kde ti blikne 50, jinak tam bývá 70, oni to mění, že jo? Jak jste na tom vy, klidně se můžete ozvat. Nechte nám zkaz 605 222 007.

0: za 3 minutky, 6:15.
1: S impulzem na fotbal.
2: Tady je Tomáš Zemánek, sledujeme fotbal a Jižní Korea jde do vedení 2-1. Češi v prvním zápase mistrovství světa prohrávají a do konce základní hrací doby zbývá 6 minut.

0: Vítejte u Impulzových, krásné ráno, Jižní Korea, Česko 2-1, jsou bez otáčí, blízko vyrovnání byl Hložek. Dále sledujeme zápas, který pro naše otevírá světový fotbalový šampionát. Posloucháte Klárku s Honzou, krásné ráno.
1: V pondělí bude na Impulzu koncert. Představte si, že živě dorazí do studia mezi 8 a 9. Marek Ztracený zaspívá, zahraje, no a taky rozdá pár lístků na Letenskou pláň. Jestli ještě nemáte a plánovali jste, že vyrazíte, dobře poslouchejte v pondělí Impuls, určitě se to vyplatí.
0: Já jsem se doslechl, Klárko, jedna zákulisní informace, že těch vstupenek snad bude mít až 20? Což je hodně dobrý, to není jedna na hodinu, jo lidi? Takže to bude velká show a vy se nezapomeňte nasnídat s Markem Ztraceným v pondělí ráno společně s námi.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Ještě než se ozve pan profesor, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, krásné ráno. Silnější provoz vidím na příjezdu do Brna po D1 směrem z Prahy. Profici z Global Assistance hlásí nehodu autobusu na Třebícku před Sedlcem směrem z Vícenic u náměště. Na D11 se na 8. kilometru ve směru do Hradce stojí poruchaný osobní auto a nepojízdná dodávka překáží na D8 na 33. kilometru ve směru do Prahy. No, s tím je to poměrně klidný, ale člověk mi neřekl, kdyby to sám neskusil, kolik je aut na třeba dálničních tazích mezi 5. a 6. takhle brzy ráno. Ať už jste kdekoliv, vždycky to můžete nahlásit Impulzovým. A to jednoduše přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou jízdu vám všem.

0: jsem si vzpomněla na písničku Golden Kids, jak zpívají Časy se mění. Mm. Protože jak přijde pan profesor a tohle to bude zkoumat, jo, tak i vlastně tenkrát se ty časy měnily. Pojďte si to zopakovat, krásné ráno.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes se v dějepise vrátíme až k samým počátkům lidstva do pravěku. Ano, učivo 6. třídy základní školy. To zvládnete levou zadní. Doba kamenná. To je čas lovců mamutů nebo třeba havranpírka, ale mě dnes zajímá, jak to bylo dál. Jak se jmenuje období po době kamenné? Zapátrali jste v pravěkých znalostech základky a přišli na to, že dobu kamennou vystřídali časy kovové? Správně. Doba bronzová a později železná, kdysi dávno předcházely naší době digitální. Ale už je to fakt dávno. Zhruba 4000 let před naším letopočtem. Mrknout na její pozůstatky můžete třeba o prázdninách v Archeoparku v Moravském Pavlově. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: dřív než ostatní.
1: A dneska bude jasno až polojasno s deštěm a nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10.

0: Volal údery na Írán. U zpráv v 6 vás vítá Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Česko vstoupilo do fotbalového mistrovství světa prohrou. Během utkání s Jižní Koreou se živě hlásil reportér Tomáš Zemánek. Opět dobré ráno, Tome.
2: Hezký den. Zápas střídal pasáže vyrovnané hry a korejské převahy. Patrně se projevila soupeřova lepší aklimatizovanost v prostředí nepříjemné nadmořské výšky a dopředu jsme byli méně nebezpečným týmem. Nekompromisní hlavička Ladislava Krejčího z 59. minuty sice po dlouhém autu vybojovala vedení, soupeř ale za chvíli spravedlivě odpověděl a 10 minut před koncem základní hrací doby ještě urval své vedení. Dlouho to vypadalo aspoň na remízu, která by pro postupové šance ze čtyřčlenné skupiny byla velmi důležitá. Takto Čechům nezbývá, než si jednoznačně poradit s outsidery z Jihoafrické republiky, s nimiž se utkáme ve čtvrtek. V sestavě jim navíc budou chybět dva hráči, kteří si z úvodního zápasu šampionátu proti Mexiku odnesli červenou kartu. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: V Havlíčkově Brodě mají hasiči plné ruce práce. Od včerejšího odpoledne likvidovali požár haly s plastovými výrobky a kartony. Na místo dorazilo několik jednotek hasičů, včetně jednotky správy železnic a podnikových hasičů společnosti Čepro. Podle havlíčkobrodského starosty Stejskala nejde s největší pravděpodobností o požár nebezpečných chemických látek. Přesto na místo povolali specializovanou jednotku z lázní Bohdaneč. Oheň mají hasiči dohašovat do dnešního rána. Předběžná škoda je vyčíslená na 350 milionů korun. Americký prezident Donald Trump odvolal noční údery na Írán, oznámil je přitom jen o několik hodin dříve. Zdůvodnil to zásadním pokrokem v jednání a schválením klíčových bodů dohody mezi Spojenými státy a Íránem všemi dotčenými stranami. Írán oficiálně dohodu nepotvrdil. Íránská armáda krátce po začátku posledních amerických útoků oznámila, že zcela uzavřela Hormuzský průliv a zasáhla dvě lodě, které se snažily úžinou proplout. Washington ale informaci o uzavření úžiny označil za nepravdivou. Trump při oznámení odložení úderu uvedl, že Spojené státy udrží svou blokádu Hormuzského průlivu, dokud se tato transakce dokončí. Pražský vrchní soud rozhodne o odvolání soudkyně Helky Lacinové. Ta je ve funkci předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Její odvolání navrhla v kárném řízení šéfka krajského soudu v Ústí nad Labem. Soudkyně podle ní opakovaně zasahovala do kauz, které neměla na starosti. Lacinová s tím nesouhlasí, její právní zástupce označil kárný návrh za účelový. Dárců krve ubývá. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění.
4: Klárka Šedová.
5: Honza Daněk.
4: A taky vaše rychlost. Někdy nebezpečná, někdy příliš pomalá. Jste anděl nebo ďábel za volantem. Všechno dneska rozebíráme a zjišťujeme. Tak se připojíte do ranního tématu a napište taky svoji zkušenost. Hned jsme u vás.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Dobrý den, nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. To je realita českých silnic, tak co? Co vy a pokutky za rychlé jízdy nebo pomalé jízdy? Jak to má s pokutama naše posluchačka Katka?
1: Tak já jsem pokutu za rychlou ani pomalou jízdu nikdy nedostala, ale pár pokut za parkování jsem měla. Bydleli jsme v jedné takové ulici, kde vůbec nebyla možnost parkovat, teda hlavně po odpolední. Tak jsem to tam vždycky švihla na trávu, no a ráno jsem tam měla pokutu, takže bydleli jsme tam asi rok a jestli jsem dostala, tak 15-20 pokut určitě.
0: Jejky!
2: Jste anděl anebo ďábel za volantem? Na to odpovídá posluchačka Iva, která píše, že je anděl s ďáblem v těle. No tak to mě
3: nepřekvapuje. Ahoj, já sice moc nejezdím, nebo nerad jezdím, ale musím jezdit. Občas si taky zakleju samozřejmě a někdy hodně, ale hlavně všem šťastnou cestu. Zdravím všecky ty mezikusy mezi volantem a sedačkou, ať jsou na sebe opatrný, ať si zaklejou, ale hlavně ať všecky dojedou v pořádku.
0: Martin to nahrál moc hezky. Mezikus mezi volantem a sedačkou.
2: Taky se říká, že člověk jezdí jako Fittipaldi, tak jezdíte jako Fittipaldi. To mě zajímalo.
0: Už jste dostali pokutu za rychlou nebo pomalou jízdu. Klejete za volantem, ptáme se vás dneska. Jste anděl nebo ďábel za volantem a vypadává z vás slova, která byste nikdy v životě jinak nevypustili. Ozvat se nám můžete přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem. Naše číslo
2: 605 222 007.
0: 9 minut po 6. hodině. Páteční Klára s Honzou. Krásné dobré ráno vám přeji Impulzovi. A pozor, v éteru, ve vzduchu je cítit 100 000 korun.

0: 2.
1: Halo, tady Impulsovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Je to paní Hedvika?
1: Ano.
2: A my jsme Klára. A my jsme Klára a Honza, dobrý
3: Hedviko,
2: den.
3: Hedviko, krásné ráno. Probudili jsme vás, nebo už jste byla vzhůru a čekala, až zavoláme?
1: Probudili.
3: Je, to je dobrý, že jste to měla v hlavě.
2: Budeme... Prosím? Je fajn, že jste měla v hlavě výherní heslo a řekla jste ho.
1: Ano.
2: Super. A dáme tam víc, nebo si necháte 10 000? Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: A víte, že vám tam může spadnout smolík, jo?
1: To vím. No, tak doufám, že zrovna ten nespadne.
2: No tak, ale stát se to může. Takže jste připravena na hru. Kdo bude točit kolem? Paní Šedová, pan Daněk?
1: Kdo je blíž polu?
2: Paní Šedová.
1: Ano, prosím.
3: Tak já jdu
1: prosím,
3: na to.
1: Paní Šedová.
2: Jdeme. 3, 2, 1. Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme. Tentokrát se nám to rozjelo docela rychle. Teď jsme kolem Betano jackpotu a Klárka vám vytočila. Milá paní Hedviko, hádejte kolik? 3násobek. Blahopřejem.
1: Wow.
3: No, Heduš, 3násobek, to znamená krásných 30 000 takhle při pátku. Kde jinde vám to daj?
1: To je paráda.
3: Jo.
1: Mockrát děkuju.
2: No nemáte za co.
1: Mockrát děkuju.
2: Paní Hedviko, odkud jste? Z kterého kraje?
1: Z Brna.
2: Přímo z hlavního města Jižní Moravy.
1: Hlavní město Jižní Moravy.
2: Jihomoravská metropole, Brno, ano. Město neskutečný. No tak si to tam parádně užijte, těch 30 000.
1: Mockrát děkuju a mějte se hezky.
2: Mějte báječně, ahoj. Paní Hedvika vyhrává 30 000 korun v Halo, tady Impulzovi.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Esa.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemný den, Impulzáci. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 před Brnem směrem z Prahy, kde vázne provoz mezi 178 a 196 kilometrem. Nehoda osobáku s autobusem překáží na výjezdu z Mohelnice směrem do Zábřehu. Na trase z Liberce do Turnova u Paceřic havarovalo nákladní auto a následně skončilo příkopu. Kolona tam zatím není. A nehody jsou taky v Praze na Kamíku, Velhodské ulici nebo na Orlicko-Ústeckou v Žamberku v Klostermanově ulici. Víte opatrně, kdybyste měli doplňující info, jsem s ním.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Co myslíte, co je náš zuřivec, anděl nebo ďábel za volantem? No dneska bude ďábel, protože se rozhodl, že se zúčastní rally Hustopeče. Aleši, dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Tak Impulzovi krásné dobré ráno z okolí Hustopečí. Tady se pojede teď o víkendu a slyšíte už teďka ty zvuky těch autáků speciálou na rally. 21. Agrotech Petronas Rally mezi Vinohrady 12. až 13. červen 2026. No a já jsem tady v zázemí Agrotech Škoda Rally týmu. Posádka Jan Kopecký, Jiří Hovorka, vůz Škoda Fabia RS Rally 2. Tak se na ně jdem podívat na kluky, protože teďka přijeli z prvního tréninku takovýho tady. Honzo, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Auto bylo velmi rychlé, tady jako na, řekněme, na heverech, je zvednuté, kola jsou pryč, otevřená kapota, takže co se děje?
4: Tak teďka přemýšlíme, co s tím uděláme dál, protože byste akorát přijel, takže jsme se bavili s naším inženýrem, jaký další drobný nastavení změníme, jestli na tlumičích, nebo na pružinách, nebo na stabilizátorech, těch věcí tam je poměrně dost. A ta rychlost je samozřejmě díky tomu, že máme špičkový mechanici, takže jak to auto přijede a oni vědí, co mají dělat a fungují švýcarské hodinky.
3: Tak od 12. do 13. června tady bude probíhat, jak jsme říkali, 21. Agrotech Petronas Rally, tedy rally mezi Vinohrady. Pojďme pozvat jenom naše posluchače, aby přišli podívat se a samozřejmě fandit vašemu týmu, tedy Agrotech Škoda Rally týmu.
4: Já si myslím, že jestli posluchači Rádia Impuls jsou tady z Jižní Moravy nebo i nejsou, tak ať si zkusí udělat výlet. Nejenom třeba z rally, ale vůbec tady do té krásné krajiny. Jsou tady vinice, mezi kterými my závodíme. Samozřejmě tady Pálava, jsou tady ty nádrže vodní. Je to tady prostě nádherný kraj a pokud máte rádi motorsport anebo dobrý víno, tak se přejďte podívat a přejďte fandit.
3: Kličkovat mezi Vinohrady je zážitek nejenom pro vás jako jezdce, ale i pro diváky. Tak my se budeme těšit, děkujeme za pozvánku. No a samozřejmě my se za hodinu se uslyšíme, ale už teďka přejeme, ať se vám daří, ať všechno funguje, jak má a samozřejmě co nejlepší výsledek a co nejlepší testy. Zatím nasle.
4: Zatím nasle.

0: žádná abadeně neuškodí, ale taky neuškodí modlitba za pátek. Marek Ztracený se o ní postará za chvilku v hudebním programu a v pondělí ráno vás pošle do práce dřív než ostatní svým skvělým živým koncertem. Bude s náma snídat, proto nezapomeňte poslouchat a připravit si na něj dotaz. Za originální dotaz vám okamžitě dá vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni. Pondělí ráno exkluzivně u Impulzových.
1: A já vám prozradím, jak bude. Jasno až polojasno s deštěm a nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20. Boršov u Jihlavy teď hlásí 4 stupně, píše Zdena. Klobouky u Brna pouhých 7, víme od Luboše, a 6 stupňů je v Letohradu. A to napsala Helena. No, žádné velké vedro to není. Počítejte s tím, nějaká lehká bunda se určitě bude hodit. A pište dál na náš WhatsApp, ať už o tom, jak jezdíte, nebo o tom, jaké u vás počasí. 605 222 007.
2: Právě vychází týdeník Téma Zdraví v pilulkách. Utajená rizika i pomoc tělu. Které doplňky stravy mají smysl? Jak nenaletět? Plus 6 dalších velkých rozhovorů v čísle. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jaké

0: v e-obuví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Naši fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Letadlo směřující z Tel Avivu do Prahy doprovodili maďarské Gripeny, protože posádka Airbusu se neohlásila letovému řízení. Silniční

0: platit migrační pakt, Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům.
1: Kačenko, jedno slovo, které tě vystihuje za volantem.
2: Anděl.
1: Klárinko, jedno slovo, které tě vystihuje za volantem.
3: Princezna jako všude.
1: Princezna a anděl, neskutečně ty průzkumy lžou, že se všichni vstekáme za tou kulatou lopatou. Prověříme to mezi posluchači.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Co je váš rituál za volantem, jak jezdíte, dostáváte často pokuty za rychlou jízdu, i to rozebíráme dneska v ranním tématu hned po Markovi.
5: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Marek Ztracený živě u Impulzových v pondělí ráno mezi 8 a 9. Posloucháte ranní vysílání, kde se dneska ptáme, jestli jste někdy dostali pokutu třeba za pomalou jízdu nebo za rychlou jízdu, jestli klejete za volantem a zda máte něco třeba pro uklidnění, nějaký jako receptík nebo něco. Ozýváte se nám samozřejmě přes aplikaci Rádia Impuls. Jak to má za volantem naše posluchačka?
1: Dobré ráno do rádia, tak vzhledem k tomu, že pracuji jako řidič, tak kleju velmi často, hodně nadávám. Občas jezdím i jako Fittipaldi, když je potřeba, ale samozřejmě, pokud mám v autě svůj největší poklad, a to svýho syna, tak jedině dle předpisů, oči i vzadu a každý okolo mě je potenciální vrah. Hezké ráno.
2: Erik nám napsal, za pomalou jízdu jsem pokutu nedostal, ale byl jsem za pomalou jízdu vyhozen ze závěrečných zkoušek u autoškoly. Jarmil nám napsal, snažím se jezdit podle předpisů, dodržuju rychlost, bezpečnou vzdálenost, jezdím po své straně vozdovky, nepředjíždím v nepřehledných místech a ani na plné čáře. A to je ten největší problém ostatních, protože přesně tohle nedodržují. Jarmile, svatá pravda, děkuji za zprávu.
0: Já nesnáším ty lepiče, kteří se vám lepí na kufr. Těch je strašně moc, zdá se mi, že jich přibývá. A taky nesnáším, když jedu na jedný stopě na skutru třeba, se na vás taky někdo lepí prostě. Proč to děláte, Kristova noho?
3: Takže já jsem za volantem andělíček, strašně hodnej. Občas tak dvakrát říká za rok, když už to fakt přeteče, tak si zakleju, to je pravda. Ale ty lidi, co troubějí pořád, tak si neuvědomují, že i troubení je přestupek. Pokud to není opodstatněný, jo, samozřejmě, každý to víme, z autoškoly, hezký den a šťastný dole.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Korejci bohužel vyklepli český tým na fotbalovém šampionátu 2-1. Nedá se nic dělat, je to prostě jenom hra, je to sport. Tady jsou Klárka s Honzou.
1: A jestli jste smutní, tak já vás teď potěším. Co já? Hlavně Vlastík Korec vás potěší, protože v jeho vysílání můžete získat lístky na koncert do Edenu na Evu Farnou. Takže jestli jste měli pocit, že je vyprodáno, že už neseženete, tak Vlastík Korec vám teda úplně změní obzor. Nezapomeňte tedy poslouchat Impuls s Vlastíkem Korcem dneska po 9. hodině.
0: Klárka vás hezky navnadila a já vás taky navnadím. Teď hned můžete napsat na náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007 jedu. Když napíšete jedu, je to vstupenka do našeho ranního vysílání. My vám zavoláme zpátky, je to ze skrytého čísla, jak se nelekejte, a vstoupíme do vysílání. A co od nás dostanete? Písničku na cestu. Stačí napsat na 605-222-007 jedu a jedete v tom s náma.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemný den, posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Liberce do Turnova před Paceřicemi havaroval kamion a skončil mimo vozovku. Doprava zpomaluje. Popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Dvě osobní auta se srazila v Praze na Kamíku Velhocké a na Orlickou Ústecku mezi Vraclaví a Mýtem zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Jezdí se tam k Vedlově. A dobrá zpráva pro řidiče, pokud se teď zastavíte na čerpací stanici OMVAU a vychutnáte si skvělou brazilskou kávu Viva, je teď pro vás a vašeho spolujezdce jen za 109 korun. A to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMVAU MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMVAU a MyStation.

0: Posluchačka Věrka je s náma ve vysílání a já přeji krásné dobré ráno společně s Klárkou Šedovou. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré ráno přeju.
2: Věruško, krásné ráno, kam jedete?
1: No tak já jsem Budějcí, v České Budějovice a brouzdám po nich trolejbusem.
2: Trolejbusem, vy jste řidička trolejbusu?
1: Ano.
2: Ježíš, to je boží. A máte nás naladěný tak, abyste nás slyšela jenom vy v té kabině, anebo nás slyší celý trolejbus?
1: Mám to tak půl na půl, když to jsou vepředu, tak vás slyší taky.
2: Ahoj do trolejbusu!
0: Helejte, já jsem trolejbusem jezdil po Budějovicích hodněkrát, takže mám pocit, že jsem s váma určitě jel.
1: No je to možný, já jezdím od 18 let.
0: Neskutečný. A baví vás ta práce? Předpokládám pořád.
1: Zatím ještě jo, no.
0: Řekněte mi, jestli klejete za volantem i vy, trolejbusáci, řidiči městské hromadné dopravy. My se o tom bavíme dnes v raním tématu.
1: No, snažím se ne, ale když se opravdu se stane něco, co mi hodně vytočí, tak mi to malinko ujede.
0: No a komu by to neujelo, že jo? Vždy to jsou tak jako krizové situace kolikrát. No a co říkáte na ten provoz dneska v dnešní době? Zdá se vám to, že se to přece jenom 18 let za volantem je dlouhá doba. Mění se to?
1: Já bych řekla, že by se měly ty města trochu zvětšovat ohledně kvůli těm autům, protože Budějce jsou na tolika aut malý.
0: A víte, co se děje třeba v hlavním městě, aspoň ve čtvrtě, kde bydlím já, tam se ty silničky zužijou a ubírají se parkovací místa. Vážně, to byste nevěřila, to je neskutečný prostě, no nic. Myslím si, že bychom se o dopravě mohli bavit dlouhý minuty a hodiny.
1: To určitě.
2: Věruško, dneska je to poslední den pracovní, máte volný víkend?
1: No, nemám, já jdu ještě zítra.
2: Jdete ještě zítra, ale zítra je to taková jako pohodička o víkendu, ne?
1: No, tak o víkendu tady určitě jo. Tady
2: tak dobrý, to... tak dobrý.
0: Jo, skvělý. Tak co vám zahraju hezkýho? Mám tady Gypsy King, zpěvačku Adele. Co vy na to? Co si ráda dáte?
1: Gypsy,
0: ty jsou pěkně od podlahy, Bamboleo. No. Tak si pomyslně trsneme spolu, Věrko. Jdeme na to?
1: Jdeme.
0: Šťastnou jízdu, ahoj, hezký víkend.
2: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Speciálně pro Věrku, která nás má naladěné za volantem svého trolejbusu v Českých Budějovicích. Bam.

0: Adele dohrává na Impulzu, tady jsou Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí, i to je realita českých silnic. Jaké jedno slovo by vás vystihlo za volantem? Jste anděl nebo ďábel? A dostali jste někdy pokutu za rychlou nebo pomalou jízdu?
1: Já jsem dračice, ale prosím vás, jako dračice v pětistovce, jo? Ono to moc nejede. Ale to, nech to, to, že bylo chvilku nemocný, neznamená, že se mu budeme pořád posmívat.
0: Tohle jí to auto dělalo.
1: Je to krásná, zdravoučka, svěží, pětistovka a prostě sedí ke mně jak prdel.
0: Ježiši Kriste!
1: To jsem nechtěla.
0: A to ale vlastně není ani sprostý slovo.
1: To je pravda, nahrnec.
0: Posloucháte, halo, tady Impulzový, Klára Šedová.
1: Honza Daněk.
0: Ozvěte se taky.

0: bude počasí.
1: Bude jasno až polojasno, občas déšť a nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: 7 hodin zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Fotbaloví fanoušci smutní. Naše reprezentanti prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Zápas sledoval reportér Tomáš Zemánek. Dobré ráno.
2: Hezký den. Češi si vytvářeli méně šancí a obecně tahali za kratší konec provazu. Přesto se ale natahovali po výhře. Do vedení jsme se v 59. minutě dostali gólem Ladislava Krejčího. Jak zásah na největším turnaji planety chutná, na to České televizi bohužel odpovídal už jako poražený.
3: Nějak jsou nastane dvě situaci, které nezvládneme. Nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, už se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže teďka převládá zklamání, ale je to začátek. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas. Víme, jak bude důležitý zlomový a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápasy.
2: Co nás teď zajímá především, to jsou šance na postup ze skupiny, protože porážku Mexika v jeho domácím prostředí čekat nemůžeme. Klíčem do vyřazovací fáze může být čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou. Ten musíme jednoznačně vyhrát a zároveň nespoléhat na jednobrankový rozdíl. Pokud totiž chceme postoupit ze třetího místa, alfa omega je závěrečné skóre. Prozatím jsme na jedné záporné brance a ideálně se dvěma zbývajícími zápasy potřebujeme se dostat na nulu, při nejhorším si minus jedničku udržet. Čeká nás tedy boj o každý gól. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: K letadlu mířícímu z Tel Avivu do Prahy vzlétly stíhačky. Posádka dopravního letadla se nad územím Maďarska neohlásila letovému řízení. Proto vystartovaly dva Gripeny. Krátce po vzletu navázali jejich piloti vizuální kontakt s posádkou Airbusu, která následně navázala rádiové spojení s maďarským pozemním řízením. Stíhačky doprovázely civilní letadlo do chvíle, než opustilo maďarský vzdušný prostor. O incidentu informoval maďarský premiér Péter Maďar s tím, že operační středisko NATO kvůli izraelskému dopravnímu letadlu uvedlo maďarské obranné síly do nejvyššího stupně pohotovosti. V útulku Bouchalka na Kladensku došlo k několika porušení zákonů. Uvedla to veterinární správa. Podle ní byl provozovatelce doručený protokol o kontrole a nyní plyne zákonná doba pro podání námitek. Do jejího skončení a případného vypořádání nebude veterinární správa ke kauze sdělovat detaily. Majitelka útulku ČTK bez dalších podrobností řekla, že bude spolu se svou právní zástupkyní podávat odvolání. Úroveň péče o psy v útulku Bouchalka kritizoval například spolek Unie práv zvířat. Zařízení prověřuje kromě veterinární správy už několik měsíců také policie. Roste zájem o psychologickou pomoc pro mladé. Rodiče přicházejí s dětmi mnohem dříve než v minulosti. Zároveň jsou otevřenější odborné pomoci, říká to manažerka Pražského centra duševního zdraví a rodinné péče Petra Paroubková. Podle ní přibývá klientů, kteří hledají podporu, už když se problémy začínají objevovat, ne až ve chvíli, kdy eskalují. Impulzu řekla, že nejčastěji se řeší traumata a úzkosti.
4: Podle našich odborníků nejčastější vlastně problémy, toto jsou ty dva základní, které pak vedou třeba k nějakým dalším druhotným potížím. To může vznikat deprese později a tak dále, takže je důležité v té počátečné fázi to rozpoznat a zachytit. Protože pak, pokud to je už v další fázi nějaké hlubší, tak se s tím pracuje mnohem déle a často je potřeba pracovat třeba s celou rodinou.
0: Traumata jsou podle Paroubkové jakékoliv negativní zkušenosti, které mají děti spojené třeba s rodinou nebo se školním prostředím nebo zážitkem. Traumata i úzkosti se projevují různým způsobem, ať už strachem, panikou, problémem se začleněním do kolektivu nebo sebepoškozováním.
5: Larka s Honzou, nový průzkum říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost, každý třetí nemístně troubí, co vy klejete, troubíte, nadáváte, už jste si někdy vyřizovali uči, takže jste vybrzdili toho člověka, zastavili ho, Ježkova noho.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Všechno v dobrém, ale co ty, stáhla si někdy okýnko a ulevila si?
6: Ne, okýnko nestahuju. Ulevuju si i tak bez toho.
7: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: Sametová od Žlutých psů, krásná písnička, pořád nestárne. Co dál? Celine Dion, Elánin, Limal, Kate Perry, prostě jednoduše hudební program Rádia Impuls vám jednoznačně rozjasní den. Taky Honza s Klárou. Kdo je anděl a kdo nadává jako ďábel za volantem? Dneska se ptáme, jaké jedno slovo by vás vystihlo jako řidiče? Ozvat se nám můžete i přes aplikaci Impulzu a namluvit zkušenost.
1: Dobré ráno, Impulzovi. Jako profesionální řidič se snažím dodržovat předpisy, protože řidičský průkaz mě živí, ale samozřejmě nikdo nejsme svatý. Ale na druhou stranu, co potkávám prakticky denně jedny a ty samý řidiče, tak bych řekl, že ta třetina už by měla dávno papíry v čistírně.
2: No to vám musím říct, co se mi stalo, jsem si uvědomila s tím troubením. Taky jsem si troubla předevčírem. Jel za mnou řidič, odbočovala jsem do křižovatky a on z ničeho nic byl za mnou, jo, a podjel mě a vjel do té křižovatky přede mnou. To jsem říkala, no, tak nebudu řešit. Za chvilku semafor, on se postavil do odbočovacího pruhu. Já jsem jela rovně a představte si, že jakmile blikla zelená, tak on z toho odbočovacího pruhu přejel normálně jako rovně zase, že pojede. A to jsem si troubla nejenom já, ale i řidiči za mnou, protože to, co předváděl, bylo něco neuvěřitelného. A on místo toho, aby sklopil hlavu a jako trošičku uznal, že to teda už není možný, tak ještě normálně začal nadávat za tím volantem, vztekat se a mlátit do té palubky. A já si myslím, že agresivní řidič za volant opravdu nepatří. Chápeš to?
0: Pravda. A nezaznělo potom, jak začala práskat a bouchat to? Alarm.
2: To se ne, to nezaznělo, ne. Ale...
0: Vypněte to, prosím vás, někdo! Ten alarm.
2: Vypni to, vypni to!
0: Takže ne, to nic takového, jo?
2: No tak on jel, že jo, řídil, tak to on si ti alarm rozezní, když to auto stojí, ale nezaznělo to. Jo. Každopádně Karel píše, že pokutu on nikdy nedostal, ale v autě občas peprně zanadává a hlavně na ty, co neumí používat blinkry. Karle, zdravíme, věčný problém.
0: A teď hádanka pro vás, milí řidiči, jednak se můžete definovat, nahrát nám to, jestli jste třeba dostali pokutu za rychlou pomalou jízdu a tak dál, jaký jsou vaše zkušenosti. A teď je tady jedna malá zvuková hádanka. Které auto právě teďka projíždí? Kdo to uhádne? Ha, 605 222 007, 605 222 007, je to náš radio.

0: Otázka je jasná, které auto kolem mě a Klárinky před malou chvílí projelo. Odpovídá třeba za všechny, přišlo asi 1000 zpráv. Martin Mixovský odpovídá rozzuřený vysavač, neboli pryskyřičník prskavý, nebo taky pádivý. To je název, nebo byl název v osmdesátkách pro Trabanta. Přesně tak, projel kolem nás Trabant.
1: Za půl minutky už bude 7:45 a my pro vás máme jednu pozvánku. Poslouchejte dobře, Impuls dál i po 9. hodině. Vlastík Korec bude dneska rozdávat lístky na koncert Evy Farné do Edenu. Takže jestli chcete na Evu do Edenu, Impuls je ta správná cesta k tomu, jak se tam dostat.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzové. Klárka s Honzou se vás dneska ptají, jak byste se definovali za volantem. Anděl nebo ďábel? Ozvat se můžete do našeho dnešního ranního tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo,
0: tady Impulzovi. A za chvilku přidám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Veselý pátek.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef

návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Klarinko, jaký je slogan dopravního servisu?
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Děka, samozřejmě.
1: Ty jsi šikovná a naši dopravní agenti taky patří do rodiny. Na D11 na 33. kilometru ve směru do Hradce bouralo osobní auto s dodávkou, kolona má 3 kiláky. Tradičně vás neprovoz i na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Cestou z Vyškova do Brna to jede pomalu mezi 209. a 206. Jsme v Praze. Na jižní spojce směrem na Černák u Spořilova bouralo osobní auto s nákladním, je tam zdržení v koloně. A na 35. z Liberce do Turnova před Paceřicemi havaroval kamion, i tam doprava zpomaluje. Další dopravu už můžete řídit a nahlásit i vy, a to přes 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Co myslíte, je zuřivec za volantem anděl nebo ďábel? Ďábel. No, vyrazil na rally, tak uvidíte.
1: Na parádní víkendovou akci, na kterou si mimochodem zajet můžete i vy, pokud jste z jižní Moravy nebo blízko. To máte na jich Moravě. Vysvětlíme hned v reportáži, jak dospívají Eláni. Přejeme vám krásný pátek 12. června.
3: Pokým krásně svítá, zostane prikrytá.

0: Rádia Impuls.
1: Rally Hustopeče, o to dnes Alešovi půjde. Krásné ráno.
2: Ahoj.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, vlastně skoro po roce, přesně, jsem tady zase v okolí Hustopečí na 21. Agrotech Petronas Rally, což je rally mezi vinohrady, bude se odehrávat dneska a zítra, tedy 12. až 13. června tohoto roku, a já jsem, mám tu čest být v Agrotech Škoda Rally týmu, kde je posádka Jan Kopecký, Jiří Hovorka, máte Škodu Fabi RS Rally 2. Honzo, dobré ráno a je mi teda ctí tady být znovu po roce s vámi.
4: Dobré ráno, tady z Hustopečí.
3: No, pojďme pozvat naše posluchače, ať mají dneska čas, až skončí nějak třeba ideálně trošku dřív práci, aby sem přijeli. Na co se mají těšit, proč nemají meškat, nikde zůstávat dlouho dneska?
4: No tak dneska dopoledne vlastně máme testovací zkoušku tady, který se říká Shakedown. A tam vlastně všechny posádky mají poslední možnosti vyzkoušet sami sebe auto, jestli všechno funguje, případně si doladit některé detaily na voze podle aktuálních podmínek, to znamená podle počasí, jestli prší nebo neprší. A pak v podvečer se startuje, takže se na to moc těšíme. První tři rychlostní zkoušky se pojedou za světla, a ty poslední tři potom téměř za tmy, takže je to zážitek tady mezi těma vinicema. A když to auto potom vidíte, jak letí rychle s tou světlou rampou, tak si myslím, že to stojí za to vidět.
3: A tak jsem si říkal, jedu po té silnici, jsou tady už jako různé značky, kde se i pojedou ty RZ-ty. A říkám si, a to je klasická silnice tady z toho křoví, spoza toho stromu, nějakého plotu, může vyskočit jako cokoliv, myslím třeba nějaký zvíře, to se nám děje i na silnicích, že jo. Co tohle to jako s tím počítáte, protože vy musíte fakt jít jako plný, že jo?
4: My s tím nepočítáme, že jo, tak samozřejmě my věříme to, že vlastně ty hlasitější výfuky neotravují místní občany, ale právě jsou i z důvodu tady toho, aby to bylo bezpečno, bezpečí kvůli zvěři, kvůli zvířátkům, aby prostě ty srnky a zajíce nás slyšeli zdaleka a když tak se malinko trochu vyděsili a běželi pryč po té cesty. Ale samozřejmě může se stát, že vám prostě někde srnka vyběhne v lese z keře a pak to je prostě smůla už, no. Stejně jak když vás to potká při běžném provozu.
3: A byste ještě uměli naši posluchači představit vaše rychlost potom třeba, když vezmeme maximální rychlost někde v těch mezi vinohrady, na těch cestách, prostě které jsou úplně silnice, co to třeba znamená?
4: No, my se snažíme to vlastně v každé zatáčce maximálně rychle, to znamená maximálka tady toho vozu je asi 185 km hodině a tady v těch Hustopečích to takzvaně štěká dost často v tom omezovači.
3: Dnes a zítra 21. Agrotech Petronas Rally, rally mezi vinohrady a třeba speciálně vás zveme, abyste přišli podpořit Agrotech Škoda Rally tým s posádkou Honza Kopecký a Jiří Hovorka, jejich auto Škoda Fabia RS Rally 2. Ať se daří, Honzo, a my se dneska ještě budeme odsaď hlásit. Tak zatím dobré ráno.
4: Zatím dobré ráno.

0: Když pokládám otázku, Kláro, jak to s tebou vypadá? Je jasné, že Klára jde z kůží na trh.
1: Já mám takový poslední dny nemoc šťastný, že jo? Obarvila jsem si kalhoty, praštila jsem se do čela, rozkopla jsem si prst na noze. Ono to vypadá, že jsem docela jako nešikovný a vlastně jako smolný člověk. Tak změníme trošičku pohled na věc. Koupila jsem odbarvovač a ty kalhoty už jsou zase bílý. Tím bych to uzavřela, nic líp se mi nepodařilo.
0: Vlastně šťastná žena má znovu bílý kalhoty. Jaký bude dnešek, milí posluchači? Polojasný, občasný déšť, teploty mezi 13 a 18. Na Moravě a ve Slezsku počítejte s 20.
1: V Rožnově pod Radhoštěm aktuálně zataženo, bez deště 9 stupňů, zdravý Dan. A ve Znojmě taky 9 stupňů, víme od Honzy. Děkujem za to.
0: Klárce můžete dál psát na radio WhatsApp 605 222 007 a tam taky můžete klidně nahrávat své zkušenosti, jací jste za volantem. Jedno slovo, které vás vystihuje jako řidiče. Klejete, nadáváte a co pokuty za rychlou či pomalou jízdu.
2: Vtip Vlasty Korce. Po velmi dlouhé vášnivé noci si on všimne fotky na jejím nočním stolku. Tak se tam překutálí a kouká, to je tvůj manžel? Ne, to není můj manžel. To je tvůj přítel na té fotce? Ne, to taky není můj přítel. Tak je to tvůj otec nebo tvůj bratr? Ne, ani to. Tak kdo to je? To jsem já před operací.
3: Právě vychází týdeník Téma Zdraví v pilulkách. Utajená rizika i pomoc tělu, které doplňky stravy mají smysl. Jak nenaletět, plus 6 dalších velkých rozhovorů v čísle. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
4: Nejlepší letní grilování? Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdáváme grily s udírnou za téměř 300 tisíc. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
9: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: 4 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Česká fotbalová reprezentace si v prvním zápase na mistrovství světa připisuje porážku 1-2 s Koreou. Veterinární zpráva zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Zájem o last minute zájezdy meziročně vzrostl o 11%, nejvíc Čechů se chystá do Řecka. Americký prezident Trump se odvolal proti odstranění svého jména z názvu Kennedyho centra a kanoista Fuxa si na mistrovství Evropy vyjel 2 finále, na 500 uspěl, kajakář Dostal.
21: My jsme tady takovou otázečku, který to auto, že kolem mě a Klárky právě projelo? No ale to je úplně signifikantní zvuk, který poznají muži a ženy. No vážně, úplně všichni jste se trefili.
22: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
21: Takže co projelo?
23: Trabant.
21: Samozřejmě.
24: Hezký den všem přeju. No projel asi Trabant.
21: Samozřejmě.
25: Byl to Trabant.
21: No jasně, takhle bychom mohli pokračovat.
26: A jakou měl barvu ten Trabant?
21: Přesně, to nikdo neuhal.
26: Aha.
21: Takže pozor, jakou barvu měl ten Trabant, který kolem nás projel?

0: Posloucháte Hello Train, Blozovi, krásné dobré ráno vám přeji Klárka Honza, vaši denní společnici. Dneska jsme za volantama, ptáme se vás na vaše historky, pokuty a tak dále, jestli to samozřejmě chcete pustit do éteru, je jenom a jenom na vás, jestli vlastně platíte pokuty, jestli jste za volantem jako takový ty beránci nebo flegmatický, je vám to úplně jedno, jak to jede, co se děje a tak dále. Já si musím přiznat, že s přibývajícím věkem jsem se naučil jezdit velmi příjemně, kvalitně, vstřícně, dokonce i když se mi někdo tlačí na ta záda, tak mu prostě uhnu, ať si jede. Myslím si, že to je to nejlepší řešení a přístup k současnému provozu.
1: Prosím tě.
0: Co?
1: Nelži zase.
0: Jak nelži?
1: Tady vypráví, jak to jelo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
0: Podívejte se, před touhletou paní já už vlastně jako nikdy nic neřeknu, jo, protože
1: no já si to pamatuju.
0: Ona vás potom jako setře do toho vysílání, to je neskutečný.
1: Hele, jak beránek.
0: Před malou chviličkou jsme našim posluchačům dali otázku, které to auto žepko nás projelo. Samozřejmě, že 99% lidí se trefilo, je to pochopitelně Trabant, jenže paní Šedová to posunula ještě dál, jakou barvu měl ten Trabant, co kolem nás projel.
1: A já teď nevím, jestli už to mám prozradit,
0: pojď
1: barvu,
0: s tím ven.
1: Anebo jestli ještě jako počkáme.
0: Pojď s tím ven.
1: Dobře, většina z vás to uhádla, ano, byl šedý nebo šedový.
0: Neskutečný, ale pozor, byli tady různý, krémový, hráškově zelený, prostě světle modrý Trabant, jo. Zelenou velmi často, modrá, zelená, ta tady padá, žlutý Trabant taky, světle modrá. No a samozřejmě, že jste potěšili nejvíc paní Šedovou, byl to opravdu šedý Trabant.
1: A Janička napsala ještě, že to byl kombík, Jani nebyl.
0: Nebyl.
1: Byl to kraťas.
0: Byl to klasický hatchback. Jaké máte zkušenosti s pokutami i současným provozem? Jak byste se definovali za volantem? Ptáme se vás dnes.
2: Znáte to, občas se stane, že třeba přes nějakou obec místo 50 jsem měl 54, vlastně zdávají 750, akorát pozor, Jilemnice nahoře, Klárko, tam u vás, tam za překročení jel jsem 57, po odečtení, že jo, tolerance, tak vlastně jsem překročil o 3 km v hodině a dostal jsem 2000, jo.
1: Teda.
0: Oni jsou drahej kraj tam, jo, u nich, jako vlastně,
1: tam je to
0: fakt kruto přísný. Tam přejedete ty hranice a tam už vás kasíru. V Praze 750 a na
1: Trutnovsku,
0: děkuju.
1: Nevěděl.
0: Na Trutnovsku normálně, na Trutnovsku za 2 litry. Neskutečný.
1: Jo, a někdy za 3.
0: Ještě se hlásí řidička sanitky z Trutnovska.
3: Musím teda říct, že co se týče dopravní situace v Trutnově a okolí, to je něco strašného. Je to opravdu nebezpečný, když jedeme na majáky a potřebujeme, aby nám auta uhejbaly, tak 4 auta se vám uhnou a 1 auto vám tam zábytí vjede, takže to chce strašně velkou opatrnost.
0: Bohužel řidička sanitky potvrdila, že ta situace na Trutnovsku je opravdu vážná, takže se vlastně místním policistům vůbec nedivím, že dávají 2000 pokuty.
1: Až 3000
0: pokuty, protože když vám taková šedová neuhne se svým
1: nech toho.
0: Tak to musí být totální peklo. Je mi vás strašně líto, vás všech na Trutnovsku, a trpím společně s vámi. Překrásné ráno vám sejí.
1: Tak budeš trpět ty.
0: Impulzovi. Impulz.

0: bylo typická písnička do auta. Já si tam solím vždycky. Jo, taky jsme se vůbec nezeptali lidi, jestli si solí hudbu na hlas, když jsou v kokpitu sami a kterou písničku nejradši poslouchají za volantem. To je vlastně na samostatný téma skoro.
1: To je pravda, to si necháme, to necháme na někdy jindy.
0: Daněk Šedová, dobré ráno.
1: Každopádně posluchačka Hedvika dneska zakončila pracovní týden krásnou výhrou ve hře Halo tady Impulzovi.
2: Halo tady Impulzovi.
0: Překvapení. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Budete hrát? Zkusíte risk?
2: Zkusím.
0: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme. Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik? Trojnásobek, blahopřejem.
2: Wow.
1: Takhle wow. Krásně to dopadlo, velkým wow a 30 tisíci. A vy v pondělí klidně zase můžete získat nádherných 100 díky Betano Jackpotu.
0: A necháme v pondělí ráno zatočit Marka Ztraceného výherním kolem, takže on rozhodne o všem štěstí a jestli mu tam padne Betano Jackpot a ještě od něj dostanete vstupenky na jeho pražský koncert na Letné, tak to může být pondělní mega, mega výhra, exkluzivní ranní show, kdy Marek hraje na cestu do práce. Nezapomeňte poslouchat jen na Impulzovi.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A kde startujeme? Nehoda osobáku s dodávkou překáží na D11. Je to 35. kilometr ve směru do Hradce a kolona má 6 kilometrů. Hodně pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Cestou z Vyškova do Brna je kratší kolona u Holubic. Jsme v Praze. Profici z Global Assistance hlásí nehodu osobního vozu s nákladním, a to na jižní spojce ve směru na Černáku z Pořilova. Je tam kilometrová kolona. Popojíždí se také na Štěrboholské směrem k Barandáku a teď už jedeme na naší tradiční trase z Liberce do Turnova před Pacericemi. Stojí to tam kvůli nehodě kamionu a víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Liberce z Hrádku, a to z důvodu údržbových prací. A je to. Šťastnou jízdu, dobrý dole.
2: A za chvíli se vrátíme v podstatě do doby kamene. Ne jako komplet všichni, ale s panem profesorem.

0: Madonna mia. Posloucháte Halo, tady Implozovi, dobré ráno.
1: A přišel mezi nás taky pan profesor, nedílná součást ranního týmu. A bude zkoušeníčko, zkoušení, pojďme na to, krásné ráno.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Dnes se v dějepise vrátíme až k samým počátkům lidstva do pravěku. Ano, učivo 6. třídy základní školy. To zvládnete levou zadní. Doba kamenná. To je čas lovců mamutů nebo třeba havran pírka, ale mě dnes zajímá, jak to bylo dál. Jak se jmenuje období po době kamenné? Zapátrali jste v pravěkých znalostech základky a přišli na to, že dobu kamennou vystřídali časy kovové? Správně. Doba bronzová a později železná, kdysi dávno předcházely naší době digitální. Ale už je to fakt dávno. Zhruba 4000 let před naším letopočtem. Mrknout na její pozůstatky můžete třeba o prázdninách v Archeoparku v Moravském Pavlově. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
0: Tak každý, kdo dával ve škole aspoň trochu pozor a nemusel se biflovat, určitě bronzovku typnul jako správně. Tak jako paní Šedová, která to samozřejmě taky typla.
1: No a moje ale nejoblíbenější je doba zlatá. Nejradši mám dobu bílého zlata s diamanty a tak prostě, no.
0: Pro paní Šedovou od chvíle, co se narodila, existuje a je doba kabelková. Česko nad ránem ožilo fotbalem, fanoušci vstávali brzy a mířili do hospod. No, co si budem povídat, jak to dopadlo, už asi víte i z našich zpráv. Prostě jsme to skorejci projeli 2-1, ale bude líp, kluci, držíme vám palce.

0: pondělí ráno bude nabité. Kromě návštěvy Marka Ztraceného bude Aleš vysílat s Jitkou Grigou Medřickou, vedoucí pražské linky důvěry. Samozřejmě navštívíme sociální centrum sociálních služeb Praha. Je to pracoviště, kde řeší pomoc lidem v nouzi z celé České republiky. Těšíme se na hrdiny všedního dne. Posloucháte Halo, tady Impulzový hrdinkou v tuto chvíli Klára Šedová.
1: No, té době, co vysílám s Honzíkem, tak Honzík je pravidelným návštěvníkem linky důvěry. Má vlastní zkušenost.
0: To jak víte. Já ti to vrátím po 8 hodině.
1: Bude jasno až polojasno, občasný dešť. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
3: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
4: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
3: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
5: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Fanoušci sledovali šampionát nad ránem i v restauracích. Jich Čech zasáhlo intenzivní krupobytí. Ropa po odvolání úderů na Irán zlevňuje. Je 8 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Fotbalové fanoušky čeká náročný den. Nejenže musí kousat prohru 1-2 na mistrovství světa s Jižní Koreou, ale mnohé potrápí i únava. Reportér Tomáš Zemánek přiblíží, jak a kde fanoušci v Česku noční zápas sledovali. Dobré ráno, Tomi.
10: Hezký den. Zatímco my v Rádiu Impuls jsme se dívali od mikrofonů, kolegové z iDNESu vyrazili do pražských hospod. Kuriózní otevírací doba nebyla výjimkou a mnozí restauratéři se pečlivě připravili. Zatímco někde se scházeli spíš domácí štamgasti, v jiných podnicích publikum tvořili mezinárodní turisti nebo i fanoušci soupeře Jihokorejci. Zápas rozehraný ve 4 hodiny ráno si na každém divákovi vyžádal porci zodpovědně nastaveného budíku. Jak popisuje i dnes, někteří si zbytek dne už s předstihem pojistili sjednanou dovolenou, jiní v práci zatnou zuby a asi nejvýhodnější situaci mají důchodci. Češi se na některých místech nenechali odradit chladnou nocí a v bundách usedli i na zahrádky, často dokonce s vychlazeným pivem. Jiní si ale k fotbalu netradičně dali čaj. Následující a jak už teď víme klíčový zápas s Jihoafrickou republikou reprezentace se hraje ve čtvrtek, a to v příjemném odpoledním čase 18 hodin. Z prvního utkání s Koreou si neseme záporné skóre 1-2. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
8: Jich Čech se zahalil do zimních barev. Včera se západně od Českých Budějovic vytvořil zhluk slabších bouřek, který se za jeho českou metropolí rychle spojil do jedné dominantní bouřky. Ta přinesla intenzivní krupobytí. Naakumulované menší kroupy na komunikacích vytvořily několika centimetrovou vrstvu. Pohled na bílou krajinu tak spíš než začátek meteorologického léta připomínal zimu. Dnešek by měl být teplotně podprůměrný, většinou naměříme 13 až 18 stupňů, od západu se rozprší. O víkendu a hlavně v sobotu ještě budeme potřebovat deštníky, teploty budou kroužit kolem 20 stupňů. Ceny ropy začaly výrazně klesat. Americký prezident Donald Trump totiž odvolal ohlášené další údery na Írán. Zároveň tvrdí, že bude brzy oznámené datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Řidičům se uzavře Hlučínská ulice v centru Ostravy. Stojí zatím oprava železničního mostu v Přívoze. Provoz na dopravní tepně utichne už příští středu. Náměstek ostravského primátora Břetislav Rieger doufá, že šoféři využijí objízdné trasy.
11: Problém bude příjezd od Petřkovic a z té strany od Hlučínska do Ostravy. Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště na Černém mostě. Dneska ono je prázdnoto.
8: Rekonstrukce se nedotkne integrovaných záchranných sborů ani autobusů. Z Přívozu do centra Ostravy bude nejlepší spojení za pomocí městské hromadné dopravy. Osobní auta budou Hlučínskou objíždět přes Slezskou Ostravu anebo po Slovanské a Mariánsko-Horské ulici.
9: Sport.
8: Kanoista Martin Fuchsa potvrdil na mistrovství Evropy roli favorita. Postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Olympijský šampion obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil druhý zlatý český medailista z olympijských her v Paříži Josef Dostál. Do boje o medaile se z českých reprezentantů kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrbal a na dvoustovce a kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce.
0: Daněk Šedová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Buďme k sobě upřímní. Kdo z vás v poslední době dostal pokutu třeba za rychlou jízdu a kolik to bylo? Jací jste za volantem, jak byste se tam definovali? Ptáme se dneska všech, kteří jsou za volantem naší radiorodiny.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi, nádherné ráno. No, jací jste řidiči, přiznejte barvu a klidně nám to nahlaste. Třeba přes aplikaci Implozu nebo náš WhatsApp 605-222-007. Nový průzkum v Česku říká, že každý z nás občas překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí. I to je realita českých silnic. Za co jste dostali naposledy pokutu?
1: Já jsem letos dostal teda pokutu za 15 za takzvané podjíždění, kdy doopravdy teda už jsem po 2 kilometrech, co prostě jedou řidiči, kteří jezdí pomalu, tak jedou v levém pruhu, místo toho, aby uhli zpátky do toho pravého, když ten levý má doopravdy sloužit pouze a jenom k předjíždění. Tak už jsem popravdě ztratil nervy, tak jsem to tam pustil. Bohužel za mnou se pak rozblikaly majáčky, ale kluci byli fajn, ale i tak těch 15 docela bolelo.
0: To bolí, 15 už jsou prachy, no, co si budem. Díky, Míro, že jste se přiznal.
2: Tereska napsala, jsem za volantem čistokrevný ďábel, nadávám, nedodržuju rychlost, ale pokud bylo zatím jen pár a za rychlost ku podivu mnohem nižší, než dokážu. Teresko, moc vás zdravím, vy se mi líbíte, ale pořád jezděte opatrně, myslete na to.
0: Nevím, jak vás teďka rozjede čivava. Možná ano, možná ne, ale...
2: No pak, abyste vy nerozjeli čivavu.
0: Chihuahua. Možná s ní jezdíte, třeba v autě. Chihuahua. Takže opatrně.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Dobré ráno, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy. Tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhněte si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Dopravní téma pokračuje, protože v Praze na jižní spojce směrem na Černáku spořilva bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na zdržení v koloně. Další dopravu dodám za okamžik.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza na D11 na 35. kilometru u Poděbrad směrem do Hradce překáží nehoda osobáku s dodávkou. Kolona má 6 kilometrů. Tradičně vázne provoz na D1 před Brnem. Je to ve směru z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Kilometrová kolona je také na příjezdu do Liberce směrem z Hrádku, a to kvůli zúžení. Ucpaný obchvat Slaného ve směru z Chomutova do Prahy a po nehodě osobáku s nákladňákem je na Strakonicku uzavřená silnice mezi Závišínem a Bezděchovicemi. Do vysílání ještě vstupuje agent Aleš. Dobré ráno.
2: Ahoj, zdravím všechny. Prosím vás, kdo jedete po Pražském okruhu směrem k letišti, tak u sjezdu na Dejvice a nákupku Šesku, tak čerstvá dopravní nehoda, takže to bude štosovat.
3: Za chvíli už náš zuřivec, který má pro vás pozvánku na rally Hustopeče.

0: to peče a celé ráno slibuje, že se s ním podíváme i do závodního rally speciálu. No tak snad to vyjde teď. Aleši, ahoj. Dobré ráno.
1: Impulzovej, krásné dobré ráno, teďka už vlastně takového vrcholu našeho rána, minimálně pro mě, doufám, že i pro všechny fanoušky motorsportu, protože skrze mě jste v závodním speciálu Škoda Fabia RS Rally 2 a jsem součástí posádky Jana Kopeckého, ale vystřídal jsem tady Jiřího Hovorku. Honzo, krásné dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: My jsme teďka vlastně na... Řekněme testovací zkoušku.
2: Ano, ta testovací zkouška.
1: Protože dneska začíná 21. Agrotec Petronas Rally. Je to rally mezi Vinohrady a my vlastně mezi Vinohrady se vydáme teďka. Je to tak,
2: ty rychlostní zkoušky pak vedou ve větší míře v těch Vinohradech. Ta testovací zkouška měří přibližně 3 km, takže podstatně kratší než ty klasické rychlostní zkoušky, které nás čekají odpoledne.
1: Tady jsme na asfaltu.
2: Tady jsme tady na asfaltu. Bude to trošku asi někde možná blátivý, protože tady samozřejmě pršelo trochu v stupečích, ale už to hodně rychle osychá, takže si myslím, že to bude fajn.
1: A my se budeme postupně přibližovat
2: na startovní čáru.
1: Na start, přesně tak.
2: Tak, jde na to.
1: Tak jo.
3: Takhle se projet po ránu. Ovšem, pozor, někoho to vůbec nerajcuje, třeba Marka, Tomáš Marek, náš posluchač. Milý Impulze, nikdy v životě jsem pokutu nedostal, nikdy nedostanu, páč jsem neřidič, je mi 52 a v autě jezdím jako spolujezdec a skoro vždycky po chvíli usnu a když neusnu, tak umím úžasně radit řidiči, jak blbě řídí. Když mi bylo 17, snažil jsem se jednou řídit Wartburga. Od kamaráda ujel jsem 50 metrů a tím to pro mě skončilo. I tohle jsou případy z života.
4: Pojď, Honzi, nebuď smutný, já to provezu. Pojď. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: to je mašina, co? Kluci. Hele, normálně je to úplně jasný, že na Impulzu každý ráno mezi 5. a 9. vysílá Klára Mašina Šedová.

0: Jak byste sami sebe definovali za volantem? Jste klidný řidič nebo naopak neurotici? Ozvat se můžete i s tím, kdy jste naposledy dostali třeba pokutu za pomalou či rychlou jízdu.
1: A jak dneska bude? Polojasno, jasno, občasný déšť, teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Právě vychází týdeník téma Zdraví v pilulkách. Utajená rizika i pomoc tělu. Které doplňky stravy mají smysl? Jak nenaletět? Plus 6 dalších velkých rozhovorů v čísle. Čtěte v týdeníku Téma právě v prodeji.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Nejlepší letní grilování? Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdáváme grily s udírnou za téměř 300 tisíc. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Naši fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Hasiči pokračují v likvidaci požáru haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě. Letadlo směřující z Tel Avivu do Prahy doprovodili maďarské gripeny, protože posádka Airbusu se neohlásila letovému řízení. Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami vyzývajícími k platbě pokuty. A v Evropské unii začíná platit migrační pakt. Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům.
5: Holky, jedno zvířecí slůvko, které vás vystihne jako řidičku. Zvířátkem, jakým vy máte čas na rozmyšlení, než jede znělka. Katko.
6: Králíček.
7: Dračice, ale oni už vymřeli.
5: Tak zvířátko reálný. Katka je králíček, ty?
7: No tak já jsem tygřice.
5: Tygřice a králíček.
8: Chlapi. Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Takže vy se můžete klidně vystihnout jedním slovem. Jaké zvířecí jméno vás vystihuje jako řidičku řidiče? Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Česko překvapil poměrně schizofrenní nový průzkum, který říká, že skoro každý z nás někdy překročí rychlost a každý třetí nemístně troubí, ale všichni se považujeme za beránky. A tak s nás napadlo před chvilkou, jakým zvířecím jménem byste se častovali za volantem vy?
1: Kamil napsal, že je brouček. Verče napsala, že je jako papoušek. Jako občas tak sprostý, chápem se, jo? Pěkné slunečné ráno. Nám přeje posluchačka Jitka, která píše, že je jako sova, nasadí brýle a čučí. A posluchačka, která má přezdívku Tučita, píše, že je jako chameleon a mění se dle provozu.
0: Jaká roztomilá zvířátka nám jezdí po republice. A co pokutku dostali jste v poslední době?
2: Tak já se naposled dostal pokutu od doma žilických policajtů za zákaz vjezdu nákladních vozidel do 3,5 tuny. A to bylo z toho důvodu, že jsem měl vlastně z doma žlit směrem na Horšovský Týn a nechtěl se mi to objíždět přes kruháč, který zrovna frézovali. Takže jsem projel kolem autobusové zastávky, byli tam policajti a koukali jenom na mě, jak tam jedu. A to jste měli vidět, jak rychle naskočili a jeli za mnou.
0: To jsou ty případy ze života, no, nic s tím neuděláte, chlape.
3: Před rokem a týdnem jsem dostal pokutu 1500 korun, protože jsem překročil o 5 km za hodinu v obci. Sebrali mi i 2 body. Dneska už jsem čistý.
1: Jak to přesně ví? Před rokem a týdnem to byl hluboký zážitek.
0: Někdy prostě člověk má hluboké zážitky i spoza volantu.
1: Jo, to bývá.
0: Chceš ještě něco říct? Vypadalo to
1: ne,
0: jako...
1: Ne, já už přemýšlím, jak se dám do svý 500 a jedu.
4: Nech toho! I've been married long time ago.

0: Posluchačka Hedvika zakončila pracovní týden krásnou výhrou ve hře Halo, tady Impulzovi. Pojďme si to připomenout.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Překvapení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1. Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme. Klárka vám vytočila. Milá paní Hedviko, hádejte kolik? Trojnásobek. Blahopřejem. A možná to bude 100 000 v pondělí. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázán.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Srážka osobáku s dodávkou komplikuje provoz na D11 na 35. kilometru ve směru do Hradce. Už je tam kolona, která má 7 kilometrů. Právě posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně plná je D1 před Brnem směrem z Prahy. Profici z Global Assistance hlásí bouračku na obchvatu Slaného mezi Chomutovem a Prahou. 4-kilometrová kolona je na výjezdu z hlavního města směrem do Chomutova kvůli omezení u letiště. Pomalu to jede v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechovem. A bouralo se také na příjezdu do Plzně směrem z Rokycan, počítejte s kilometrovou kolonou. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli cokoliv, dejte vědět.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
1: A je to za náma.
3: A Vlastík ve studiu. Ahoj Vlastíku.
4: Ahoj, dobré kamaráde. Ráno.
3: My dneska víme, že máš nabité dopoledne.
4: 6-7. Já bych to popsal. 7 mám 7 písniček. Budeme hrát pro milionové kolegy jednoznačně. To je 7 a těch 6 bude vstupenek na koncert Evy Farné. A pokud budete poslouchat, tak se mezi 9 a 10 dozvíte, jakým způsobem ty vstupenky můžete vyhrát.
1: To je krásný, protože to je beznadějně vyprodaný, není na to k dostání žádná vstupenečka, ty tady budeš kouzlit dopoledne.
4: No tak se podařilo 6 vstupenek po tak, dvou lidech, bude to pečka.
1: Ty jsi šikovnej Vlastíku.
4: Tři páry vyrazí od nás.
1: Dáme vtip dneska, nebo spačila ta Evička?
4: Ne, Evička, to není fort, to je vážná věc.
1: Já vím.
4: Teď vtip, bacha na to, jo. Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme? Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou? Ano, mluvil. I tak tě chci.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: za 9 minut bude 9.
1: Je Honza opravdu tak milý, hodný řidič?
2: Já se musím přiznat, že s přibývajícím věkem jsem se naučil jezdit velmi příjemně, kvalitně, vstřícně. Dokonce i když se mi někdo tlačí na ta záda, tak mu prostě uhnu, ať si jede. Myslím si, že to je to nejlepší řešení a přístup k současnému provozu.
1: Prosím tě.
2: Co?
1: Nelži zase.
2: Jak nelži?
1: Tady vypráví, jak to jelo, jak si to užil, že byl jak drak a jak tam byl rychle.
2: Podívejte se, před touhletou paní já už vlastně jako nikdy nic neřeknu, jo, protože
1: ne, já si to pamatuju.
2: Ona vás potom jako setře do toho vysílání, to je neskutečný.
0: A tak my tady žijeme.
1: Jo.
0: A zas to bude v pondělí ráno budu muset volat na linku důvěry. Ještě, že Aleš bude vysílat s paní, která ji provozuje.
1: Víš, jak na to aspoň.
0: Nezapomeňte si naladit pondělní Impulzovi exkluzivně s Markem Ztraceným živě mezi 8 a 9.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Blíží se 9. hodina, posloucháte Impuls, opakuji to skvělé sdělení. 6 vstupenek do Edenu. Ne na záležitost, kde tam mladíci zbavení smyslu běhají s rachytlema, ale na naprosto exkluzivní záležitost na koncert Evy Farné. Stačí poslouchat Radio Impuls a jednoznačně se dozvíte bližší informace. Je to soutěž, takže se musíte zapojit a musíte odpovědět správně na soutěžní otázku. No a za chvilku hrajeme pro milionové kolegy. A myslím si, že budeme hrát někam na sever naší republiky. Počkejte si, dozvíte se to. Co dnešní počasí? Jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Stezku budou v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojeděněle. Tak vám přeju skvělý pátek.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
8: Nejlepší letní grilování? Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdáváme grily s udírnou za téměř 300 000. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Češi v úvodu fotbalového šampionátu padli s Koreou. Hasiči ještě likvidují požár plastu v Havlíčkově Brodě. Policie varuje před falešnými pokutami za rychlost. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Cesta našich fotbalistů na mistrovství světa odstartovala přešlapem. Porážka 1-2 od fotbalistů z Jižní Koreje komplikuje postupové šance. Fotbaloví experti kritizují i výkon našich. Komentář nese reportér Tomáš Zemánek. Dobré ráno, Tome.
11: Hezký den. Ještě půl hodiny před koncem Češi vedli, o to víc prohra všechny zúčastněné mrzí. Zavinili ji dva inkasované góly, kterým se podle trenéra Koupka dalo zabránit a můžeme je považovat za chyby v defenzivě. Podíváme-li se na konkrétní výkony hráčů, rozhodně nesklamalo překvapení základní sestavy středopolař Alexander Sojka. Na levé straně se líbil Jaroslav Zelený a dařilo se taky napravo Vladimíru Coufalovi. Právě po jeho autu se hlavou skvěle prosadil Ladislav Krejčí. Vidět naopak nebyl Patrik Šik a sbírku svých povedených zápasů nerozšířil ani Pavel Šulc. Další utkání reprezentanty čeká ve čtvrtečních 6 odpoledne. Postaví se Jihoafrické republice a pro udržení reálné šance na postup nutně musí vyhrát. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
10: Hasiči pokračují v likvidaci požáru haly s plastovými výrobky v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Stejskala oheň nezpůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Požár vypukl včera odpoledne. Na místě zasahovalo 12 jednotek profesionálních i dobrovolných a podnikových hasičů. Oheň způsobil podle předběžného odhadu škodu 350 milionů korun. Pokud by se částka potvrdila, šlo by o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Vyšetřování příčin jeho vzniku bude pokračovat dnes dopoledne. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami. Vyzývají k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která měla vypršet dnešní půlnocí. Lidé se kvůli zprávě začali na inspekci obracet včera odpoledne. Někteří z nich přitom auto ani nevlastní či neřídí. Inspekce doporučuje na zprávy neodpovídat, neklikat na odkazy a nezadávat žádné osobní ani přihlašovací údaje. V případě zadání údajů je na místě kontaktovat banku při podezření na zneužití telefonu operátora, vše pak nahlásit policii. Dnes vstoupil v platnost migrační pakt Evropské unie. Mezi jeho hlavní cíle patří zrychlení azylových řízení, efektivnější návraty nelegálních migrantů či zavedení mechanismu solidarity mezi členskými státy. Ten je asi nejvíce diskutovanou směrnicí paktu. Členským státům vystaveným migračnímu tlaku si ostatní země mají vybrat mezi přemístěním žadatelů o azyl na své území, poskytnutím finančních příspěvků nebo zajištěním operativní a technické podpory. Ke znění paktu měla výhrady minulá vláda. Ta současná slíbila jeho zrušení. Proti migračním pravidlům se staví i další evropské vlády, silně se ozývá například Varšava. Dárců krve ubývá. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
12: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
10: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění. Zprávy končí, startuje dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Jdeme na to. 7 pecek pro milionové kolegy v kuse a bez reklam a hrajeme do Teplic. Kam konkrétně, to se dozvíte. No a pozor, ve hře 6 vstupenek na Evu Farnou.
1: Dnes s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Zde je dopoledne s Dobrým Korcem. Zdravíme naši posluchačku, která se jmenuje Péťa. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: První otázka. Sledovala jste dnešní ranní utkání našich fotbalistů?
2: Ano, prohráli jsme.
1: Pojďme k jiným tématům. Vy jste se zaregistrovala na www.impuls.cz, protože chcete zahrát svým milionovým kolegům.
2: Ano.
1: Kdo jsou vaši skvělí milionoví kolegové a kde jsme?
2: Teď jsme v Čeplicích a moji milionoví kolegové jsou tři sluníčka, který mi dávají každý můj pracovní den dobrou náladu, optimismus a chuť do života. A je to paní vedoucí Petra Kloubová, paní Ivetka Vaberková a Gaby Dittnerová. A vděčím jim za hodně a jsou úžasný.
1: To jsou tři vaše slunce. Jak je skvělé mít tyhle lidi ve svém životě. Děkuju moc, mějte se moc hezky a ještě jedno vaše osobní přání. Teď se vám splní, protože máme pátek.
2: No, abych měla štěstí, lásku a všechno v životě.
1: A to se stane. A to se stane. Teď byl magický
2: okamžik. Děkuju, pane Korec.
1: Děkujeme moc, Peťo, jste úžasná,
2: děkuju,
1: že jste se zaregistrovala.
2: Děkuju.
1: Ať se vám vše daří. Naschledanou.
2: Dobře. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschle.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na Rádiu Impuls.

0: Končí 7 pecek v kuse a bez reklam. Hrajeme pro milionové kolegy. Chcete-li hrát také, tak registrace probíhá na adrese www.impuls.cz. Je tam naprosto jednoduchý formulář, který když vyplníte a následně odešlete, tak já vám pak zavolám a můžete psát a poslat 7 pecek svým skvělým milionovým kolegům. A teď přichází ten okamžik. Já jsem něco sliboval a protože svého slibu chci dostat a chcete-li vy vyrazit do Edenu na koncert Evy Farné, přichází právě teď váš okamžik. Soutěžíme o lístky na zítřejší koncert Evy Farné v pražském Edenu. Zítřejší koncert. 2 lístky dostanou 3 nejrychlejší z vás, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, která zní takto. Nebudu ji opakovat. Pozor. Eva Farná byla nedávno v mém dopoledním vysílání popřát Tomáši Klusovi k narozeninám. A otázka zní, jaký dárek mu přinesla? Za A. Bombonieru. Za B. Narozeninovou písničku, kterou napsala jen pro něj, pro Tomáše, a za C klarinet. Odpovědi, to znamená A, B nebo C, pište na WhatsApp na číslo 605 222 007. Za chvíli po písničce vyhlásím 3 z vás, kteří vyhrávají každý 2 vstupenky na koncert Evy Farné do Edenu. Hodně štěstí.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun, pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Všechno je v pořádku, já znám tři vítěze, kteří získají dvě vstupenky na zítřejší koncert Evy Farné do Edenu. Podle toho, jak píšete, tak si myslím, že by Eva Farna měla přidat ještě minimálně dva Edeny, protože ta lavina, co se tady stala, ta byla neskutečná. Ale pojďme k meritu věci, pojďme k otázce. Eva Farna byla nedávno v našem vysílání popřát Tomáši Klusovi k narozeninám. A já jsem se ptal, jaký dárek mu přinesla. Buď to byla za A bomboniéra, nebo za B narozeninová písnička, a nebo za C klarinet. Správná odpověď je za B. Eva Tomášovi přinesla narozeninovou písničku, kterou napsala jen pro něj, a znělo to asi takhle. Ještě připomenu jednu věc. Ona přišla Eva trošku později a ona tu písničku napsala v autě, když se líčila, a když zaparkovala. A ta písnička za mě naprosto skvostná zněla takto.
1: Takže pozor, jo, Tomáši, zapomněla jsem na dárek, takže jsem ti napsala v autě písničku. Tomáši, je ti dneska 2x20. Tomáši, máš právo i hlas ztrácet. Tělo chřádne, nejsi vadnej, jen kromě Karla není nikdy navždy mladej. Máš štěstí, že jsi chlap, ten s věkem začíná na kráse brát. Těhle pár vět jsem psala u líčení v autě. Ale chci, ať víš, že srdci navždy mám tě. Přestaňme se vymlouvat, že umělci toho příliš mají. Jsme skoro sousedi a navíc mi dlužíš čaj.
2: Oh baby.
0: Sami jste slyšeli tuhle skvělou vzpomínku, no a ti nejrychlejší z vás, kteří si to pamatovali nebo správně tipnuli, vyhrávají lístky na zítřejší koncert Evy Farné v Edenu. A teď pozor, mám tady tři jména z našeho WhatsAppu. Je to Jana Havířová. Pak je tady Martina, jejíž číslo telefonní začíná na 724-591 a tak dál a tak dál. V tom WhatsAppu má pouze to křestní jméno. A třetí výherkyní, třetí nejrychlejší se stává Kristýna Fabiánová. Užijte si, milé dámy, Eden, vemte k sobě tu správnou bytost a až se budete radovat, až budete zpívat, tak vzpomínejte na to, že lístky máte s Impulzu.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Impulzovic krabička, zpíval Karel Černoch a Iveta Bartošová, hit, který se jmenuje prostě a jednoduše V tom. My budeme taky v tom dopravním zpravodajství za chvilku až v pouši. Bouralo se na D11 na 36. kilometru u Poděbrad směrem do Hradce Králové.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D11 na 36. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové blokuje pravý pruh nehoda. Kolona má aktuálně 7 kilometrů. 3,5 kilometru dlouhá kolona popojíždí na výjezdu z Prahy k D7 na Chomutov na úrovni letiště. Na obchvatu Slaného budete v obou směrech popojíždět ve zhruba kilometrové koloně. A na trase z Liberce na Turnov před Paceřicemi bouralo osobní auto s nákladním. Kolona tam má necelý kilometr. Z Global Assistance Martina.
1: Stručně, jasně, efektivně naše dopravní zpravodajství na čísle 605-222-007. Marques Vayamos Compañeros. Hned teď na Impulzu.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Cyndi Lauper, dokonalá skladba Time After Time. Pojďme to posunout k dalším zprávám. Tomáš Zemánek je ve studiu, je tady pochopitelně Kateřina Palajová, ale já mám informace o zprávách, bude jasno až polojasno. Místy se objeví přáňky, jinde, ojediněle, na Moravě ve Slezsku s nimi počítejte častěji. Nejvyšší teploty 13 až 18. Parta je připravená, Tome.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Kačko.
2: Určitě, krásně.
0: Hezké, dobré dopoledne. Vrátíme se k fotbalu?
1: Rozhodně.
0: Je tady Tomáš, tak je to jasný.
3: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Fotbalový šampionát začal pro Čechy prohrou. Počet obyvatel Česku nadále klesá. Žena v Bílině napadla ministrně Mrázovou. Je 10 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: První zápas na světovém šampionátu po 20 letech Češi prohráli. Výsledek 1-2 s fotbalisty z Jižní Koreje možná nejvíc mrzí kapitána Ladislava Krejčího. Důvod doplní reportér Tomáš Zemánek. Hezký den, Tome.
2: Dobré dopoledne. Stoper Krejčí nás v 59. minutě dostal hlavičkou do vedení. Když Češi naposledy na mistrovství světa vyhráli, 2 góly se zapsal Tomáš Rosický. Mimo jiné někdejší Krejčího šéf z pražské Sparty a právě jemu dnešní střelec věnoval svou gólovou oslavu. Na dotaz České televize, jak takováhle branka chutná, ale ve zbytku utkání musel změnit názor.
3: Nějak jsou nastane dvě situace, které nezvládneme. Nějak se prostě zžíváme pořád s novou taktikou, se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže teďka převládá zklamání, ale je to začátek. Teď to naštvání bude, ale od zítra se musíme připravovat na další zápas. Víme, jak bude důležitý zlomový a musíme se z toho poučovat a nepředvádět tohle další zápasy.
2: Zbývající dvě utkání skupiny Češi sehrají s outsiderem z Jihoafrické republiky a taky favoritem skupiny s domácími Mexičany. Pro postup budou nutné 3 body a stejně tak i co nejlepší brankový rozdíl. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Česko má opět méně obyvatel. Za první čtvrtletí klesl jeho počet na 10 milionů 890 tisíc lidí. Je to o 19 800 méně. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Oznámil to Český statistický úřad. Podle něj měl hlavní podíl na poklesu počtu obyvatel takzvaný přirozený úbytek, tedy rozdíl mezi množstvím narozených a zemřelých, který činil téměř 12 600 lidí. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátý rokem po sobě. Žena v Bílině na Ústecku napadla ministrni Zuzanu Mrázovou. Incident se podle policie odehrál o víkendu. Žena ministrni pro místní rozvoj napadla slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění. Kriminalisté prověřují okolnosti a důvod samotného napadení. Nicméně dosavadním zjištěním už vyloučili politický motiv. Žena je obviněná z nebezpečného vyhrožování. Hrozí až rok vězení. Roste zájem o psychologickou pomoc pro mladé. Rodiče přicházejí s dětmi mnohem dříve než v minulosti, říká to manažerka Pražského centra duševního zdraví a rodinné péče Petra Paroubková. Podle ní přibývá klientů, kteří hledají podporu, už když se problémy začínají objevovat, ne až ve chvíli, kdy eskalují. Impulzu řekla, že nejčastěji se řeší traumata a úzkosti.
4: Podle našich odborníků nejčastější vlastně problémy, toto jsou ty dva základní, které pak vedou třeba k nějakým dalším druhotným potížím. To může vznikat deprese později a tak dále, takže je důležité v té počátečné fázi to rozpoznat a zachytit. Protože pokud to je už v další fázi nějaké hlubší, tak se s tím pracuje mnohem déle a často je potřeba pracovat třeba s celou rodinou.
1: Traumata jsou podle Paroubkové jakékoliv negativní zkušenosti, které mají děti spojené třeba s rodinou nebo se školním prostředím nebo zážitkem. Projevují se různým způsobem, ať už strachem, panikou, problémem se začleněním do kolektivu nebo sebepoškozováním. Češi cílí na last minute zájezdy. Jejich zájem o ně vzrostl meziročně o 11%. Podle Asociace českých cestovních kanceláří je největší zájem mezi klienty stejně jako loni o Řecko. Tradičně oblíbené Chorvatsko se umístilo až za Itálií, Tureckem a Španělskem. Češi si častěji podle průzkumu plánují kratší dovolené. Odjet na dovolenou na 2 týdny plánuje jen 24% respondentů. A ze zpráv je to všechno. Vlastíku, je to tvoje.
5: Ano, jedu dál. A jedu dál s úsměvem, budeme opět hrát pro všechny řidiče, kteří jezdí skvěle, ještě se navíc k tomu usmívají.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Vláďa Jaroš. Nazdar, kluku.
2: Ahoj, zdravíme z našich cest. Pátek před víkendem a my se opět vydáváme za vámi s projektem Jezdím s úsměvem. Kde to dneska bude? Protože je pátek, tak vás nebudeme dlouho trápit. Dneska je to D1. Kolikátý kilometr, v jakém směru a detaily dozvíte se přesně po 14. hodině. A připomínám, abyste mysleli i na naši soutěž ve vysílání, kdy pokud se za námi nemůžete dostavit osobně, tak dneska po 12. hodině se mnou a s Lenkou budete moci vyhrávat. To, abyste mě lépe slyšeli, nechal jsem ho přejet. Budete moci vyhrávat odměnu, poukaz v hodnotě 500 korun, který si potom utratíte na čerpací stanici OMV. Držíme palce, jezděte s úsměvem. Mise začíná za 3, 2, 1, teď.
1: Mise začala, je tě dobře slyšet a jsem rád, že jsi v provozu a že dáváš pozor, ale především, Vláďo, nezapomeň, ty kluku dneska jezdíš s úsměvem. Za chvilku doprava, ta není úplně s úsměvem, kolona na obchvatu Slaného nebo třeba na Pražském okruhu, za chvilku víc.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90.

0: obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: AutoESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrové kolony v obou směrech. Čekejte na sedmičce na obchvatu Slaného. Dále na výjezdu z Prahy po D7 ve směru na Chomutov se před omezením na exitu 2 u letiště vytvořila víc jak dvoukilometrová kolona. Přerušovanou kolonu vidíme na pražském okruhu ve směru k D1 mezi 23. a 19. kilometrem. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. A agent Zdeněk hlásí policejní hlídky. Kde pak si máme dávat pozor?
2: Chtěl bych nahlásit dopravní hlídky i motorky na trase Písek proti ním. Dejte si pozor, je tam dost. Nějaká operace, díky na to.
1: Jasně, děkujeme. Dejte si pozor na tuhle velkou měřící operaci. 605 222 007. Dua Lipa, potom Lucia, možná stihneme ještě Abu. Tady Impuls, dobré dopoledne.

0: Lucie a dotknu se ohně. Já bych si teď s ohněm moc nezahrával. Já mám pro vás úplně jinou informaci, která má jistě velkou hodnotu, pokud máte rádi Marka Ztraceného. V pondělí u nás u Impulzových chystáme koncert. Ano, slyšíte dobře. Hned v pondělí ráno u Impulzových vás vytáhneme z postele a na cestu do práce vás naladí Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat a taky budeme rozdávat vstupenky na Letenskou pláň. Zkrátka dobře, tohle pondělní ráno budete mít rádi. Buďte u toho a poslouchejte Radio Impuls.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Do historie zpátky.
3: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
2: Vůli Česí, Bas Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
4: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
2: I všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: cenách e-obuv ví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
4: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3 tisíce korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
1: Ano, jdeme cestovat, pěkné dopoledne, Jirko.
2: Ahoj Vašto, jsem tu zase a přináším další švýcarské inspirace.
1: A to jsem rád, já hořím nedočkavostí. Minule si nám slíbil, že budeš mluvit o jídle. Bude to tak?
2: Ano, při této krátké fotografické cestě po švýcarských Alpách jsem zaznamenal, že mnohá města nebo i vesnice mají trošku jiné specifické kuchyně, minimálně nějakou místní specialitu. Patrná je zejména obliba stravování mimo domov. Vidím často lidi, že jsou v restauracích. Restaurace bývají dost plné, ale po 10. hodině zpravidla už jídlo večer nedostanete. To je zase druhý fakt. Restauraci najdeme snad v každé vesnici a téměř snad na každém horském vrcholku, to je prostě úplně neuvěřitelné. Snídaně jsou poněkud tradiční, ale obě bývá velkou událostí rodiny. Dokonce i zaměstnaní rodiče se údajně prý schází doma často na oběd. Švýcaři se pyšní, že většinu pokrmu připravují z čerstvých ingrediencí. To je známá věc. Oni využívají suroviny z alpských hor, tak většinou brambory, sýry, mléko, smetana a podobně. Rádi pijí pivo, víno, hlavně z vlastní produkce, jsou hrdí na to, jakou skvělou kávu připravují a často prý umí čaj uvařit úplně ze všeho, co kde najdou někde v přírodě, různé byliny a podobně. A co konkrétního jsem ochutnal, anebo jsem alespoň vyčetl z jídelních lístků, tak to ti řeknu po písnice.
1: Výborně, budu se těšit.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pokračujeme dál. Jirkou, jsem zvědavý na ty švýcarské kulinářské speciality. Povídej.
2: No tak jako první bych určitě jmenoval fondy, protože to je absolutní klasika, směs rozstavených sýrů, někdy se přidává bílé víno, česnek, namáčí se kousky chleba a také dokonce kousky uvařených brambor. Je to jídlo chudých a mě překvapilo, jak je drahé. To je neuvěřitelné. Zkusme si představit, že takové jednoduché jídlo stojí i přes 1000 korun na jednu osobu. A pozor, v jídelním lístku se uvádí cena za jednu osobu, přitom je to jídlo pro dva. Je to strašně zvláštní, protože to nás zaskočí. To nejdražší jídlo, které jsem tady viděl, myslím tím tedy fondy, stálo 1250 korun na české koruny. Tak to si myslím, že je opravdu poměrně hodně. Raklet, takový rozpuštěný sýr, lehce ožehnutý, se seškrabává na brambory. To je také skvělé jídlo. Jídla se doplňují ještě také jablečným pyré. To mě nesmírně chutnalo. Švýcaři dali světu mysli v různých podobách. To zejména na snídani. To tady konzumují. Také jogurty jsou skvělé. Švýcaři produkují, představte si, přes 450 druhů sýrů. Často se vyrábí tradičními postupy a z regionálních přísad. Takové sýrové růžičky jsem třeba objevila, byly naprosto skvělé. Ty sýry mají různé tvary, různě jsou kvalitní. Já to vždycky řeším tak, že se zeptám místních lidí nebo prodavaček, jakou si mám koupit čokoládu a jaký si mám koupit sýr, nebo co mě doporučují, co je z místní produkce a co je kvalitní. Ne co má dobrou značku, která je známá, ale co je opravdu kvalitní a co je třeba ještě regionální. A to si potom definitivně kupuji. A zatím jsem se, když jsem si nechal poradit, nikdy nespálil. Tak dobrou chuť a naslyšenou.
1: Jirko, děkujeme, drahé švýcarské fondy, výborné vyprávění. Těším se zase v pondělí, to bude ještě asi Švýcarsko. Jedeme dál, teď už Maria Rotrová.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Marie Rotrová, Impulzovic Krabička. Další skvělá pecka za námi, ale před námi třeba Helena Zeťová, Dalibor Janda, ale třeba také dopravní zpravodajství. Kolonu čekejte na D7 na výjezdu z Prahy před exitem 2 letiště. Dopravu do vás pustím za 2 minuty a 40 vteřin. Přesně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Skoro 3 kilometry má kolona na výjezdu z Prahy k D7 na Chomutov na úrovni letiště. 2-kilometrová kolona je na obchvatu Slaného jak ve směru na Prahu, tak ve směru na Chomutov. Přerušovaná kolona je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Před omezením na 59. kilometru ve směru na Prahu je aktuálně 1,5 kilometru dlouhá kolona. Na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta vás čeká kilometrová kolona. A na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou na kruhovém objezdu u odbočky na Svitavě brzdí provoz nákladní auto. I tam má kolona kilometr. Z Global Assistance Martina.
1: Posouváme se na D1, je tam překážka na silnici, kde přesně?
3: Dálnice D1 do Brna, 99,5 km, u středových svodidel jsou odloženy kola, pravděpodobně někomu spadly z auta, tak dávejte pozor, toho nikdo nehladí.
1: Někdo si odložil kola na D1, jistě asi vypadla, to není nic moc příjemného. Šikovná Kamča, děkujeme, že hlásí. Hlídky.
4: Zdravím všechny závodníky, tady agent Pišišvor, pozor, trasa Jičín, Kopilno, Poděbrady, Černý Kodiak a vepředu má dvě bradavice.
5: Celkově dneska v Písku je akce, 28 policejních hlídek, je tady dokonce i Ferrari, má tu být i vrtulník, tak doopravdy na Písecku a okolí dávejte si pozor, jsou u přejezdu prostě všude.
1: Pišišvore, díky, nepřehání to s tím závoděním. A ta druhá věc, to bude asi nějaká předvádečka, ne? Zřejmě jako ukazování svalů, jak se říká. Ale zase zřejmě budou taky někde asi měřit. 605 222 007, dávejte pozor a dodržujte pravidla, učili jste se to v autoškole.

0: Před námi ještě 60 minut dopoledního vysílání. Já koukám na oblohu, co se děje v rámci počasí. Dnes bude jasno až polojasno v západní polovině Čech, postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18. Přeji vám hezký den s Impulzu.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na 4 stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
5: V Brodě způsobil požár astronomickou škodu. Aplikace Bouračka pomáhá řidičům už téměř rok. V Maďarsku zahynulo při souvisejících nehodách 8 lidí. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiči dále likvidují požár haly v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Zbyňka Stejskala nezpůsobil požár únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Uvedl, že halu s plastovými výrobky, sklem a kartony ve Strojírenské ulici využívaly 2 subjekty. Hlášení o požáru dostali hasiči včera kolem 16:15 odpoledne. Okolo půlnoci bylo možné snížit počet zasahujících jednotek. Dnes bude na místě ještě pokračovat zjišťování, proč hořet začalo. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Obdobnou škodu podle tehdejších informací způsobil v dubnu požár v průmyslovém areálu s kovovýrobou v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Řidiči si pomalu zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů Impulzu řekl, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
6: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použít Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době lehce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
5: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Oba tyto online interaktivní formuláře lidé najdou na internetové adrese bouračka.cz. 8 lidí přišlo dnes ráno o život při 2 dopravních nehodách na západě Maďarska. Podle místních médií měla havarovaná vozidla moldavskou státní poznávací značku. Nejdřív se srazil kamion se stavebním vozidlem. Řidič kamionu zemřel na místě, stavební stroj začal hořet. Krátce na to minibus narazil do jiného kamionu, který musel kvůli předchozí nehodě zastavit. 7 z 9 cestujících v minibusu zahynulo, další 2 utrpěli zranění. Pozůstalým už kondoloval maďarský premiér Peter Maďar. Ten uvedl, že všechny oběti jsou cizinci. Na Slovácku se dnes brzy ráno fandilo i v nočních košilích. V hospůdce nebo v rodinném klubu u Cmolů v Dolním Němčí vládla napřed radost a nakonec trocha smutku.
7: Nejdříve po Krejčího vedoucím gólu hlavou vytryskl na Slovácku velikánský gejzír radosti. Slečna Simona měla v ryze fotbalovém klubu také oči na stopkách. Musela obsluhovat a viděla, že se fandí ve specifickém oblečení.
8: No, někteří opravdu dodrželi tak, jak slíbili, došli v nočních košilích s čepicí na hlavě. Někdo v županu, někdo v krajkové košilce.
7: Radost přišla ještě jednou, jenže i Součkovi a celému národu zkazil těsný offside. Nakonec v rodišti reprezentanta Davida Juráska a za dohledu jeho táty stejného jména zavládl spíše smutek.
8: Nejsme úplně zklamaní, nejsme z toho, jakože nehroutíme se, budeme fandit i nadále.
7: Tak hlavy vzhůru a jede se dál. Jan Čadá, Radio Impuls, Dolní Němčí.
0: Dnes na jižní Moravě startuje třetí letošní ročník českého šampionátu rally. Zuřivý reporter Aleš Ružička usedl do závodního speciálu.
1: Poledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Za chvilku se v dopravě 007 podíváme na D1, na obchvat Slaného, na Pražský okruh. Je toho poměrně dost, určitě poslouchejte naši dopravu 007. Děti dnes se tráví spoustu času online a právě proto je dobré vědět, na co si dát pozor. Kyberšikana, vydírání nebo nevhodné sdílení fotek, to se může stát komukoliv. Co ale v takovém případě dělat? Začneme s prevencí. Mluvte s dětmi o tom, co je bezpečné sdílet a s kým. Nastavte si doma hranice pro používání telefonu a sociálních sítí a budujte důvěru. A když už se něco opravdu stane, zachovejte klid. Uložte důkazy, vyhledejte pomoc, ať už ve škole nebo u odborníků. Malé kroky dokážou vaše děti ochránit víc, než si myslíte.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Prahu se před omezením na 58. kilometru vytvořila 2-kilometrová kolona. Dopravní nehoda Brněnsko.
2: V zastávce u Brna směrem na Vysoké Popovice tak je v pravém pruhu dopravní nehoda. Hasiči tam vyprošťují nějakou osobu, tak bacha a opatrně.
1: Ano, prosím, v obou směrech vidíme kolony na silnici 11 na trase Olšany Postřelmov mezi Kláštercem a Vyšehořím. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu ve směru k D1 mezi 23. a 19. kilometrem a 2-kilometrové kolony v obou směrech. Čekejte na sedmičce na obchvatu Slaného. Proč tam kolony jsou, to nám přiblíží náš agent.
3: Na obchvatu Slaného se ty kolony dělají z prostého důvodu. Je tam silničářská šipka, která označovala ráno odstavené auto, ale naši šikovní silničáři doteďka nebyli schopni odtáhnout.
1: A tak zřejmě to auto bylo odstraněno dříve, věřím, že to dají jistě do pořádku. Ale už známe příčinu, důsledky bohužel také, ale ono se to vyřeší. 605 222 007.

0: Jelen a Magdalena, tuhle písničku vždycky, když ji pouštím, taky posílám své holčičce, své dceři Madlence. Vím, že mě neslyší, teď maká ve škole, ale ona ví, že ji posílám. Pojďme se věnovat dnešnímu ránu. Posluchačka Hedvika zakončila pracovní týden krásnou výhrou. Ve hře Halo, tady Impulzovi.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Musím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme. Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik? Trojnásobek, blahopřejem!
1: Wow!
0: Wow, to byla božská reakce. Nakonec to dopadlo, chcete-li hrát s námi, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med. O tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.

všechno najdem odpověď, co bude zítra. Za pár let za obzoru slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv zná, možná vzpomněť vstupenka pro nebeský let. O tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.

0: Už je za chvilku Pábitelé, to bude písnička s Impulzovic krabičky a když se řekne Pábitelé a Impulzovic krabička, je jasné, že klíčem k úspěchu téhle skladby je Karel Gott. Dnes na Jižní Moravě, konkrétně v okolí Hustopečí, startuje třetí letošní podnik českého šampionátu v rally. Do závodního speciálu si sedl a jednu testovací jízdu na vlastní kůži si užil a vyzkoušel náš zuřivý reportér Aleš Růžička. Aldo, povídej, jaké to bylo.
1: Konkrétně jde o 21. Agrotech Petronas Rally, tedy rally mezi Vinohrady. Začíná dnes a končí zítra. Na nic nečekejte a vyražte. Je to skvělý zážitek. Já to měl umocněné tím, že mě do auta vzal na místo spolujezdce bývalý světový šampion a mnohonásobný mistr České republiky Jan Kopecký.
2: Tak, jdeme na to.
1: Tak jo. Tady bude prostor něco si říci, protože moje komentáře pod řevem motoru Fabie RS Rally 2 se zúžily na takové ty jako zatáčka, není to úzký, pozor, jsou tam vrata, a pak už jenom většinou wow, oh, ty kráso, taky krávo a tak dále. A když jsme zastavili, tak jsme to s Honzou i trochu probrali.
3: Podvečer se startuje, takže se na to moc těšíme. První tři rychlostní zkoušky se pojedou za světla, ty poslední tři potom téměř za tmy, takže je to zážitek tady mezi těma vinicema. A když to auto potom vidíte, jak letí rychle s tou světelnou rampou, tak si myslím, že to stojí za to vidět.
1: Ještě jednou, 21. Agrotech Petronas Rally. Závod začíná dnes odpoledne, je tam několik rychlostních zkoušek i za tmy a zítra celý den. Tak nejen Agrotech, Škoda Rally týmu, ale i dalším závodníkům hodně štěstí. Ať se daří. Aleš Růžička, Radio Impuls.
0: Aleš, děkuji, skvělá práce, no a já mám pro vás za chvilku naprosto exkluzivní a skvělé překvapení. Jmenuje se Lenka.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Bavitele, naprosto skvostná záležitost. Uzavřená je po nehodě D35 na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc. A to mé překvapení se jmenuje Lenka Haluzová. Ahoj, Lení.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi našla čas a v pátek dorazíš na vysílání, to je skvělá.
1: No to si piš, no ale takhle, ono totiž se tady soutěží, že jo? Už ve 12.15 se to vyhlásí, soutěž s naším dopravním agentem, takže naši posluchači můžou vyhrávat, takže už teď buďte připraveni, zůstaňte nahladěni a připravte si svoji aplikaci, jestli ji nemáte, OMV My Station, no tak si tam teďka rychle naťukejte a ono to klapne.
0: Dokonalá, skvělá, vždy připravená. Já se pochlubím, představ si, dnes jsem rozdal celkem 6 vstupenek na Evu Farnou. Měli jsme rychlo soutěž, všechno to dopadlo, byla to velká, velká paráda. No a v pondělí ráno Mára ztracený, to asi víš.
1: No tak to si píš, že to vím.
2: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Na dálnici D35 na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc bouralo nákladní auto s dodávkou. Dálnice je uzavřená, před místem se vytvořila přes kilometr dlouhá kolona. Na trase z Turnova na Liberec na průjezdu Hodkovicemi nad Mohelkou probíhají vyprošťovací práce po nehodě nákladního auta. I tam je silnice uzavřená, připravte se na kolony. Zhruba 4 kilometry dlouhá kolona je na trase Chomutov-Praha v obou směrech na obchvatu Slaného. A přerušovaná kolona popojíždí na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Global Assistance Martina.
1: Děkuju pěkně a ještě Orlicko, Ústecko a kolony.
3: Do Vysokého Mejta. A pak dál jakoby na Litomyšl, tak kolona do Vysokého Mejta začíná už na dálnici. Takže kdo můžete, tak si jeďte někde a jeďte úplně jinudy, protože a je to čistě jenom provozem. Já teď jedu v protisměru.
1: Tak na to pozor, 605 222 007. Za chvilku ještě něco málo o radostech všedního dne.
4: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Z.

0: Tady Impuls, stále dobré dopoledne. Pojďme si připomenout, že radost ze života tu můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás, naše posluchače Impulzáky napříč Českem, vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Myšák Ransdorf, který se zajímal o to, co máte rádi sami na sobě.
1: Jaký povahový rys máte na sobě rád a proč?
2: Lidé říkají, že dokážu být spolehlivý.
3: Já mám rád svůj humor. Lidi občas říkají, že jsem za hranou. Někdy můj humor nepochopí, ale ta část lidí, která ho chápe, tak je velmi spokojená a já jsem spokojený s nimi.
1: Jaký povahový rys máte na sobě rád a proč?
4: Pomáhat lidem. Já se totiž uvědomuji, že jednou budu taky hodně starý a taky budu rád, když mi někdo pomůže.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Tak já jdu přemýšlet, co mám na sobě rád, a teď už skvělá Lenka Haluzová.

0: Dance nám tady tou svojí modlitbou za déšť, řekněme, uzavírá páteční dopoledne, za chvíli totiž bude 12 hodin, no a ta modlitba mu pomalu poměrně vyšla, čeká nás totiž deštivá noc, zítra pak bude zpočátku převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území, během dne pak ale začnou srážky ustávat, oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Léky na hubnutí by se mohly výrazně přiblížit dětem. Policie hledá nejspíš nakaženého tuberkulózou. Koubek zhodnotil premiéru našich na fotbalovém šampionátu. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Obézním dětem by mohly hradit léky na hubnutí zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při dnešním slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Podle něj rozhodnutí o úhradách může padnout do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí 4násobek, v roce 2024 jich bylo asi 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo trpět obezitou polovina dětí. Moderní léky jsou v Česku dostupné, lidé si je ale musí platit sami. Měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá nebo doživotní. Pražští policisté pátrají nejspíš po nakaženém tuberkulózou. 35-letý muž je podle kriminalistů bezdomova a často jezdí po městě na kole. Navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé, kde využívá jejich služeb. V úterý ho vyšetřili v nemocnici na Vinohradech poté, co opilý spadl z kola. V rámci vyšetření u něho lékaři zjistili právě podezření na nákazu tuberkulózou. Muž ale na výsledky nečekal a z nemocnice odešel. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekl, že hledaný je vysoký asi 180 cm, je střední postavy a v době odchodu měl na sobě červené tričko a na zádech batoh. Podle policejní databáze má ukrajinské občanství. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Řidičům se uzavře Hlučínská ulice v centru Ostravy. Stojí zatím oprava železničního mostu v Přívoze. Provoz na dopravní tepně utichne už příští středu. Náměstek ostravského primátora Břetislav Riger doufá, že šoféři využijí objízdné trasy.
3: Problém bude příjezd od Petřkovic a z té strany od Hlučínska do Ostravy. Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště na Černém mostě. Dneska ono je prázdnoto.
2: Rekonstrukce se nedotkne integrovaných záchranných sborů ani autobusů. Z Přívozu do centra Ostravy bude nejlepší spojení za pomocí městské hromadné dopravy. Osobní auta budou Hlučínskou objíždět přes Slezskou Ostravu nebo po Slovenské a Mariánsko-Horské ulici. Ve věku 88 let v Londýně zemřel David Hockney. Byl považovaný za jednoho z nejvlivnějších britských umělců 20. století. O jeho úmrtí před chvilkou informovaly tiskové agentury. Naši fotbalisté byli blízko úspěchu, tvrdí to trenér národního mužstva Miroslav Koubek. Naši na úvod mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2, i když ještě půl hodiny před koncem vedli. Koubek v české televizi řekl, že alespoň jeden bod za remízu mohli jeho svěřenci uhrát.
4: Sáhli jsme po něm až do posledních vteřin, měli jsme tam šance obrovský. Každý mužstvo dalo to svoje. My samozřejmě jsme měli dobré zbraně, měli jsme i dobré pasáže. Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale tý fotbalovost je prostě lepší.
2: Aby se naši fotbalisté dostali do vyřazovací fáze z následujících dvou zápasů s Jihoafrickou republikou a Mexikem, nutně potřebují 3 body a co nejlepší rozdíl výsledného skóre. Kamenický Šenov na Českolipsku rozzáří festival skla a svítidel. Začal Lustrfest 2026. Návštěvníci se mohou dnes a zítra těšit na program plný výstav, workshopů, jídla a pití. Zájemci si budou moci v centru Kamenického Šenova nakoupit skleněné zboží na řemeslném jarmarku i na oblíbeném bleším trhu. Sami si také vyzkouší sklářské řemeslo například v brusičské dílně nebo u sklářské pece. Zavřená zůstává po nehodě nákladního auta s dodávkou D35 na 239. kilometru ve směru od Mohelnice na Olomouc. Z dálnice sjíždějte na exitu 235 Mohelnice jich.
0: Tak, šťastnou cestu vám všem. Já tak jako dopravně navážu na ty zprávy. Protože už za chvíli nás čeká soutěž s naším projektem Jezdím s úsměvem. Je pro ty z vás, kteří nejsou za volantem nebo nejsou na tom místě, kde jsme měli našeho dopravního agenta dopoledne. Všechno vysvětlím za 10 minut.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Rádio Impuls, jako jasně, prohrát není hanba, ale co si budeme povídat? Vyhrát je přece jenom o něco maličko lepší a proto jsme tady my.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A právě s tímhle s tím naším milým projektem vy vyhrát můžete. A já už mám Vláďu, našeho dopravního agenta, tady na telefonu, tak Vláďo, povídej.
2: Hezké páteční propršené odpoledne, projekt Jezdím s úsměvem aktivován, i v dešti nás nic nezastaví. Jedeme za vámi po 14. hodině, jak už dneska dopoledne zaznělo, potkáme se na D1, ve kterém směru to bude, jestli tam nebo tam a na kterém kilometru, to si ještě chvilku necháme pro sebe. A pro toho, kdo by se náhodou dneska nemohl trhnout pro svou odměnu, potkat se na D1, nebo se mu prostě nechce do toho deště, tak máte možnost teď vyhrát si svoji odměnu, poukaz na 500 korun a utratit si ho na čerpacích stanicích OMV. Odpovězte nám na otázku, kde na dálnici je možné se potkat s větrem, bočním větrem. Odpovědi posílejte přes WhatsApp 605 222 007. Nápovědu najdete v aplikaci OMV MyStation. Za 15 minut si všechno vyhodnotíme a uslyšíme se. Zatím ahoj, pište.
0: Ahoj, no tak jste to slyšeli. 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp. Posílejte odpověď, kde na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem. Já se těším, za pár minut někomu z vás voláme.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě náklaďáku s dodávkou D35 na 239. kilometru ve směru od Mohelnice na Olomouc. Z dálnice sjíždějte na exitu 235 Mohelnice Jih. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Prahu se před omezením na 58. kilometru vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru a v Praze doprava vázne na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Začíná páteční odpoledne, začíná se to štosovat. Ozvěte se nám, kdybyste narazili na nějakou další komplikaci. Využijte naši mobilní aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls, za chvíli Xindl X a jeho puberťák, ale teď už to, na co jste čekali.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Jsme tady, soutěžili jsme o, s naší aplikací OMV My Station a taky s naší stream akcí Jezdím s úsměvem. Já bych měla mít na telefonu posluchačku Lenku, která mi napsala odpověď. Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak jsme se tady takhle sešli, dvě Lenky, to nám to hezky šlo.
2: Tak
0: ještě, aby nám vyšla ta správná odpověď. Takže ta otázka zněla, na jakém místě na dálnici musíme počítat se silným bočním větrem?
2: Takže já jsem napsala odpověď, že nejvíce fouká na otevřených prostranstvích, bez lesů okolo, v horských oblastech a na dlouhých mostech.
0: No tak co na to, Vláďa?
3: Především v otevřeném terénu je správná odpověď. Pokud fouká vítr moc silně, tak zastavte se na čerpací stanici OMV. Dejte si něco dobrého, počkejte, až to přejde. Taková je správná odpověď. Gratulujeme.
0: No výborně. Tak, Lenko, všechno nám to krásně vyšlo. Já vám moc děkuju za to, že jste se zúčastnila naší soutěže. Užijte si výhru samozřejmě. A mějte se krásně, mějte krásný víkend.
2: Děkuji vám taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. No a jak to bude, Vláďo, všechno dál?
3: Tady máme úspěšně rozdáno, máme radost a teď už opět usedáme za volant a posouváme se ještě blíže na D1, na jedno konkrétní místo. Po 14. hodině se přihlásíme opět do vysílání a už vám řekneme, kde to bude na D1, abyste si mohli udělat větší obrázek, potkat se s námi a vybrat si svoji páteční odměnu od OMV. Třeba dneska se poštěstí a bude to tankování na rok zdarma, stále ve hře, i na měsíc zdarma, nebo káva Viva na měsíc zdarma. Pro toho, kdo rád sbírá bodíky, tak můžete nazbírat i do své aplikace, ty se vám taky budou hodit. Potkáme se osobně ve 14 hodin D1, už se řítíme, ahoj, jeďte opatrně v tom dešti.
0: Ahoj.
1: Vtip Vlasty Korce.
4: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme? Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou? Ano, mluvil, i tak tě chci.
1: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
7: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dubbingem od 11. června.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.

0: Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, já vám přeju krásné páteční odpoledne. Za chvíli už klasika pro radost Petra Janu, Petra Janda a jejich Jedeme dál.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Ale teď na ten fotbal. Fotbaloví fanoušci dosud stírají raní slzy. Nad Koreou jsme mohli vyhrát, ale nakonec jsme podlehli 1-2. Fotbalové stopy vedou z Husta na Slovácko. Proč to vysvětlí Jančada? Honzo, přeju pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tak já bych pokračoval, ale teď jsem to hrál samozřejmě. Ono, každý smutek přebolí, i ten ranní fotbalový. Ale když na Slovácko, tak skutečně, a to v tom smyslu, já už jsem o tom dnes hovořil v našem vysílání, že se fandilo třeba v pyžamech, v županech, v nočních košilích, zůsta to byli pánové. Do ním Němčí, odkud je David Jurásek, náš fotbalista, byl tam jeho táta v jednom místním klubu. Tam byla atmosféra výborná, až do chvíli, než rozhodčí ukončil zápas a my jsme přeci jenom 1-2 prohráli. Ale nebylo to jediné slovácké místo, kde se lidé nejdříve radovali po gólu Krejčího a potom smutnili.
0: Hodně fanoušků má česká reprezentace i v základní škole v Uherském Hradišti. Tak. Čím pak to?
2: Tak, to je skvělá informace, Lení. Milan Melichárek je dlouholetým ředitelem tamnější základní školy s rozšířenou sportovní výukou. A my jsme dospěli jako dlouholetí, řekl bych, spolupracovníci, protože ty pivodně jsou vždycky skvělé, jedné zajímavé věci. Tři kluci tam chodili, tři ti, kteří nás reprezentují, tedy brankář Matěj Kovář, David Jurásek a ještě jeden z ochun na ně, Míša Sadílek, tak tyhle tři hoši chodili, představ si, Lení, do jedné třídy ve svých letech pubertálních od 6. do 9. třídy a tohle to považuji za možná světovou raritu. Je to neuvěřitelné, jsou to vrstevníci kolem ročníku narození 2000, no škoda, že ten poslední jmenovaný dnes svou pravačkou alespoň nezvrátil ten zápas v remizu. Uvidíme, jak se bude dařit trojici ze Slovácka v dalších utkáních.
0: Jako jasně, ale ještě není všechno sečteno. Nezbývá, než se soustředit na Jižní Afriku. Neznáš náhodou nějaké fandy téhle země?
2: Tohle to je skutečně unikátní záležitost. Možná tomu náš věrný posluchač v počtu až 1 milionu věřit nebude, ale můj soused je z Jižní Afriky. Jak Christ, tak také jeho syn, který právě končí vysokou školu, a to v Brně techniku, tak já mám přes plot tyhle dva pány. A bude zajímavé sledovat, protože oba týmy jsou po porážkách velmi v úzkých, řekl bych. Tak milí Chrisi a milí Tome, we are the champions, to asi zatím bych neříkal, protože ta komunikace s mladým je v češtině, ale s tím dospělým, až se přistěhovali zhruba před 3 lety, ještě velmi složitá. Tak to bude přes náš plot u Čadu, tak to bude tedy velikánský souboj, tuším ve čtvrtek, a určitě si o tom můžeme povědět ještě více.
0: Já se na to těším. Díky, měj se krásně, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: pauze ve skrabečce nám to láskou jiskřilo. Za chvíli Luis Capaldi, tam to bude spíš na smutnější notu, ale ještě předtím vyrazíme na silnice. Uzavřená je po nehodě D35 na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc. Podrobnosti za minutu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. To díky vám, když se nám hlásíte jakožto naši agenti přes dopravní aplikaci nebo voláte linku dopravní centrály 605 222 007. No a taky díky profíkům z Global Assistance. Já zdravím Kubu Tilšera. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, krásné odpoledne. Neprůjezdná zůstává dálnice D35 mezi Mohelnicí a exitem 240 směrem na Olomouc. Likvidují se tam následky nehody nákladňáku a dodávky. Na obchvatu Mohelnice je proto téměř kilometr a půl dlouhá kolona. Na dálnici D1 mezi 172. a 196. kilometrem z Prahy do Brna zpomaluje převážně nákladní doprava. Téměř 3-kilometrová fronta je v protisměru, tedy do Prahy, před 59. kilometrem. Na 35 se z Liberce na Turnov už dárku je uzavřený pravý pruh kvůli vyprošťování nákladňáku po nehodě, doprava tam zpomaluje. A pomalu se jede po pražském okruhu směr D1 od Chrášťan po Ořech. Navíc na 23. kilometru došlo k nehodě. Z Global Assistance, Kuba.

0: Radio Impuls, za chvíli 13 hodin, s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásný, veselý pátek, dívám se na předpověď počasí, ta zpočátku úplně moc veselá není, ale vylepší se to. Čeká nás deštivá noc, zítra potom zpočátku bude převažovat velká oblačnost, občas déšť, přehánky, hlavně tedy na severovýchodě u našeho území. Ale pozor, během dne začnou ty srážky ustávat, oblačnosti ubyde a můžeme se těšit na polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
5: Do historie zpátky.
6: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
5: Česí, Bas, Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
7: Jsi starý, protože máš pléšvůdy.
5: I všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Nemocnice potřebují nové dárce krve. Cestující na hamburském letišti vyvolal poplach. Zemřel někdejší fotbalista a trenér Petr Uličný. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Dárců krve ubývá. Nemocnice žádají hlavně mladší generaci, aby se do dárcovství více zapojila. Starší lidi totiž musí kvůli věku postupně vyřazovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že současná situace není příznivá.
11: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
9: Lidé v Česku můžou darovat krev od 18 do 65 let. Krev je potřebná pro akutní i plánované operace, úrazy, porodnické komplikace i léčbu závažných onemocnění. Německá policie dnes byla na nohou kvůli nechtěně zmáčknutému nouzovému tlačítku. Na letišti v Hamburku kvůli němu museli vyklidit zónu za bezpečnostními kontrolami. Podle regionálních veřejnoprávních médií stiskl nouzové tlačítko jeden z cestujících na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do kontrolované oblasti. Muž tlačítko aktivoval prý nedopatřením. I tak ho ale policie zadržela právě kvůli otevření prostoru, kam je vstup vyhrazený. Policie musela místo vyklidit a zkontrolovat. Prohlídku policie podle agentury DPA zdůvodnila tím, že se nedalo vyloučit, že zmíněný cestující umístil do hlídané části letiště nebezpečný předmět. Kvůli incidentu museli cestující opustit i letadla připravující se k odletu. Podle médií letiště provoz postupně obnovuje. Zítra mají celorepublikový sraz skútry. Od letošního ročníku má akce poprvé charitativní rozměr. Jede se na podporu nemocných holčiček Emičky a Laury se sanitkou naděje. Začátek proběhne na nádvořích Valštejnského paláce. Bude pokračovat spanilou jízdou přes Prahu směrem na Slapy. Organizátor skútršňůry Václav Nerad Impulzu řekl, že akce je zaměřená na propagaci skútrů v městském provozu.
12: Bych rád apeloval na všechny na zvýšení pozornosti při průjezdu celé kolony, jelikož dle zákona nesmí nikdo vjíždět do kolony, a to včetně chodců, cyklistů, výjima IZS. Prosíme řidiče, vydržte. Průjezd kolony je zhruba kolem 10 minut a budeme moc rádi, když nám zamáváte.
9: V programu u středočeských Slap jsou i vyhlídkové lety vrtulníkem, ale také hudební doprovod. Po dlouhé nemoci zemřel někdejší fotbalový útočník pražské Sparty Petr Uličný. Dožil se 76 let. V minulosti byl také trenérem řady prvoligových týmů, včetně Olomouce nebo Zbrojovky Brno. O úmrtí informují na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
0: Právě máme odškrtnuto, pátek máme odškrtnuto, chybí nám akorát pořádná muzika. Budu pro vás mít písničku Vzpomeneš si od Avi Farné a Miraj, ale teď Mandraže, Hledá se žena.
10: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

17. října O2 Arena. 10. český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Vstupenky kupujte na Ticketportal a Ticketmaster.

0: Eva Farná a kapela Miraj. Za chvíli třeba Petr Kotval s písničkou Je v tahu. No a teď na takovou vážnější notu. Internet umí být zábavný a je už naprosto běžnou součástí našich životů, ale občas se objeví věci, kterým nelze věřit. Takzvaný deepfake je video nebo audio, které sice vypadá skutečně, ale je falešné. Může se jednat o video celebrit, známých politiků, ale třeba i vašich známých. Útočníci ho můžou použít k vydírání, poškození reputace nebo šíření lží. No ale jak takový deepfake vlastně poznat? Někde to může být náročné, ale všímejte si, odkud obsah pochází. Ověřujte informace, které vidíte a hlavně nezdílejte nic, u čeho si nejste jistí. I malá dávka opatrnosti na internetu totiž dokáže ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě nákladního auta s dodávkou D35 na 239. kilometru ve směru od Mohelnice na Olomouc. Z dálnice se sjíždí na exitu 235 Mohelnice jich a tam už se vytvořila kolona. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 168.

0: polzácké odpoledne, za chvíli slza a bouře. No a v pondělí, pozor, pozor, v pondělí pro vás u Impulzových chystáme koncert. Slyšíte dobře? Hned v pondělí ráno vás totiž u Impulzových vytáhne z postele a naladí na cestu do práce Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat a taky bude rozdávat lístky na Letenskou pláň. Zkrátka a dobře, tohle pondělí ráno budete mít rádi. Tak buďte u toho s námi na Rádiu Impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k třetí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Klasika na Impulzu. Za chvíli doprava a pak taky Barbora Poláková a její Nafrněná. No ale teď já už mířím svůj pohled k našemu telefonu. Já tam mám totiž našeho reportéra Dušana Valentu. Ale po pořádku. Chátrající mosty u Komořan na hlavní podkrušnohorské 13 se začínají opravovat. Po dlouhých letech by tak mohlo zmizet zdržení na cestě mezi Chomutovem a Mostem. Všechno to teď právě s Dušanem Valentou, s naším reportérem. Probereme. Dušane, hezké odpoledne.
1: Ano, přeju dobré odpoledne. Podkrušnohorská 13 je hlavní spojnicí z Varů do Ústí a právě mosty v Komořanech jsou léta problémem. Řidiči, co tady jezdí, místo znají jako takový zpomalující špunt na jinak dobře udržovaném čtyřpruhu.
0: No a jak to tady bude s těmi opravami? Kde to začne?
1: Vlastně oficiálně už začali, protože k mostům najeli stavbaři s technikou. U Komořan jde o to, že se musí dát do pořádku hlavně pilíře, je potřeba je zpevnit. Takže veškerý ruch bude nejdřív pod silnicí. Další fáze se pak zaměří na ložiska, dilatace, odvodnění a pochopitelně, což bude asi pro všechny nejviditelnější, i na nový asfalt, svodidla, značky a tak dále a tak dále. Asi to všichni známe. Aby bylo všechno naprosto v pořádku, tak se musí také dohlednout na to, aby fungoval provoz po silnici a také po železnici, která je pod mosty, kde je o důlní dráhu, kterou se vozí uhlí do nedaleké elektrárny.
0: No a teď ta nejdůležitější otázka, jak rychle se ty opravy zvládnou? Jak dlouho budou stavbaři prostě u těch Komořan pracovat?
1: No, pokud se nic nepokazí, půjde-li všechno hladce zhruba rok a stát to má 54 milionů.
0: No tak už víme snad všechno. Náš reportér Dušan Valenta. Mějte se moc krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsme na silnicích. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, pěkné odpoledne. Uzavřená je silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi na cestě z Mikulova. Zasahují tam záchranné složky u nehody dvou osobáků. Ucpaný je také příjezd do Mikulova z Rakouska. Přerušované kolony hlásí řidiči na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 175. kilometru. Téměř 4-kilometrová kolona se táhne mezi Brnem a Prahou na D1 před 59. kilometrem kvůli zúžení. Na D35 na 239. kilometru z Mohelnice na Olomouc se po nehodě nákladňáku a dodávky projíždí jedním pruhem. Kolona má přes 2 kilometry. V úseku téměř 6 kilometrů je přerušovaná kolona na příjezdu do Litomyšle z Vysokého Mýta. A tradičně se poskakuje na Pražském okruhu od Zličína po Ořech směr D1. Vázne proto doprava i před Prahou na plzeňské D5. Z Global Assistance, Kuba.
1: Začíná to vypadat jako páteční odpoledne. Já vám přeju šťastnou cestu, pevné nervy. Ozvěte se, když byste narazili na nějakou další komplikaci. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, nebo využijte mobilní aplikaci.
0: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: krásné páteční odpoledne. Posloucháte Radio Impuls, za chvíli 14 hodin, s vámi je Lenka Haluzová. Mrkneme na počasí, v noci bude pršet, zítra zpočátku bude převažovat velká oblačnost, taky občas déšť nebo nějaká ta přeháňka, hlavně tady na severovýchodě území. Během dne ale začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Go!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Soud potrestal chamtivého podnikatele vězením. Zájem o terapeuty roste hlavně mezi mladými. Při požáru auta na Karvinsku se zranili dva lidé. Jsou dvě hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Podnikatel doplatil na nečestné jednání trestem vězení. Soud poslal na 6 let za mříže muže, který si ponechal 14 milionů korun, kterému omylem poslala Vinohradská nemocnice. Informuje o tom dnes server Seznam zprávy. Jiří Benáčan podle něj dodal nemocnici posypovou sůl za 14 tisíc korun. Pracovnice ale k platbě omylem připsala 3 nuly navíc. Muž peníze nevrátil a podle obžaloby se navíc snažil zahladit stopy tím, že firmu převedl na bílého koně. Benáčan musí podle serveru také pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady nahradit škodu. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Zájem o psychologickou a terapeutickou pomoc v Česku výrazně roste, a to především u dětí a dospívajících. Nejčastěji řeší traumata a úzkosti.
7: Na poptávku zareagovalo i Pražské centrum duševního zdraví a rodinné péče, které otevřelo v Nuslích zhruba před rokem. Největší zájem je o služby pro děti a mladé lidi. Impulzu to řekla manažerka centra Family Hub Petra Paroubková.
8: Naše největší klienta jsou děti a dospívající a je to průměru 65% klientů měsíčně. Nejčastější problémy dětí a dospívajících, ale i dospělých, jsou buď traumata nebo úzkosti.
7: Psycholog Václav Mertin mi řekl, že k němu přicházejí rodiče s dětmi s širokou paletou problémů. Mertin nepozoruje velký rozdíl mezi problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
9: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy neví, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
7: Rodiče tak odejdou s radou a troškou uklidnění. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Při raním požáru auta v Horních Bludovicích na Karvinsku se zranili dva lidé. Zdravotníci je ošetřili na místě. Oheň auto kompletně zničil. Vzniklá škoda se pohybuje kolem 600 tisíc korun. Proč hořet začalo, zjišťují vyšetřovatelé. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau a Tirschen Reuth.
2: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10.30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně, víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista Plzeňském a Bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a Bavorský okres Tirschen Reuth. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachovsko.
6: Americká popová hvězda Taylor Swift se znovu zapisuje do historie. V 36 letech se stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů. Hudební umělci mohou být vybraní až 20 let od první oficiálně vydané písně. Pro Taylor Swift jí byl country single Tim McGraw z roku 2006.
10: No tak tu zrovna nehrajeme. Nicméně Taylor Swift a její The Fate of Ophelia budeme hrát přesně ve 14:45. Takže si na to počkejte. Zprávy máme, no ale další, co se u nás bude dít ještě před Taylor Swift, tak to bude náš projekt Jezdím s úsměvem, já se spojím s Vláďou, ale teď vám pouštím Michala Hruza, písničku pro Emu.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Radio Impuls, za chvíli Taylor Swift, nebo taky BSP a Země vzdálená.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Náš kolega Vláďa je v terénu s projektem Jezdím s úsměvem, kde nám a kde Vláďu máme a co všecko můžete získat, pokud budete mít staženou aplikaci Radio Impuls a taky OMV MyStation s platnou registrací. Vám už teďka řekne Vláďa sám. Vláďo, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme všechny posluchače Rádia Impuls, všechny usměvavé řidiče, ale taky tebe Leni do studia. Teď už pojďme všechno odtajnit. My jsme tady dneska říkali, že to bude o D1, to se stává realitou. D1 ve směru na Prahu a pozor, jsme na čerpací stanici OMV na úrovni Dunic. Dunice je to místo, tedy tady vás očekáváme. Půlhodinový časový limit běží právě teď na to, aby jsme se potkali. Místo našeho setkání znáte, u sebe až přijedete, mějte mobilní aplikaci OMV MyStation s platnou registrací, abyste si mohli svoji odměnu nahrát právě do aplikace. No a musíte být ještě první. To stačí, takže přijet, aplikace, být první a pak už se vidíme a vylosujete si tu nejúžasnější odměnu. Takhle vám zlepšíme den. Těšíme se na vás, 30 minut běží právě teď, tak to nezmeškejte. Ahoj, jezděte s úsměvem.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi ve směru z Mikulova. Zasahují tam záchranné složky u nehody dvou osobáků. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 170. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Prahu se před omezením na 58. kilometru vytvořila 4-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta čekejte téměř 6-kilometrovou frontu. Ale aby nebylo tak zle, tak dobrá zpráva nám přichází z D35. Na 239. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc se podařilo nehodu nákladního auta s dodávkou odstranit a kolona se tam rozjela. No tak hurá, aspoň něco. Ozvěte se, kdyby něco, 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: pátek, chystám další českou muziku, budou to Jeleni a jejich písnička Touha a pláč. Probouzet se s Impulzovými, no tak to se vyplatí. Vyhrálo tady Impulzovi, totiž hrajeme každé všední ráno až o 100 000 korun a můžou být i vaše. Stačí se zaregistrovat třeba na našem webu impuls.cz nebo přes naši žlutou mobilní aplikaci, kde jsme jako rádio se 4A. A když vám zazvoní telefon, musíte bez váhání říct jenom jedno jediné správné výherní heslo a tím je halo tady Impulzovi. Možná se už zítra štěstí usměje právě na vás, tak se nezapomeňte registrovat a hrajte s námi každé všední ráno na rádiu Impuls. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jeho české máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: chvíli klasika pro radost, už to chystám, Blue Effect a jejich Slunečný hrob.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Včera odstartoval největší sportovní turnaj planety. Jeden z důvodů, proč tenhle nepsaný titul patří právě fotbalu, přibližuje aktuální vydání magazínu Téma. Do studia s ním dorazil reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome. Tak proč na té pomyslné pyramidě sportu je nejvýš právě fotbal?
2: Hezký den a odpovědí jsou peníze, přesněji pak to, kolik se jich ve fotbalu točí. Asi každý zná dvě přední superstars, pro které je probíhající šampionát v Americe pravděpodobně posledním v kariéře. Lionel Messi si i roky po sestoupení z vrcholu své největší formy ročně vydělává 3 miliardy korun. No a Cristiano Ronaldo zvládne víc než dvojnásobek. Podle týdeníku Téma v přepočtu 6,3 miliardy. Pro nás smrtelníky přidám trochu konkrétní srovnání. Tihle dva míčoví kouzelníci by potřebovali zhruba rok a půl na to, aby spolu našetřili na Vltavskou filharmonii.
0: Fotbal a peníze, to ale nejsou jenom výplaty. Můžeš nám laikům přiblížit, jak je to s těmi často diskutovanými hodnotami hráčů?
2: Samozřejmě, bavíme se o částkách, za které se ten či onen fotbalista dá koupit. Respektive kluby si předplácí jejich služby na předem stanovené smluvní období, typicky jednotky let. Fotbalistů s aktivní smlouvou u někoho jiného musíte nejprve vykoupit z jeho dosavadního působení. No a ty největší hvězdy, které uvidíme během mistrovství světa, by stály přinejmenším tolik. 18-letý zázrak španělská Lamine Yamal 5 miliard korun, stejně jako norský ostrostřelec Erling Haaland. Nejhodnotnější hráči české výpravy jsou o jeden řád levnějším zbožím. Za kapitána Ladislava Krejčího nebo záložníka Pavla Šulce byste museli zaplatit zhruba 0,5 miliardy. V praxi ale platí, že odhadovanou hodnotu fotbalistů je potřeba o kus navýšit, jinak je aktuální majitel prodá stěží.
0: I u tématu fotbalového mistrovství světa se zastavuje dnešní vydání časopisu Téma. S krátkou ochutnávkou do studia dorazil reportér Tomáš Zemánek. Tome, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Impuls, chystám dopravu, kolonu čekejte na D1 před omezením na 59. kilometru ve směru na Prahu, ale teď z příjemnějšího soudku.
2: Jezdím s úsměvem.
1: Protože se opět spojíme s Vláďou, který jezdí s úsměvem a právě teď se nachází na jedné z čerpacích stanic OMV.
3: Ahoj, ještě jeden velký pozdrav z čerpací stanice OMV v rámci projektu Jezdím s úsměvem. Dneska jsme na D1 ve směru na Prahu, zastávka Dunice. A tady se nám dneska nepodařilo zastihnout někoho, kdo by si vyzvedl svoji odměnu, třeba tankování na rok zdarma, nebo body do aplikace, káva Viva na měsíc zdarma. Tak to zkusíme zase v příštím týdnu. No prostě nepotěšili jste mě ani já vás tudíž nepotěším. Tak se uvidíme zase v příštím týdnu. O víkendu odpočněte, opatrně na silnicích, kdykoliv sednete za volant, mějte úsměv na tváři, jezděte právě s úsměvem a v příštím týdnu lapte si svoji odměnu. Vidíme se, slyšíme se, ahoj!

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím Kubu Tilšera z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s 5-kilometrovou kolonou před omezením na 59. kilometru. A v protisměru je tradičně místy ucpaný příjezd do Brna z Prahy od 172. Ucpaný je příjezd do Brna po D2 ze Slovenska od 3. kilometru. Po nehodě dvou osobáků zůstává neprůjezdná silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi na cestě z Mikulova. 4-kilometrová fronta se táhne před Litomyšlí z Vysokého Mýta. V úseku 4,5 kilometrů popojíždí Pražský okruh na cestě k dálnici D1 před exitem 19 na Ořech. A kvůli tomu čekejte zdržení před Prahou na plzeňské D5. A bouralo se na východní části Pražského okruhu u Běchovic směr Štěrboholy. Kolona je od Černého mostu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Je toho spousta. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Kdybyste i vy chtěli ještě přes to všechno něco dodat, nebo to samozřejmě můžete zkusit přes naši dopravní aplikaci. Já, Lenka Haluzová, už vám akorát popřeju šťastnou cestu, protože tady je Petr Brožík, ahoj.
3: Krásné odpoledne, ahoj.
1: Ten už mi tady dýchá na záda, už se těší, až to bude jeho.
3: Nemůžu se dočkat, no.
1: Ty toho máš spoustu na odpolední vysílání.
3: Hodně věcí, krátce po 15. hnedka se vrhneme do hledání osmnáctek, tentokrát 18letých z roku 1984.
1: To mě uteklo, ti chci říct, jenom po 2 roky. Ach jo.
3: Takže to bude jedna věc. Speciál s Honzou Riedlem bude krátce před 16. hodinou a celý týden my jsme soutěžili o VIP vstupenky na festival Vesuv 2026. Dvě VIPky mám i dneska krátce po 16. hodině.
1: No tak doufám, že to všecko stihneš. Snad rozhodně jo. Se nebudeš nudit.
3: Určitě ne.
1: Měj se krásně. Ahoj.
3: Díky, ahoj.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 15. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Před námi víkend, další červnový počasí, nic moc, teda minimálně v sobotu. K tomu se dostaneme. Určitě i procesy na víkend se bude hodit, jak to bude vypadat zítra na těchto temech u pump, to znamená, jaké budou ceny. Více tedy ve zprávách za pár minut. Pak nás čeká třeba hnedka skupina Krištof a Inzerát. A taky dneska pořad, když nám bylo 18, takže se budeme vracet do vašich vzpomínek a budeme za ně rádi. Dneska budeme hledat 18-leté z roku 1984, to znamená, že letos vám bylo, je nebo bude rovných 60. Vyndavejte z těch mozkových závitů příslušné vzpomínky, já se budu těšit krátce po 15. hodině. Kromě toho bude i další speciál s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Rýdlem, a to i v této hodině, která je před námi. No a lehce jsem nastínil i to počasí, zítřek tedy nic moc skutečně, ale na nějaký výlet, proč ne, bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i těch kapek, takže aspoň nějaký dobrý výhled. Teploty zítra 14 až 10, na horách kolem 8.
1: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
3: Ceny paliv se mírně promění. Kriminalisté na pražském Chodově vyšetřují násilný trestný čin. Koubek zhodnotil premiéru našich na fotbalovém šampionátu. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Benzín na víkend lehce podraží. Nejvyšší cena benzínu po druhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korun 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,29 za litr. To je o 30 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro celý víkend i pro pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin na pražském Chodově. Dojít k němu mělo v Machkově ulici. Bližší podrobnosti policie nezdělila. Na síti X ale ujistila, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Další informace zveřejní, až to dovolí okolnosti. Podle informací deníku Blesk muž usmrtil svého otce a poté šel svůj čin sám nahlásit policii. V brněnských Žabovřeskách budou mít most Adama Bernaua. Jedná se o fiktivní filmovou postavu z československého seriálu Návštěvníci. Ke slavnostnímu pojmenování dojde dnes po 17. hodině a na místě je už teď náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Právě dnes 12. června si připomínáme den, kdy postava Adam Bernau v seriálu slaví své 11. narozeniny a vyhoří přitom dům jeho rodiny. V plamenech navíc navždy zmizí sešit číslo 1, důležitý v příběhu. Akce ke slavnostnímu pojmenování se uskuteční přímo na místě, kde dům stál na brněnské Bráfově ulici. Scéna se tu natáčela. Za 2 hodiny tady začne program, který ocení hlavně fanoušci legendárního seriálu Návštěvníci. Přijede sem na místo herec Josef Dvořák. Další představitelé k hostům promluví skrze zdravici. Bude možné tady ochutnat legendární amarouny nebo se podívat na vůz Lada Niva. Na závěr akce pak starosta městské části odhalí něco, co bude Adama Bernaua i seriál Návštěvníci na tomto místě připomínat. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Tomáši, díky. Naši fotbalisté byli blízko úspěchu, tvrdí to trenér národního mužstva Miroslav Koubek. Naši na úvod mistrovství světa prohráli s Jižní Koreou 1-2, i když ještě půl hodiny před koncem vedli. Koubek v České televizi řekl, že alespoň jeden bod za remízu mohli jeho svěřenci uhrát.
5: Sahali jsme po něm až do poslední vteřin, měli jsme tam šance obrovský. Každý mužstvo dalo to svoje. My samozřejmě jsme měli dobré zbraně, měli jsme i dobré pasáže. Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu. Ale tý fotbal vlastně prostě je lepší.
3: Aby se naši fotbalisté dostali do vyřazovací fáze, z následujících dvou zápasů s Jihoafrickou republikou a Mexikem nutně potřebují 3 body a také co nejlepší rozdíl výsledného skóre.
0: No, 3 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi odpět Petr Brožík, za chvilku Pátračka po vás, 18-letých z roku 1984. Teď už Krištof a Inzerát. Hezké odpoledne na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ranní impuls, 8 minut po 15. hodině a i dneska budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: Pojďte vytáhnout z hlubokých mozkových šuplíků vzpomínky na rok 1984, kdy vám bylo 18, nebo více, ale klidně i méně. Co si pamatujete, čím jste žili? Je tady náš WhatsApp, pro vaše vzpomínky buď napište na 605 222 007, anebo prostě přidržte ten mikrofonek a nahrajte tu vaši vzpomínku, zprávu pro nás, budeme za to rádi.
1: Když nám bylo 18... Na rádiu Impuls.
0: Naprosto zásadní věc. V roce 1984 provedl tým lékařů v pražském IKEMu pod vedením profesora Kočandrlého vůbec první úspěšnou transplantaci srdce v tehdejším východním bloku. Tohle pak bylo ve zprávách ČST.
2: Úterý 31. ledna 16 hodin. Sál ožívá. Začíná téměř 4-hodinový boj o záchranu člověka. Začíná operace, jejíž výsledek se dá shrnout do stručné zprávy ČTK. Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze byla provedena první úspěšná transplantace srdce v Československu.
0: Fantastická práce, i teď si to zaslouží potlesk, ale nebyla to jediná událost. Studená válka vrcholila a Československý olympijský výbor rozhodl o neúčasti našich sportovců na letních olympijských hrách v Los Angeles. A v roce 1984 taky zemřel básník a signatář Charty 77 Jaroslav Seifert. Jako prvnímu českému spisovateli mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: Stále jsme v roce 1984 a rodila se i bezvadná muzika.
3: C-čka, sbírá C-čka.
0: Jo, s Michalem Davidem jsme sbírali C-čka.
3: Já jsem o tom neměl ani zdání C-čka.
0: A na diskotékách potom na to i tančili. Queeni přišli s Radio Gaga. V 1984 je i Marie Rotrová. Zřejmě letos nikde nejsou kytky.
4: Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Asi mráz je zkosil mačetou.
0: A spousta další muziky, kterou si ještě připomeneme. Máte vzpomínky z roku 1984? Čím jste žili? Co jste nosili? O čem snili? Dejte to vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď jako klasickou psanou vyťukávanou zprávu, anebo klidně namluvte svoji hlasovku, budeme se těšit ve vysílání. Stále rok 1984, mluvil jsem o dození dobré muziky. Laura Branigan přišla s písní Self Control. Tady je

0: odpolední impuls, za chvíli další muzika, Emma Smetana, Richard Miller, tahle jedna vteřina, bude to co nevidět, pár vteřin skutečně, počkejte. Sledujeme aktuální dopravu, čerstvou nahodu máme hlášenou, hlášenou z Brna a uzavřená je silnice číslo 52. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Prahu se před omezením na 59. kilometru vytvořila více jak 5-kilometrová kolona. V opačném směru na Brno doprava vázne mezi Průhonicemi a Modleticemi. A před Brnem popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru a z Brněnska taky máme od vás hlášenou nehodu.
2: U výjezdu od Kutiny u terminálu je bouračka, tak to objíždějte tím odbočovacím pruhem.
1: Bezvá, díky za to info, dávejte tam pozor. Uzavřená je ty silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi ve směru z Mikulova. Zasahují tam záchranné složky u nehody dvou osobáků. Další zdržení čekejte na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. A před Moravskou Třebovou ve směru od Svitav popojíždí 3-kilometrová šňůra. A na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta se zbrzdíte taky ve 3-kilometrové koloně. Hlavně pevné nervy, dávejte pozor, ať se všichni v pohodě dostanete a dostaneme na víkend. Buď zavolejte další informace na 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Emma Smetana a Richard Miller, tahle jedna vteřina právě teď.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejmeš jména na sklách.

0: 15.22 i dneska cestujeme časem.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska hledáme vás 18-leté z roku 1984, nebo mladší, starší, je to jedno. A už tady jsou krásné vaše vzpomínky. V roce 1984 nám bylo 18. Byli jsme ve třeťáku na Gimplu a patřil nám svět. Diskotéky, zábavy, nádherné lásky. Prostě se žilo, píše Eva. Takto jsme ročník 1966, rok ohnivého koně. A letos budeme pokročilí dorostenci. Jsem jedna z té bandy. Hezký víkend přeje i včas Vršovic. Děkuju za zprávu. Byl to super rok, zakončil jsem učňák a svět byl ještě v pořádku. Dneska je to takové uspěchané, dneska v 60 mám méně času než tehdy, hlavně jsem měl celý život před sebou, bohužel i 2 roky na vojně, ale dnes na to vzpomínám s úsměvem a vnoučatům už těžko vysvětlím, co to vojna byla. Milda z Prahy. Hezké vzpomínky. Přidejte další na náš WhatsApp klidně. Z roku 1984 je taky pohádka S čerty nejsou žerty, bez které si dodnes nedokážeme představit Vánoce i další svátky v roce.
2: Zas ti to spadlo. Asi víte, ne? Postav to. No?
3: Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně?
0: Krása. Co se vám vybaví z roku 1984? Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007. Za pár minut dokončíme vaše vzpomínání.
1: Když nám bylo 18...

0: páteční odpolední impuls. Za chvilku dokončíme vaše vzpomínání, co by 18-letých, mladších, starších na rok 1984. No ale ještě předtím tady máme bezvadnou českou muziku. Tereza Mašková, Hořko-sladký valčík, za chvilku je tady.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls a pojďme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Rok 1984, o který se dneska jednalo. V lednu jsem porodila syna, v březnu mi bylo 18 a v květnu jsem odmaturovala, píše Marie. Tak to bylo ráz na ráz. Já v roce 1984 pracovala v závodech přesného strojírenství, dnešní zbrojovka v Uherském Brodě, a podílel se z části na přípravách modelu CZ85 a jednu jsem si po revoluci koupil, abych měl památku. Mám jí pořád. Jaromír. Petr píše, začal jsem v 84. studovat vysokou školu, ale nedokončil jsem jí. Přivydělával jsem si jako noční hlídač. Za vydělané peníze jsem si jednou koupil na černém trhu kazetu s AC/DC. Bylo to děsně dobrodružné, tehdy po těch překupnících šli esenbáci a při tom nákupu jsem měl pocit, že dělám minimálně státní převrat. To je příběh. A ještě jeden, ahoj impulzáci, já tehdy začala učit na základní škole přírodopis a tělocvik. Teď je tady v závorce, jo, byla jsem souška učitelka. Pár hodin týdně jsem učila donedávna, už jsem v důchodu. Vypravila jsem do života spoustu skvělých dětí. Dlouho na to budu vzpomínat. Drahomíra z Berouna. Bezvadný, krásné vaše vzpomínky. No, když jsme skončili tímto příběhem, tak jsem jako poslední píseň z roku 1984 asi nemohl vybrat nic jiného než Věru Špenarovou v duetu s Petrou Janu. To máme mládež. Tady je.
1: Když nám bylo 18.

0: Impuls, další muzika přichystána, za chvíli třeba Peha s písní Zpomal. Je pátek a tak bude i pravidelný speciál s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Lídlem. Tentokrát je dobré zprávy výhledově pro cesty k moři na jih. Za pár minut je to tady. Sledujeme také aktuální dopravu. Nehoda se stala na výjezdu z Prahy po D1 na 2. kilometru. Doprava 007 je tady za 2 a čtvrt minuty.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijem muzikou, českou muzikou. Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi z Opět a Radeček. Milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:15 a máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšar z Global Assistance. Kubo, hezké odpoledne, ahoj.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: A teď už si skutečně dáme tu dopravu, Kubo.
3: Čau Petře, pěkné páteční odpoledne. Bouralo se na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na Brno u exitu 2. Počítejte proto s kolonou od Krče od jižní spojky. Jižní spojka je ucpaná obousměrně, konkrétně od Kačerova po Barandovský most, v protisměru v úseku Spořilov Štěrboholy. Také v obou směrech je ucpaný Pražský okruh před Ořechem, na cestě k dálnici D1 téměř od Řep a v protisměru od Lohkova. Aktuálně dejte pozor na nehodu 3 osobáků v Nové Polotavské před vjezdem do tunelu Blanka směrem na Smíchov. Očekávejte zdržení od Střížkova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je 5-kilometrová kolona před 59. kilometrem. V protisměru vázne doprava od 170. Po nehodě 2 osobáků zůstává neprůjezdná 52. před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi na cestě z Mikulova. A Kivadlově projedete na 35. mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem. Počítejte tam s kolonami. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky za to info, Kubo. Dávejte pozor, cokoliv přidejte i vy do vysílání, buď zavoláním na 605-222-007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.

0: páteční odpoledne, PH zpomal, to bude za chvilku a pravidelný pořadatel s mluvčím ředitelství silnice dálnic právě teď.
1: Posloucháte Impuls, i když jsem poctivě studio zamknul, na petlici už je tu zas Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnice dálnic.
2: Protože největší státní investor má klíče od srdcí vás všech řidičů.
1: Krása, tak odemkni volnou cestu na jih, je léto, začínají prázdniny.
2: Jo, odemykáme. Tak například na stavbě dálnice D3 za Budějicema zprovozníme v červenci pár kilometrů přímo před hranicemi s Rakouskem. Jo, a po prázdninách pak ještě úsek kolem Kaplice.
1: A bude to všechno?
2: No, ještě nám zbyde 6 kilometrů na příští rok.
1: Aha, tak proč ne najednou?
2: No, tak když máme kus hotový dálnice, tak ať to jezdí, ne?
1: Jo, to jo. Ještě někde něco?
2: Určitě je dobrá zpráva z D52.
1: To je která?
2: Vídeňská.
1: Myslíš, že z Brna na Mikulov a na hranice?
2: A pak na Poisdorf a na Jadran.
1: No, trochu si to zkrátil.
2: My jsme zkrátili dosud nekonečnou, zdálo se, dobu přípravu téhle dálnice.
1: Takže co?
2: Takže kromě náspu přes Novomlýny začneme stavět komplet vídeňskou dálnici příští rok.
1: Jak dlouho?
2: Tak 2-3 roky.
1: Takže do Vídně a pak na Jadran pojedu po dálnici.
2: V roce 30.
1: To už se dá vydržet.
2: No, myslím, že to se dá.
1: Díky za dobré zprávy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Šťastné kilometry.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Co pak je to za vojáka, budete si možná říkat po zprávách Lenky Svobodové, které jsou tady za chvilku. Potom třeba Činasky můj svět. No a v tom světě venku nás zítra, tedy v sobotu, čeká takové jaké všelijaké počasí. Sobota začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne to bude ubývat na polojasno. Teploty zítra 19 až 23, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14, Beskydy můžou mít až 17.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Do historie zpátky.
2: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
1: Vůdy, Česí, Bas, Rakeťák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
3: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
1: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Vojáka z preventivní karantény armáda pustila. Policie hledá 17-letého mladíka. Kuřata z Česka v sobě měla zbytky pesticidu. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Český voják sledovaný kvůli návratu z Konga je z karantény venku. Propustila ho armáda. Muž se z pozorovatelské mise vrátil 22. května. Pobýval v oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. V Kongu ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. Armáda to uvedla na síti X. Voják byl preventivně umístěný ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Tichoníně na Orlicku, Ústecku. Z Česka byl na zmíněné pozorovací mírové misi jako jediný. Slovenští veterináři našli zbytky pesticidů v mražených kuřatech od české firmy. Zpracovatel drůbeže Raciola Uherský Brod dostal nařízené, aby toto zboží stáhnul z prodeje. Uvedl to úřad hlavního veterináře Slovenska. Laboratoř odhalila ve zkoumaném vzorku uvedených kuřat zbytky pesticidu benzalkonium chlorid. Ten se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Fanoušci seriálu Návštěvníci si dnes v Brně přijdou na své. V městské části Žabovřesky pojmenují most po jedné z postav československé série Adamu Bernauovi. Speciální program startuje už za hodinu a na místě máme reportéra Tomáše Kabáta. Dobré odpoledne.
8: Pěkné odpoledne. Adam Bernau je ústřední postavou příběhu. Dá se říct, že se celý děj seriálu točí kolem něj. Jeho matematická formule má zachránit svět a proto pro ní přiletěla expedice z budoucnosti. Tady v Brně je spousta fanoušků seriálu Návštěvníci a s postavou Adama tady spojili happening už před rokem. Právě tady na tomto místě už tehdy odhalili pamětní desku s nápisem připomínajícím, že právě tady prožil Adam Bernau své dětství. Scéna se tehdy natáčela právě přímo tady v rodinném domě, který byl tehdy určený k demolici. Když tedy tento dům srovnali se zemí, postavili právě na tomto místě most, přes který dnes vede brněnský silniční okruh. A právě proto teď tento most po fiktivní postavě pojmenovávají. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
6: Policie pátrá po 17-letém mladíkovi z Prahy 10. Matka ho viděla naposledy v úterý ráno. Podle ní by mohl být ve špatném psychickém stavu, protože se rozešel s přítelkyní a obává se proto o jeho život. Pohřešovaný Justin Ferko o sobě zatím nepodal žádnou zprávu. Hledaný je zhruba 165 cm vysoký, má hubenou postavu, černé oči a černé vlasy s píšenkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí. Kriminalisté prověřili všechna místa, kde by se mladík mohl zdržovat. Bohužel ho zatím ale nenašli. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na policejní linku 158. Na Slovácku se dnes brzy ráno fandilo i v nočních košilích. V hospůdce neboli v rodinném klubu u Cmolů v Dolním Němčí vládla napřed radost a nakonec trocha smutku.
9: Nejdříve po Krejčího vedoucím gólu hlavou vytryskal na Slovácku velikánský gejzír radosti. Slečna Simona měla v ryze fotbalovém klubu také oči na stopkách. Musela obsluhovat a viděla, že se fandí ve specifickém oblečení.
10: No, někteří opravdu dodrželi, tak jak slíbili, došli v nočních košilích, čepicí na hlavě. Někdo v županu, někdo v krajkové košilce.
9: Radost přišla ještě jednou, jenže i Součkovi a celému národu zkazil těsný offside.
11: Yeah!
9: Nakonec v rodišti reprezentanta Davida Juráska a za dohledu jeho táty stejného jména zavládl spíše smutek.
10: Nejsme úplně zklamaní, nejsme z toho, jakože nehroutíme se, budeme fandit i nadále.
9: Tak hlavy vzhůru a jede se dál. Jan Čadá, Rádio Impuls, Dolní Němčí.
11: A 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi Petr Brožík. V této hodině další lístky na festival Vesuv. No a mezi tím Bezva muzika, třeba Činasky, Můj svět právě teď.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: puls, 4 minuty před 4:15, za chvíli se naplní celotýdenní modlitba Marka Ztraceného, tak to ještě pro jistotu potrhneme. Další česká muzika, Marek Ztracený, modlitba za pátek. Sledujeme také aktuální dopravu, máme informace od AISD, osmičky okolo ně a problematická je D1 na výjezdu z Prahy. Doprava 007 je tady za 3 minuty. Radio Impuls vás zve na začátek prázdnin, který bude letos patřit hudbě a skvělému pivu. O víkendu 4. a 5. července 2026 vypukne na Pastýřské louce u Velenova další ročník festivalu Vezuv. Těšit se můžete na legendární kapelu Lucie, rokový nářez od skupiny Škvor a poprvé v historii i na 2 stage, takže hudba pojede bez přestávek. K tomu si připočtěte rodinnou atmosféru, program pro děti a ochutnávku piv od 25 lokálních pivovarů. Za chvíli u nás můžete vyhrát 2 VIP vstupenky na tuhle jízdu, tak dál poslouchejte Impuls. Ale teď přeci jenom něco na vážnější téma. Telefon je dneska pro nás všední věc, ale občas může skrývat nebezpečná překvapení. Třeba podvodné volání, kdy se útočník vydává za někoho známého, nebo za banku, úřad, dokonce za vašeho kamaráda či dítě. Cílem je vylákat od vás citlivé údaje anebo peníze. Ale jak takový podvod poznat? Dávejte si pozor na nečekané výzvy a tlak, který vyžaduje hned jednat nebo zvláštní požadavky. No a jak se bránit? Nechte si čas. Zavěste a ověřte si číslo jiným způsobem. Nikdy neposkytujte citlivé údaje jenom proto, že volající působí důvěryhodně. Malá dávka opatrnosti dokáže ochránit vás i vaše finance.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď je zase čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 2. kilometru na výjezdu z Prahy na Brno částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí na jižní spojce u Krče. Dále doprava vázne mezi Všechromy a Mirošovicemi. Před Brnem popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 168 a 196. V opačném směru na Prahu se před omezením na 59. kilometru vytvořila 4-kilometrová šňůra. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. A další zdržení čekejte na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Kyvadlově se teď projíždí na 35. mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem. Počítejte tady s kolonami. A řidička Aja volá kolonu z D8. Ajo, co se tam děje?
2: Ve směru od Prahy na Ústí před 18. kilometrem si Smělník se opět tvoří velká kolona v odstavném pruhu již od nějakého 16. a 5. kilometru.
1: Dobrá, díky za tu informaci, pevné nervy, dojeďte v pohodě všichni. A z těch míst se můžete ozvat buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i s Markem Ztraceným a modlitbou za pátek.

svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: impuls. Za chvíli zase česká muzika, a to Miraj, vedle tebe usínám. Teď ale bezvadná věc. Právě máte možnost vyhrát dvě VIP vstupenky na festival Vesuv 2026. Ty vstupenky obsahují backstage přístup, setkání s účinkujícími, neomezenou konzumaci jídla i pití, VIP vstup, parkování a veškeré zázemí. No a v čem to spočívá? V soutěžní otázce. Napište nám jméno oblíbené české zpěvačky, která se v červenci objeví na pódiu festivalu Vesuv po boku kapel, jako je Lucie nebo Škvor. Jestli nevíte, tak správnou odpověď hledejte na stránce festivalu www.vesuv.cz a pište na náš WhatsApp 605 222 007. K vaší odpovědi přidejte své jméno, příjmení a odkud jste, stačí město nebo obec. Vyhrává ten, kdo odpoví správně, jako 30. Takže za chvíli volám někoho z vás s tou správnou odpovědí.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře

0: od 12. do 15. června. Dny Merien.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Dvořákův ví.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: dopolední impuls 16.36, takový aktuální čas. Za chvilku taky impuls věc krabička a v ní Helena Vondráčková a Václav Neckář, Stín katedrál. No a taky dneska jsme hráli o dvě VIP vstupenky na festival Vesuv 2026. Otázka mířila na jednu z hvězd letošního line-upu. A 30. správná odpověď, ta přišla od Hanky Tiché z Boskovic, která je teď na telefonu. Hanko, krásné odpoledne.
1: Mám krásné odpoledne.
0: Takže jedna z hvězd letošního line-upu, která to je, kterou jsme hledali?
1: Marťu Pártlovou.
0: Marťu Pártlovou jsme hledali velice správně. Takže Hanko, gratuluju k výhře.
1: Moc děkuju, jsem nadšená.
0: No a pozor, vy máte dvě VIP vstupenky, které obsahují backstage přístup, možnost setkat se s umělci, tedy i s Marťou, neomezenou konzumaci jídla a pití, VIP vstup, parkování a komfortní zázemí.
1: To je pecka. Já opravdu nemám slov, jsem nadšená.
0: Buďte jenom nadšená, je to velmi v pořádku. Vstupenky máte dvě, vezmete někoho sebou?
1: Určitě. Budu ale dlouho vybírat, kdo se mnou půjde.
0: Jo,
1: kamarád. Abych zasloužil takovou skvělou, jako
0: no
1: skvělou
0: jistě,
1: výhru.
0: To musí být za zásluhy, naprosto chápu.
1: Jasně.
0: Festival Vesuv je na začátku července, ještě máte asi 3 týdny na to si to pořádně rozmyslet, jo? A klidně vám můžou nějak ty kamarádi, kamarádky podlejzat trošku teď, aby se dostali do užšího výběru.
1: No, uvidíme. Budu se rozmýšlet, ale těším se moc.
0: Hanko, ať se vám to líbí, mějte se dobře, krásný začátek léta a užijte si festival Vesuv, jo?
1: A moc děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky.
0: Taky, naslyšenou. Takže další dvě VIP vstupenky rozdány, ale celá veřejnost je zvána na festival Vesuv 2026. Vstupenky a všechny informace jsou na webu www.vesuv.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

dopolední impuls a další muzika bude za chvilku. Miroš Birka, možno se ti zdá. Sledujeme aktuální silnice. Na 35 před Vysokým Mýtem z Litomyšle se stala nehoda. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. Počkejte. Začíná víkend pomaličku, taková ta odjezdová špička, sobota, neděle před námi a v pondělí zase hurá do toho. Ale bude to o něco lepší, to pondělní ráno, nebo pondělí celý den, protože my na pondělí pro vás chystáme u impulzových koncert. Slyšíte velice dobře. Hnedka v pondělí ráno vás totiž u impulzových vytáhne z postele a naladí na cestu do práce Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat a bude rozdávat lístky na Letenskou pláň. Zkrátka a dobře, tohle pondělní ráno hned po víkendu budete mít rádi. Buďte u toho, laďte s námi, buďte na impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ve 3:45 servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na 35. před Vysokým Mýtem z Litomyšle překáží nehoda. Kolona má zhruba 5 km a v protisměru se zdržíte pár minut. Na dálnici D1 u Brna vázne doprava v obou směrech. Na cestě z Prahy v úseku mezi kilometry 178 a 196. Proti směru před 190. A práce silničářů komplikují průjezd z Brna do Prahy na 59. kilometru. Postojíte si ve 4-kilometrové přerušované koloně. Silný provoz čekejte také v hlavním městě. Postojíte se například na jižní spojce před Barandovským mostem od Krče. Proti směru mezi Spořilovem a Štěrboholy. Kolony jsou před nehodou na Nové Polotavské před Blankou na Smíchov. A na Pražském okruhu čekejte zdržení v obou směrech před Ořechem a i na D5 před Prahou od 5. kilometru. A na 35. jsou obou směrně kolony mezi Turnovem a Libercem před Hodkovicemi nad Mohelkou a také přímo v Liberci před tunelem. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, díky, páteční špička je tady, zapojte se i vy z provozu, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s rádiem Impuls. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď je pro vás i vašeho spolujezdce 2 za cenu 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV My Station.

0: odpolední impulse, 2 minuty před 17. hodinou. Něco si přejte, padá Facebook a taky Instagram. Víc vám řekne Lenka Svobodová ve zprávách, které jsou tady co nevidět. Hned pak třeba kabáti a jejich pohoda. Zítřejší počasí zas taková pohoda nebude. O, jak kde v průběhu dne se to bude měnit. Sobota začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přehánkami. Už během dopoledne to bude pozvolna ubývat na polojasno. Teploty zítra relativně příjemné, přesto všechno 19 až 23, na jihu Moravy až 25, hory kolem 14, Beskydy můžou mít až 17.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot, 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
7: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Velké sociální sítě hlásí masivní výpadky. Léky na hubnutí by se mohly výrazně přiblížit dětem. 3letá dívka v Londýně rozstříhala otci peníze. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Sociální sítě Instagram a Facebook kolabují. Problémy má i komunikační platforma Messenger. Výpadek služeb hlásí tisíce uživatelů po celém světě. Stížnosti se rychle začaly objevovat i na webu Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. Píše to server New York Post. Počet hlášení problémů s Instagramem podle údajů Down Detectoru v krátké době stoupl z běžných několika desítek až na několik tisíc. Uživatelé uváděli, že byli nečekaně odhlášení ze svých účtů, aplikace se jim nenačítala nebo se nemohli přihlásit. Příčina problémů zatím není známá. Brno bude mít most Adama Bernaua. Přemostění městské části Žabovřesky silničním okruhem ponese název podle postavy ze seriálu Návštěvníci. Program ke slavnostnímu pojmenování začíná právě teď na místě, kde se natáčela jedna ze scén. My tam máme reportéra Tomáše Kabáta. Dobré odpoledne.
9: Pěkné odpoledne, tak my teďka na to zahájení ještě čekáme, přestože už je 17.01, ještě se tady pořád připravují třeba zrovna kapelníci, protože je tady dětský orchestr ze základní umělecké školy ve Veveří, který to tu zahájí titulní skladbu ze seriálu. Je tady, opravdu je to ve velkém stylu, když se porozhlédnu, moderátorka je ve skafandru, jsou tady nástroje geodetů, je tady legendární Lada Niva na obrázku v životní velikosti, spousta lidí okolo. My jsme na místě, kde se natáčela scéna s hořícím domem Adama Bernaua a půdory z tohoto domu je vyobrazený na chodníku. Leda, co naznačuje, že se tady bude dům symbolicky hasit i dnes. Na trávníku vidím miniaturu hořícího domu a za rohem stojí cisterna dobrovolných hasičů. Oficiální pojmenování mostu přináší taky odhalení malby, která je na stěně tohoto mostu. Ovšem prozatím pod obrovskou černou plachtou během večera ji odhalí právě starosta. A jak slyšíte, tak to slavnostní odhalení právě začíná. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
8: Po pádu může dokoli ještě ve stanici Florence stojí část pražského metra linky C. Mimo provoz je úsek mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Cestujícím slouží náhradní autobusy. Obézním dětem by mohly hradit léky na hubnutí zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při dnešním slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Podle něj rozhodnutí o úhradách může padnout do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí 4násobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo trpět obezitou polovina dětí. Moderní léky na hubnutí zhlédnutí jsou v Česku dostupné. Lidé si je ale musí platit sami. Měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá nebo doživotní. Zítra mají celorepublikový sraz skútry. Od letošního ročníku má akce poprvé charitativní rozměr. Jede se na podporu nemocných holčiček Emičky a Laury se sanitkou naděje. Začátek proběhne na nádvořích Valštejnského paláce. Bude pokračovat spanilou jízdou přes Prahu směrem na Slapy. Organizátor skútr Šňůry Václav Nerad Impulzu řekl, že akce je zaměřená na propagaci skútrů v městském provozu.
10: Bych rád apeloval na všechny na zvýšení pozornosti při průjezdu celé kolony, jelikož dle zákona nesmí nikdo výjíždět do kolony, a to včetně chodců, cyklistů, výjima IZS. Prosíme řidiče, vydržte. Průjezd kolony je zhruba kolem 10 minut a budeme moc rádi, když nám zamáváte.
8: V programu u středočeských Slap jsou i vyhlídkové lety vrtulníkem, ale také hudební doprovod. Chvilka klidu se otci tříleté holčičky v Londýně vymstila. Dívka totiž využila chvíli bez dozoru po svém a nastříhala 18 otcových 100 dolarovek na konfety. Celkově tak zničila bankovky v přepočtené hodnotě skoro 38 tisíc korun. Server Novinky.cz píše, že zničená platidla byla součástí zásoby bankovek, které se podle serveru Fox News běžně používají na nigerijských rodinných oslavách, kdy jsou hosté nebo oslavenci zasypávaní penězi. 34-letý otec se právě na takovou akci chystá a vytáhl si zatím pouze hromádku 1 dolarovek. Dívka si ale všimla, odkud peníze vzal, a s nůžkami se postarala svému rodiči o zmíněný šok.
0: No, jaká výhoda, když nemáš nic, viď? Nemůžeš o nic. No, nic nemá.
8: Ano.
0: Nic nemůže přijít.
8: Takže... Krásný.
0: My jsme úplně v pohodě. 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. S vámi je nadále Petr Brožík. Za chvilku třeba Bonnie M, taky Kabáti a Pohoda. Sportěčka Renča se ozve za chvilku. Hezké odpoledne na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

bílej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Začíná odpolední impuls, 3 minuty před 17:45, další muzika za chvilku. Eláni, znova sama dotkni, sledujeme i silnice, no a 8-kilometrovou kolonu na D1 před tím kritickým místem na kilometru číslo 22. Doprava 007 je tady za 4 minuty, a jakkoliv jsem dneska tady osiřelý, protože Renata Kuková odletěla, ne na fotbal, ale do Bulharska, tak teď je připojena do studia. Renčo, krásné odpoledne ti přeju.
1: Hezké odpoledne, ahoj.
0: No, kontaktoval jsem tě proto, abychom probrali ten fotbal, první utkání českého týmu na mistrovství světa ve fotbale. Já, jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Vstal jsem ve 3:45, zapl ten přenos, ale je teda pravda, musím se přiznat, jak byla někdy ve 23. minutě ta občerstvovací pauza, tak jsem usnul. A zbudil mě až po začátku druhého poločasu Jaromír Bosák, když křičel ten gól, co jsme dali na 1-0. Takže pak jsem zase usnul. Ty jsi v tom čase odlétala. Jak to probíhalo na letišti? Sledovali tam lidi naše první utkání na světovém šampionátu?
1: No, to bylo vlastně strašně zajímavé, protože jsem si říkala, že nejvíc lidí, kteří byli asi vzhůru, tak byli ti, kteří v tu chvíli fakt letěli na dovolenou, protože kolem 5:00 odlétají do bulharské Varny 2 letadla, na řecké ostrovy spousta letadel odlétalo. Takže když jsme se tam potkali o 2:30, tak už člověk viděl tu někoho na mobilu, tu někoho na tabletu. Samozřejmě ve 4:00 už bylo vidět, kdo je fanoušek fotbalu a co asi sledují. Takže když jsme se jakoby potkávali a rozebírali jsme to, tak sledovali jsme fotbal, čekali jsme pořád na ten gol. Jenomže když pak máte kolem 4:30 nastoupit do letadla, co se pak stalo, a musíte ten telefon zhruba ve 4:45 vypnout, tak jsme ho vlastně vypínali s takovým docela dobrým pocitem po konci prvního poločasu, že je to 0-0 a že je to vlastně nadějný výsledek, a hrozně jsme byli v očekávání, co se stane, až ho potom zapneme. Takže první, co po příletu, ne že člověk píše příbuzným, rodičům, doletěli jsme v pořádku, ne, první, co, tak jsme hledali výsledek, no a 1-2, tak bohužel velké zklamání, ale zase natěšení na dovolenou a natěšení na ten druhý zápas proti Jihoafrické republice, a tam jsme si řekli, že tam to prostě urveme.
0: Ta matematika je naprosto jasná, jestli chceme pomýšlet na postup, tak musíme Jihoafrickou republiku porazit za 3 body. Ideální by byl výsledek potom Jižní Korea, Mexiko, nějaká remíza, a to by nám jako hrálo velmi do karet.
1: No jasně, jako tady se už pak musí počítat, přesně, počítá se každý gol, který dostanete, každý, který dáte, takže ve finále i ten jeden náš, který jsme dali, tak může hrát velkou roli, a, ale takhle, papírově, my bychom ty Jihoafričany prostě porazit měli, ale víme, jak to je papírově, jo, tady jsme si taky říkali možná, ale pořád Jižní Korea je rozhodně silnější soupeř, a ona to, já jsem chtěla říct včera, protože jsem posunutá, jak jsem brzy vstávala, vlastně dneska to i ukázala, ale jestli my chceme dál, jak jsi říkal, je to prostě jasný, musíme je porazit, a ještě, aby ty ostatní výsledky nám třeba hrály do karet, ale já věřím, že prostě když to dopadne tak, jak papírově má, klepu to tady do skleněného stolu, omlouvám se, dřeviny na balkoně nemám. Tak já doufám, že to prostě klapne.
0: Zápas s Jihoafrickou republikou budeme určitě sledovat, to už bude zpátky, budeme držet palce, navíc je to ten příznivý čas od 6, jestli se nepletu, takže to bude velký zážitek pro celé Česko. Tak užívej krásné volné dny, já to dotáhnu za tebe, to takový jsem hodný, a budu se těšit. Papa.
1: No, budeš na tabuli cti, až se vrátím, vytvořím z polystyrénu tabuli cti, dám tam tvoji fotku a budeš pracovník měsíce.
0: Děkuji, to je neskutečně úžasné.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Do pátečního odpoledne za vámi letí i nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 8-kilometrová kolona popojíždí na D1 ve směru na Brno před kilometrem číslo 22. Potom před Brnem popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. V Brně v Drobného ulici u křižovatky se Sportovní došlo k požáru dodávky. Na místě jsou hasiči a taky policie. Další zdržení čekejte na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. A kolony máme hlášené právě taky na Svitavsku.
2: Jo, jedete od Svitav a přijíždíte do Mohelnice, dávajte si pozor, je tady velká kolona a stojí to až nahoře na spodním úseku Mohelničáku.
1: Díky za to info. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do kolony na 4. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19., kde bourala dvě osobní auta. A přímo v Praze se zdržíte na jižní spojce mezi Krčí a Barandovským mostem a v opačném směru se zbrzdíte před Lanovým mostem. Páteční odjezdová špička je tady. Další postřehy uvítáme od vás buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na Rádiu Impuls.

0: Puls, za chvíli zase bezvadná česká muzika, Lenka Filipová, Sleny, Samotní nejsme nic. A i dneska byli v akci naši radostní velvyslanci. Dneska to byl Michal Ransdorf a udělal takovou, řekněme, narcisistní edici, protože u vás zjišťoval, co máte rádi sami na sobě. A vy se to dozvíte už za pár minut tady na Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls, za chvíli impulzovec Krabička, Pavel Šváb a Bohumír Straka. Hvězda na vrbě, bude co nevidět. No a teď pro vás máme něco milého o vás.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: My ty radosti hledáme v každodenních maličkostech, v radostech ze života. Speciální radostné velvyslance na to máme. Dneska to byl Michal Ransdorf a ten se zajímal o to, co máte rádi přímo sami na sobě.
2: Jaký povahový rys máte na sobě rád a proč?
3: Lidé říkají, že dokážu být spolehlivý.
4: Já mám rád svůj humor. Lidi občas říkají, že jsem za hranou. Někdy můj humor nepochopí, ale ta část lidí, která ho chápe, tak je velmi spokojená a já jsem spokojený s nimi.
2: Jaký povahový rys máte na sobě rád a proč?
5: Pomáhat lidem. Já se totiž uvědomuji, že jednou budu taky hodně starý a taky budu rád, když mi někdo pomůže.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Páteční odpoledně Impuls vám bude hezky znít i dál. Bude tu třeba Petr Nať, pojďme se zachránit. My sledujeme i silnice, kolonu čekejte na D1 ve směru na Brno před 23. kilometrem. Doprava 007 je tady za 4 minuty. No a ještě velikánská věc, probouzet se s impulzovými, to se prostě vyplatí. Ve hře Halo tady impulzovi totiž hrajeme každé všední ráno až o 100 000 korun. A ty vám můžou přistát v peněžence nebo na účtu. Registrujte se na webu Impulzu v naší žluté aplikaci a nebo prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 1109. No a až to uděláte, tak zvedejte telefony, hlavně ráno, když vysílají impulzovi i cizí skrytá čísla. A když se tak stane, tak musíte bez zaváhání říci komukoliv, to je jedno. Správné heslo, Halo, tady impulzovi. Dneska posluchačka Hedvika zakončila ten pracovní týden krásnou výhrou ve hře Halo, tady impulzovi.
1: Halo, tady impulzovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila. A točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme. Klárka vám vytočila. Milá paní Hedviko, hádejte kolik? Trojnásobek. Blahopřejem.
1: Wow.
0: 30 tisíc, to je více než milý bonus před víkendem. Tak možná hnedka po víkendu se štěstí usměje právě na vás. Nezapomeňte se registrovat, hrajte s námi každé všední ráno na rádiu Impuls. No a partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už opět servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistance se hlásí Kuba Tilšár. Kubo, krásné odpoledne, ahoj.
2: Čau Petře, hezký podvečer. Pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna. Očekávejte tam zdržení mezi 10. až 23. kilometrem. Navíc přímo na 23. se došetřuje nehoda dvou osobáků s autobusem. Před Brnem vázne doprava mezi kilometry 178 a 196. A z Brna do Prahy čekejte 4-kilometrovou frontu před dopravním omezením na 59. kilometru. Na pražském okruhu směr D1 u exitu 19 u Ořecha bourala dvě osobní auta. Počítejte s kolonou od rozvadovské spojky. A také na plzeňské D5 od 4. kilometru. Tři osobáky překáží po nehodě v jízdním pruhu na Nové Polotavské v Praze před Blankou. Zdržíte se tam stále od Bulovky. A dvě osobní blokují jeden pruh na Kbelské ulici po nehodě ve směru do Hloubětí. Jiná před prosekem, kolona je od Letňan. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za ty informace. Vy to v pohodě zvládněte, dojeďte pevné nervy v těch kritických místech a budeme rádi, když se ozvete taky do dopravy 007, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou jistě máte už ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Páteční impuls, 3 minuty před 18. hodinou. Objevil se nám tady takový nový výraz, nebo bude objevovat, pokutový šmejdi. Iva Horáková má zprávy, jsou tady co nevidět. Hned po nich Daniel Landa. Já s vámi pokračuju dál, protože Vláďa Jaroš dneska za vámi jezdil s úsměvem. No a co z toho bylo, jestli z toho něco káplo doslova, třeba palivo na celý rok, tak to se dozvíte na impulzu právě krátce po 18. hodině. Před námi víkend, máme do něj nakročeno, počasí bude takové všelijaké, hlavně z počátku v sobotu. Ta sobota začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale už během dopoledne to bude pozvolna ubývat na polojasno, tak aspoň něco. Zítřejší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14, Beskydy budou mít víc, tady až 17 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor na falešné SMSky o pokutách. Sociální sítě mají výpadek. Kajakář Krejčí slaví. Zprávy v 6 nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMSkami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávu nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení anebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k urychlenému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. V Brně probíhá happening k pojmenování silničního mostu. Bude se jmenovat po fiktivní seriálové postavě Adamu Bernauovi z Návštěvníků. Právě tam v minulosti stál dům, který v příběhu figuruje. Akci na místě sleduje reportér Tomáš Kabát. Tomáši, dobrý večer.
6: Pěkný večer, slavnost odstartovala před hodinou a je vidět, že do ní jak zástupci městské části, tak mnozí místní obyvatelé přicházejí s velkým entuziasmem. Sledovali jsme ukázku ze seriálu Symbolický zásah hasičů a ještě před chvílí tady bylo možné třeba ochutnat legendární pokrm ze seriálu Amarouny. To byl opravdu zážitek, byla to velmi intenzivní, slaná chuť, ani jsem to nezvládal dojíst. No a ze seriálových představitelů jsem dorazil Josef Dvořák, který se tady s lidmi fotil a rozdával autogramy. Někteří další herci poslali videozdravici a zlatým hřebem dnešního programu bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem na stěnu mostu umělec Oliver Heller. A ta malba vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s 5 seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
5: Loupež v autobusu vyšetřují policisté na Českokrumlovsku. Střelnou zbraň namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval vydání hotovosti. Mladík je podezřelý z loupeže a hrozí mu i vězení. Pachatel na školačky zaútočil na zadních sedadlech. Obě dívky mu nakonec vydali dohromady 52 korun. Řidiči si pomalu, ale jistě zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů Impulzu říká, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
7: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použijí Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době lehce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
5: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Oba tyto online interaktivní formuláře najdeme na internetové adrese bouračka.cz. Facebook, Instagram i Messenger mají výpadek. Na problémy si stěžují lidé napříč celým světem, včetně Česka. První lidé začali hlásit problémy okolo 3:30 odpoledne. Facebooku nefunguje mobilní aplikace ani přihlášení přes web, to samé Instagram. Chvíli se načte, ale po chvilce se už jen točí kolečko. Mnoho uživatelů bylo během dne nečekaně odhlášeno ze svých účtů a následně se nemohlo znovu přihlásit. Při pokusu o přístup se objevovaly chybové hlášky upozorňující na neočekávanou chybu. Zajímavé ale je, že některým uživatelům funguje Facebook zcela správně, a to i klidně v rámci jedné lokality. Společnost Meta k potížím zatím mlčí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu.
0: No a necelé 4 minuty po 18. jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou. Vrátí se s nimi za hodinu. S vámi i nadále Petr Brožík. Jak dopadlo dnešní ježdění s úsměvem, co jste získali, případně to si připomeneme v této hodině. Teď je Daniel Landa a Šance. Hezký přicházející večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Večerní impuls, další česká muzika bude následovat za chvíli. Michal David si dá pár přátel pro vás, pro všechny. No, přátelé, na silnicích žádná mňamka, jak se říká, třeba je teď 6-kilometrová kolona na D1 na výjezdu z Prahy před 21. kilometrem, další šňůru vidíme i na silnici 35. Doprava 007 je tady za nějaké 3,5 minuty. A teď je další vážná věc. Dneska má skoro každý z nás spoustu účtů, e-mail, internetové bankovnictví, sociální sítě. A každý z nich je tak trochu jako klíč k našim osobním informacím. Jak se bránit, aby nám někdo neukradnul osobní data? Začněte silnými a unikátními hesly. Nechte si je jenom pro sebe a nastavte si, pokud to jde, dvoufázové ověření. Když si nevíte rady o pomoc, poproste své blízké, kterým můžete věřit. Dejte si pozor i na e-maily nebo SMS zprávy, které po vás chtějí heslo nebo číslo karty. A hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. I malé kroky dokážou ochránit vaše účty a ušetřit spoustu starostí a opravdu se vyplatí dát jim čas.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď tu pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 6-kilometrová kolona popojíždí na D1 ve směru na Brno před 21. kilometrem. Před Brnem popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 107, 188 a 196. Dále na 310. kilometru ve směru od Ostravy na Přerov se srazila dvě osobní auta. Tady má kolona kilometr. Více jak kilometrovou šňůru vidíme na silnici 35 na příjezdu do Moravské Třebové od Cvitav. Přímo v Praze je ucpaná Kbelská mezi sjezdem Střínovecké a nájezdem na Novopatskou. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19,5 kilometru bourala dvě osobní auta a do kolony se dojíždí na 23. kilometru. V opačném směru doprava vázne mezi kilometry 16 a 18. Zajisté toho mnohem více. Ozvěte se i vy z těch míst kritických, případně dejte vědět, čemu se vyhnout, kde si postojíme. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Večerní impuls, minuta před půl sedmou, za chvíli další česká muzika, dokonce živá. Anaka živě z klubu Doupě v roce 2024. Vždycky se budeme znát. I dneska jsme jezdili s úsměvem za vámi. Dneska tím velvyslancem úsměvovým byl kolega Vladě Roš. Stala se taková neuvěřitelná věc. Co to bylo, to si připomeneme a shrneme za pár minut v našem vysílání. Zůstaňte na ladině, abyste měli náladu ještě lepší. Tak je tu něco na zasmání.
1: Tip Vlasty Korce.
2: Drahá, prosím tě, miláčku, a kdy se konečně vezmeme? Hele, a mluvil jsi už s mojí mámou? Ano, mluvil. I tak tě chci.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
12: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Žijeme muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: večerní impuls, za chvilky impulzovat z krabička, v ní Karel Gott. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
1: Jezdím s úsměvem.
0: No a dneska jsme opět byli v akci Jezdíme po celé republice s úsměvem. Kolegu Vláďu můžete potkat na čerpacích stanicích OMV. A jaký byl ten dnešní den, to nám řekne sám Vláďa, který už se hlásí do vysílání. Vláďo, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme tě do studia. Tak stalo se dneska něco neuvěřitelného, takový příběh, který já jsem už odpoledne ukončil a minutu těsně předtím, jsem se chystal odjet z dnešní zastávky z D1 ve směru na Prahu, zastávka Dunice, tak přijel nakonec náš posluchač a i přesto, že jsem do vysílání řekl, že nikdo nepřijel, tak jsme tu poslední minutu byli ještě schovývaví a nechali si tady Aleše, je to se mnou. Aleši, zdravíme.
3: Zdravím vás, ahoj Aleš.
2: To je náš posluchač a musíme říct, že vlastně tak trošku nechtěný posluchač, ale máme dalšího navíc, protože přiznejte se, vy jste jel vlastně autem od svého kolegy a on tam měl naladěný impuls před vámi.
3: Ano, ano, měl jsem kolegovým autem a poslouchal zrovna impuls. Jo,
2: takže jste slyšel, že jsme tady.
3: Super, rádio začalo poslouchat, slyšel jsem, že jste tady v Dunicích na OMV.
2: Máte aplikaci, všechno je v pořádku. Já vám, Aleši, předám do ruky to o naše osudí, nedívejte se a vylosujte si svoji odměnu, máte šanci, byl jste první. A přečtěte nám, co to je. Tak, schválně.
3: Tankování na měsíc zdarma.
2: No wow,
3: ježiš, to super, děkuju.
2: Máte radost.
3: To je super.
2: No to, na tohle všichni čekají, samozřejmě i na to roční tankování, ale to měsíční je taky velká super, paráda. Děkuju. Takže tohle si užijte. No řekněte nám ještě, kde tady okolo Dunic vlastně vy pracujete, bydlíte, jak to tady je? Jste domácí?
3: Pracuji ve firmě Auto Vysočina a je to kousek, je to v loket vlastně, jo, a domácí jsem tak 20 kilometrů.
2: Jste říkal, že jste to měl tak jako akorát, právě proto jste přijel na poslední chvíli, že byla to cesta, vlastně když jste to slyšel, tak v tu chvilku kolik jste měl ještě kilometrů před sebou, víte?
3: Zhruba 15.
2: 15, no tak to jste si dal. Děkujeme za tu jízdu, užijte si tankování na měsíc zdarma, poslouchejte Impuls, mějte se hezky.
3: Tak super, děkuji moc, já spát.
0: Dneska jasný důkaz, že se to prostě vyplatilo. Jezdíme s úsměvem každý týden, takže zase v příštím týdnu za vámi budeme vyrážet. Kam to se dozvíte vždycky z našeho vysílání, tak rada jednoduchá, poslouchejte Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Černý impuls, další česká muzika za chvilku, třeba Turbo, Láska z pasáží, sledujeme i silnice. Nehoda se stala na trojce z Benešova do Prahy před Mirošovicemi, doprava 007 je tady už za 2 minuty. Hlavně před tím víkendem se vybavte vším potřebným na ty 2 dny volná pro většinu z nás. A to je samozřejmě společnost Impulzu a kousek Rádia Impuls můžete mít kdykoliv u sebe. Máme krásný web www.impuls.cz, všechno důležité je tam na jednom místě, živé vysílání, kdo právě vysílá, co zrovna hraje, jaké soutěže běží, co můžete najít na našich sociálních sítích, registrace do hry Halo tady Impulzovi, taky právě informace o projektu Úsměv prosím, nebo se můžete přihlásit do naší hry Milionové kolegy, kde zahrajeme 7 pecek bez reklam, třeba hned po tom víkendu, abyste mohli po návratu z toho volna zazářit před svými kolegy v práci. To všechno na webu Rádia Impuls www.impuls.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Teď taky servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezký večer.
3: Ahoj Petře, hezký večer. Na trojce z Benešova do Prahy před Mirošovicemi překáží dopravní nehoda. Postojíte si tam pár minut v koloně. V protisměru čekejte zdržení od Mrače po Benešov. D1 po pojíždí na cestě z Prahy do Brna mezi 15. a 22. kilometrem. Z Brna do Prahy vázne doprava před dopravním omezením na 59. kilometru. Pozor dejte za Brnem směrem do Pohořelic u sjezdu na Modřice, kde se srazilo osobní auto a dodávka. A pomalu jede Pražský okruh na cestě k dálnici D1 v úseku od Chrášťan po Ořech. Z Global Assistance Kuba.
2: Díky Kubo, dopravu s námi můžete vysílat taky. Buď zavolejte svoje postřehy na 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Večerní Impuls, minuta před 19. hodinou. Zprávy připravila Iva Horáková. Problémy v pražském metru, co se děje, se dozvíte za chvilku. Pak nás čeká Xindl X a jeho píseň Na vodě. No, počasí zítra z toho dnešního pošmůrna se přesuneme do toho sobotního. Začneme velkou oblačností s občasným deštěm, během dopoledne už to bude ubývat na polojasno, teploty 19 až 23, na horách kolem 15 stupňů.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Část linky metra C stojí, stíhaný náměstek ředitele TSK Richter končí, na Kubu připlula další pomoc. Je 19 hodin, klidný pátek přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pražské metro má potíže, část linky na C-čku stojí, náhradní dopravu zajišťují autobusy, provoz byl zastaven kolem 4:30 odpoledne v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. V ostatních částech vlaky jezdí. Ve stanici Florence spadl do kolejiště člověk. S obnovením provozu dopravní podnik počítá v těchto chvílích. A je to tak? Teď dostáváme zprávu, že celé C-čko už znovu jezdí, provoz je tedy plně obnoven. Náměstek ředitele Pražské technické správy komunikací končí. Josefa Richtra odvolala dozorčí rada, píše to server Seznam zprávy. Policie v květnu zahájila stíhání Richtra kvůli jeho dřívějšímu působení ve stavební firmě. Podle serveru je podezřelý ze zpronevěry. Případ, ve kterém Richtr čelí obvinění společně s dalšími 7 lidmi, se podle serveru týká stavby mostu přes Labe mezi obcemi Vali a Mělice na Pardubicku, a to v letech 2019 až 2020. Zájem o psychologickou a terapeutickou pomoc v Česku výrazně roste, a to především u dětí a dospívajících. Nejčastěji řeší traumata a úzkosti.
6: Na poptávku zareagovalo i Pražské centrum duševního zdraví a rodinné péče, které otevřelo v Nuslích zhruba před rokem. Největší zájem je o služby pro děti a mladé lidi. Impulzu to řekla manažerka centra Family Hub Petra Paroubková.
7: Naše největší klienta jsou děti a dospívající a je to průměr 65% klientů měsíčně. Nejčastější problémy dětí a dospívajících, ale dospělých, jsou buď traumata nebo úzkosti.
6: Psycholog Václav Mertin mi řekl, že k němu přicházejí rodiče s dětmi s širokou paletou problémů. Mertin nepozoruje velký rozdíl mezi problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
8: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy není, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
6: Rodiče tak odejdou s radou a trošku uklidnění. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Soukromou korespondenci prezidenta Václava Havla jsme si mohli poprvé prohlédnout v archivu kanceláře prezidenta republiky. Patrně nejcennější archiválí je dopis britské královny Alžběty II. Ta Havlovi napsala v dubnu 1996 vlastní rukou dopis a podepsala se jako jeho dobrá přítelkyně. Archiv se rozhodl zpřístupnit dokumenty Václava Havla k 15. výročí jeho úmrtí a připojil se tak poprvé k celonárodní akci k Mezinárodnímu dni archivu, který byl před 3 dny. Na Tachovsku vyjedou v neděli poprvé autobusy do Bavorska. Půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Linka spojí třikrát denně města Tachov, Bernau, Tirschenreuth.
9: Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus v neděli v 10:30. Linka propojí životy lidí, kulturu a turistický ruch na obou stranách hranice. Autobusy pojedou celoročně, víkendové a sváteční spoje do 11. října přepraví až 5 jízdních kol. Platit v nich budou mezinárodní jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje i síťová jízdenka Turista Plzeňském a Bavorském. Provoz budou dotovat město Tachov a bavorský okres Tirschenreuth. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachovsko.
5: Na Kubu dorazila pomoc, připlula z Kolumbie s více než 100 tunami jídla a dalšími věcmi, informují o tom tiskové agentury. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a energetické krizi. Kolumbijská loď vyplula z Kartageny začátkem června a do havanského přístavu připlula časně ráno. Minulý víkend připlula do Havany další loď se 17 tunami zboží z Mexika a Belize. Na fotbalový šampionát se už v prvních dnech snáší kritika. Na utkání českých fotbalistů s Koreou totiž zdaleka nebyly zaplněné tribuny. Na to ukazují fanoušci i média. Televizní záběry ze zápasu zacílily na větší množství prázdných sedadel, přestože podle oficiálního údaje chybělo do vyprodání stadionu ve Guadalajaře necelých 700 míst.
0: A 4 minuty po 19. hodině jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou. Vrátí se s nimi za necelou hodinu. Bude na konci příštího týdne teplo nebo ne? I tohle probereme. V této hodině s vámi i nadále Petr Brožík, Xindl X na vodě, právě teď na Impulzu. A ti vám známe hezky a parádní krok do nadcházejícího víkendu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu I.

0: večerní impuls, za chvíli zase česká muzika, Ilona Čáková, Proč mě nikdo nemá rád. Sledujeme i dopravu, pořádná šňůra je na D1, kousek za pravou, za Prahou, doprava 007 je tady za minutu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A právě teď je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před 22. kilometrem vytvořila 7-kilometrová šňůra. Dále na sjezdu na 342. kilometru ve směru od Ostravy na Přerov se srazila dvě osobní auta, kolona se ale netvoří. Na Pelhřimovsku na příjezdu do Kejžlic směrem od Řečice havaroval motorkář, dávejte pozor. Nehodu autobusu máme hlášenou z České Lípy v okružní ulici u křižovatky s Příbramskou. A ještě návrat do hlavního města. V Praze ve Štefánekově ulici u křižovatky s Kartouskou se srazilo osobní auto s chodcem. A i tady dávejte pozor, ať se nestane něco dalšího. Cokoliv přispějte i vy do dopravy 007, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Večerní impuls, minuta před půl osmou, za chvilku zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Tak bude koncem příštího týdne touhle dobou vedro nebo ne? Modely jsou tomu nakloněné, sice je to stále zatížené jistou mírou nepřesnosti, ale už za chvilku si řekneme, jaké hodnoty můžeme naměřit přesně za týden. Poslouchejte dál. Impuls, hezký odjezd na víkend a minimálně pěkný odpočinek po tom pracovní týdnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na Invia.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou

0: Večerní impuls, 19.37, aktuální čas, za chvilku impulzovic krabička. A v ní Václav Neckář, chci tě líbat, červen je tady, celých 10 dnů zbývá do letního slunovratu, ale za současné počasí ani září nebo říjen možná by se nemuseli stydět, je skutečně mimořádné chladno. Trošku lepší už to bude v druhé půlce víkendu, od neděle přeci jenom ty teploty poněkud více budou lézt nahoru, než je zažíváme teď. No a máme tady výhled na dalších 10 dnů a vypadá to, že se blíží tropy. Sice ta předpověď, ten model je zatížený s tou mírou chybovosti, protože to je přeci jenom týden, ale to, co tam meteorologové dali nebo vyndali na nás, tak to jsou hodnoty, za které se nemusí stydět přímořská letoviska. Lépe bude už od úterý, kdyby se mohly ozývat letní teploty s hodnotami nad 25 stupňů Celsia. Když se podíváme na konec toho příštího týdne, řekněme pátek, sobota, neděle, tak třeba v pátek mají průměrné teploty, které můžou dosahovat až 33, v sobotu 35, v neděli dokonce 36 stupňů Celsia a tím by to zdaleka nemuselo skončit. Jak to nakonec bude vypadat, na to se musíme počkat, zajisté v průběhu toho příštího týdne meteorologové to budou upřesňovat, ale naděje je a to je dobrá zpráva, už se konečně potřebujeme ohřát. Budeme to sledovat, poslouchejte dál Impuls, hezký večer.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Večerní impuls, za chvíli 7:45 a další muzika bude následovat, třeba Elani, Že mi je lúto. Sledujeme také aktuální páteční dopravu a odjezd na víkend. Kolonu stále čekejte na D1 před 22. kilometrem ve směru na Brno. Doprava 007 je tady za minutu a půl. No a ještě důležitá věc, už v pondělí pro vás u impulzových chystáme koncert. Slyšíte velice dobře, hnedka v pondělí ráno vás totiž u impulzových vytáhne z postele a naladí na cestu do práce po tom víkendu Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat a taky bude rozdávat lístky na Letenskou pláň. Zkrátka a dobře, tohle pondělní ráno, které bude hned po víkendu, tak budete mít mimořádně rádi. Buďte u toho, buďte s námi na Rádiu Impuls v pondělí u impulzových Marek Ztracený. Tak, krásný večer.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 19.45 a Rádio Impuls přináší nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistance se hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezký večer.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Pomalu se jede po dálnici D1 z Prahy do Brna, zhruba mezi 15. a 22. kilometrem. V protisměru čekejte zdržení pár minut před dopravním omezením na 59. V Praze je ucpaná Vilznova ulice před muzeem z Holešovic a v obou směrech vázne doprava před Vimperkem ze Strakonic kvůli zúžení. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubu, děkujeme, doufujeme, že ta špička na víkend bude brzy odjetá. Kdyby ne, tak dejte vědět ostatním, co se kde děje, kde se postojí, kde jsou kolony, nehody a tak dále. I když si přejeme, ať je toho co nejméně. Buď volejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Večerní impuls, minuta a půl před 20. hodinou. Iva Horáková připravila zprávy, od jihu se na nás něco chystá, o co jde, se dozvíte. Za chvíli ve zprávách s vámi se loučí Petr Brožík, začíná noc plná české a slovenské muziky na impulzu a v ní třeba Mandraže, Šrouby a Matice, Jojo Band, Karviná, bude Petr Muk a nebo Činaské jejich selhání a spousta dalších. Až do rána samá česká a slovenská muzika. No a pojďme se podívat, co nás čeká venku, vlastně sobota začne tak, jak pátek skončí, ale bude se to během dopoledne zlepšovat, ubývat až na polojasno, teploty 19 až 23. Na jihu Moravy může být i 25.
1: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na Lipně jsou podle vědců sinice s toxiny. Na jih Evropy se řídí vedra. Plíšková a Bousková v Queen's Clubu dohrály. Zprávy v 8 a Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Lipenské přehradě se můžou vyskytovat sinice s toxiny, uvedla to Česká televize. Sinice s toxiny nejsou nebezpečné pro člověka, ale můžou být jedovaté pro zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie. Voda v Lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Navíc podle posledních rozborů hygieniků vykazuje velmi dobrou kvalitu. Například u pláže v Černé v Pošumaví ji hodnotili nejvyšším stupněm číslo 1. A na jihu Čech ještě zůstáváme. V lese na Českobudějovicku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle komentářů na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý batoh. V Aši řeší nemoc jasanů. Invazivní japonská houba napadla desítky stromů v aleji u městského hřbitova. Jasany teď postupně usychají.
3: Usychání odborně nekrózu způsobuje houba voskovička jasanová. Stromům nejprve chřadnou listy, pak se objevují fleky na kůře, nejčastěji kolem pupenů. Následně začnou ztrácet sílu a odumírají. U ašského hřbitova takhle trpí hned několik desítek jasanů. Podle dendrologů není jiná možnost, než je pokácet. Voskovička se to šíří vzduchem a zatím obrana neexistuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Brno má most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. U příležitosti oficiálního pojmenování se přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
4: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
5: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua těží naše civilizace do dnes.
4: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
6: A už jedou hasiči, pozor!
4: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
7: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
4: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
8: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
4: Starosta Filip Lédr.
9: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
4: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
10: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
4: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s pěti seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Na jihu Evropy se ke konci týdne hodně oteplí, teploty by mohly atakovat i 40. V některých oblastech se očekává i silný vítr, což zvýší nebezpečí vzniku a šíření lesních požárů. Právě lesní požáry jsou problémem, kterému každoročně země ve Středomoří čelí. Teploty výrazně nad 30 stupňů s výkyvy až ke 40 se v příštích dnech čekají v celém pevninském Portugalsku. Civilní ochrana vydává varování před lesními požáry, jejich šíření by mohlo usnadnit silný a suchý vítr. Tenistka Karolína Plíšková v Queen's Clubu dohrála. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, které jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. Semifinalistka předloňského Wimbledonu Vekičová a Bousková se dnes vrátili na londýnské kurty po dvou dnech. Ve středu bylo utkání přerušeno kvůli dešti za stavu 6-5 pro Chorvatku a ani včera nebylo možné duel dohrát.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. až 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Šinasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.

0: žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Zprávy v 9 a Iva Horáková. Dobrý večer. Obézní děti by mohly mít léky na hubnutí zdarma. Léky by totiž byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to uvedl při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Rozhodnutí o úhradách očekává do konce tohoto roku. Podle premiéra Babiše je v Česku skoro 250 tisíc obézních dětí. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boraň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Pád muže do kolejiště ve stanici Florence zastavil pražské metro na lince C. Vlaky více než 2 hodiny nejezdily mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Metro stálo zhruba od 5:30 do 6:45 večer. Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. V Postoloprtech na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
4: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz z Dalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
3: Historické jádro 5000ového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Evropská unie se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko. Začnou v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zraní obilí.
5: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že polnohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoe. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřku v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, které jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí na sobotu. První víkendový den slibuje zataženo a mraky, občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Teploty zítra vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů, na jihu Moravy až na 25.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: česky a slovensky.
1: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.

trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Dobrý večer. Se zprávami v 10 je tu Iva Horáková. Alena Schillerová navrhuje zvýšit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Česká televize spočítala, že v případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. Stejný odhad má i Národní rozpočtová rada. Státní kasa se bude muset vypořádat například s výrazným růstem požadavků ministerstev, zejména u obrany, školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Opozice nápad ministryně financí kritizuje. Řidiči si pomalu, ale jistě zvykají na elektronické vyřízení dopravních nehod. To už skoro rok umožňuje internetová aplikace s názvem Bouračka. Online nástroj využívá propojení databází pojišťoven i registrů vozidel a řidičů. Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů nám řekl, že už se daří aplikaci Bouračka dostávat do povědomí motoristů.
2: Jedná se o dopravní nehody, kde není povinnost volat policii. Tam všude teda mají účastníci nehody povinnost sepsat společný záznam, buď ho pořídit na papír, nebo použít Bouračku. A ze všech těch případů, kde to je možné, tak v současné době ale chce přes 20% účastníků už právě využívá tu elektronickou verzi přes Bouračku.
1: Pokud by si řidiči chtěli zkusit vyplnit elektronický záznam o nehodě na nečisto, můžou už asi měsíc využít aplikaci Demo Bouračka. Oba tyto online interaktivní formuláře najdeme na internetové adrese bouračka.cz. Někdo zatím neznámý ničí stromy v Otrokovicích. Město podalo trestní oznámení a žádá veřejnost o pomoc. Škody jdou do desítek tisíců korun.
3: Během dvou týdnů druhé trestní oznámení na neznámého pachatele a výzva radnice pro všímavé. Vybavte si neobvyklé situace a pomozte. Nedaleko nádraží někdo navrtal kmeny a mechanicky různě poškodil javor, smrk a dvě vzrostlé sakury. Ty už teď jeví znaky klinické smrti a usíchají. Vrtáci bez mozku se vyřádili také nedaleko odsud na pěti břízách, které vrtáním a řezáním velmi vážně poškodili. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. V nabité sestavě českých brankářů zářil nejvíc, a to tak, že si Jakub Dobeš podmanil Montreal a okouzlil elitní zámořskou scénu. Hokejový gólman byl dokonce zvolen do All-Star týmu nováčku tohoto ročníku. Za Canadiens naskočil do 49 zápasů základní části a pomohlo jim také k postupu do play-off. Zbývá počasí na zítřek. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25. Zpočátku bude zataženo, mraky a občas zaprší. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Dobrý páteční večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku přes justici v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle čtvrtečního prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Zájem o psychologickou a terapeutickou pomoc v Česku výrazně roste, a to především u dětí a dospívajících. Nejčastěji řeší traumata a úzkosti.
2: Na poptávku zareagovalo i Pražské centrum duševního zdraví a rodinné péče, které otevřelo v Nuslích zhruba před rokem. Největší zájem je o služby pro děti a mladé lidi. Impulzu to řekla manažerka centra Family Hub Petra Paroubková.
3: Naše největší klienta jsou děti a dospívající a je to průměru 65% klientů měsíčně. Nejčastější problémy dětí a dospívajících, ale i dospělých, jsou buď traumata nebo úzkosti.
2: Psycholog Václav Mertin mi řekl, že k němu přicházejí rodiče s dětmi s širokou paletou problémů. Mertin nepozoruje velký rozdíl mezi problémy dnešních dětí oproti předchozím generacím.
4: Jedině v tom smyslu, že se rodiče obracejí s problémy, se kterými dřív by se neobraceli, což velice vítám, protože někdy je to problém opravdu, bych řekl, banální, ale člověk nikdy neví, co z něj bude za měsíc nebo za půl roku.
2: Rodiče tak odejdou s radou a trošku uklidnění. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Mezinárodně uznávaná mezosopranistka Dagmar Pecková míří do politiky. Doplní sestavu kandidátů ODS do podzimních senátních voleb. Držitelka ceny Itálie za rok 1999 za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze kandidaturu oznámila při zahájení kampaně v Praze. Bude se ucházet o hlasy voličů v obvodu Praha 9, kde vyzve obhajujícího Davida Smoljaka. Senátní a komunální kampaň občanských demokratů bude mít hlavní heslo Braňme normální Česko. V Aši řeší nemoc jasanů. Invazivní japonská houba napadla desítky stromů v aleji u městského hřbitova. Jasany teď postupně usychají.
5: Usychání odborně nekrózu způsobuje houba voskovička jasanová. Stromům nejprve chřadnou listy, pak se objevují fleky na kůře, nejčastěji kolem pupenů. Následně začnou ztrácet sílu a odumírají. U ašského hřbitova takhle trpí hned několik desítek jasanů. Podle dendrologů není jiná možnost, než je pokácet. Voskovička se totiž šíří vzduchem a zatím obrana neexistuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jeden člověk zemřel a dalších 9 utrpělo zranění při střelbě ve městě Midland v americkém státě Texas. Pravděpodobný pachatel zemřel o několik hodin později, když ho dopadli policisté, informuje agentura AP. Podle svědků policie provedla rozsáhlou akci v areálu místní veterinární kliniky. Načež oznámila střelcovu smrt. Jeho motiv policie vyšetřuje. A dva české úspěchy v zámoří. Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže. Dodám i počasí na zítřek. Sobota chystá zpočátku zataženo, mraky a občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet už přestane. Nejvyšší sobotní teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ještě víc. Až k 25. Klidný večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: hrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Se zprávami je to Iva Horáková. Obezní děti by mohly mít léky na hubnutí zdarma. Léky by totiž byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to uvedl při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Rozhodnutí o úhradách očekává do konce tohoto roku. Podle premiéra Andreje Babiše je v Česku 245 tisíc obezních dětí. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve španělské Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. Na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchovního je vepsaný text pověsti. Veřejnosti představí radnice dílo v sobotu při postoloprtských slavnostech. Starosta Zdeněk Pištora říká, že s nápadem přišel architekt Koudský.
3: On právě přišel s touhle revoluční myšlenkou, že rozvineme na plochu náměstí ten obraz se Zdalimilovy kroniky. To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný.
2: Historické jádro 5000ového města doplňuje restaurovaná barokní kašna s unikátními hodinami, sloup se sousoším, fontány a upravená autobusová zastávka. Brusel zakáže od příštího roku sdílené elektrokoloběžky. Podle médií a agentury Belga je rozhodnutí reakcí na rostoucí počet nehod a omezování silničního provozu. Dalším problémem je zneužívání těchto dopravních prostředků při páchání trestných činů. Belgická metropole se tak připojuje k dalším městům, jako je Paříž, Madrid nebo Praha, která ve svých ulicích sdílené elektrokoloběžky zakázala. Na Slovensku už začala sklizeň. Zemědělci si na tak brzký start nevzpomínají. Důvodem je aktuální počasí a extrémní sucho, které urychlilo zrání obilí.
4: Extrémně dlhotrvajúce sucho na jar a nerovnomerně rozložené zrážky naznačují, že polnohospodári budou mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Ešte nikdy v histórii sa nezačala žatva takto skoro. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať sa už nemôže. Kombajny vyrazili na polia v južných častiach krajiny, no už o týždeň sa pridajú aj ďalšie v ostatných regiónoch. Veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil šampiona z roku 2023 Tiafoua. Stejný úspěch zaznamenala i Barbora Krejčíková, která v Hertogenboschi zabojuje o finále po vítězství nad Rumunkou Ruseovou. Karolína Plíšková naopak mezi čtyřku v Queen's Clubu neprošla. Ve čtvrtfinále prohrála s Donou Vekičovou z Chorvatska, která jen o pár hodin dříve v dohrávce druhého kola podlehla Marie Bousková. A dodám i počasí. V sobotu bude zpočátku zataženo, mraky, občas déšť, během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Naměříme 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy i 25.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

Hledal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen schopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

chceš ľúbiť iného muža. Naša láska letí

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Radio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nese Iva Horáková. Podvodníci zkoušejí nový trik. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Na zprávy nemáme reagovat. Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto tlaku je přimět příjemce zprávy k rychlému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. Zpráva, před kterou ministerstvo varuje, je odesílána z čísla s filipínskou předvolbou. Pokusy o podobný podvod se pravidelně opakují. Brno má most Adama Bernaua. Stojí v místě, kde byl v minulosti dům této fiktivní postavy ze seriálu Návštěvníci. U příležitosti oficiálního pojmenování se přímo u něj konala oslava nejen pro místní.
3: Happening odstartovala živě zahraná seriálová melodie. Následovala ukázka
4: z myšlenkového odkazu Adama Bernaua těží naše civilizace do dnes.
3: A tak jako v seriálu hořel dům, symbolicky ho přijeli hasiči uhasit i na této akci.
5: A už jedou hasiči, pozor!
3: Mezi diváky dorazil i jeden z herců, Josef Dvořák.
6: Já mám hroznou radost z toho nápadu.
3: Představitel Adama Bernaua, herec Viktor Král, poslal video zdravici.
7: Je mi velkou ctí, že si na mě vzpomínáte a na tento výjimečný seriál.
3: Starosta Filip Lédr.
8: V Řečkovicích mají Járu Cimrmana, tak proč my bychom nemohli mít Adama Bernaua?
3: Zlatým hřebem bylo odhalení nástěnné malby, kterou vytvořil sprejem umělec Oliver Heller.
9: Začali jsme v pondělí v poledne a pracoval jsem až do poslední chvilky. Bylo to náročné.
3: Vyobrazuje právě dříve zde stojící dům spolu s pěti seriálovými postavami. Z Brna Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: V lese na Českobudějovisku děsí ženy nahý muž. Litvínovice proto vyzývají obyvatele, aby v případě, že ho potkají v nedalekém Homolském lese, volali policii. Na muže upozornilo několik žen, které ho potkali. Muž se podle některých svědků objevoval v lese už loni. Podle některých diskutujících na sociálních sítích měl muž na nohou ponožky a na zádech malý batoh. Někdo zatím neznámý ničí stromy v Otrokovicích na Zlínsku. Město podalo trestní oznámení a žádá veřejnost o pomoc. Škody jdou do desítek tisíc korun.
10: Během dvou týdnů druhé trestní oznámení na neznámého pachatele a výzva radnice pro všímavé. Vybavte si neobvyklé situace a pomozte. Nedaleko nádraží někdo navrtal kmeny a mechanicky různě poškodil javor, smrk a dvě vzrostlé sakury. Ty už teď jeví znaky klinické smrti a usíchají. Vrtáci bez mozku se vyřádili také nedaleko odsud na pěti břízách, které vrtáním a řezáním velmi vážně poškodili. Jan Čada, Radio Impuls, Otrokovice.
2: Evropská unie se shodla na přístupových jednáních pro Ukrajinu a Moldavsko. Začnou v pondělí, uvedli podle agentury Reuters předseda Evropské rady Antonio Costa a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co ho přestalo blokovat Maďarsko. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupně vítězů se prosadili i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem v Tacenu. Přidám i počasí na sobotu. Jih Moravy naměří až 25, jinde to bude do 23 stupňů. Zpočátku čekáme zataženo, mraky a občas déšť. Během odpoledne se vyčasí na polojasno a pršet přestane. Klidný víkend přeje Iva Horáková.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Obezní děti by mohly mít léky na hubnutí zdarma. Léky by totiž byly hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to uvedl při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách. Rozhodnutí o úhradách očekává do konce tohoto roku. Podle premiéra Andreje Babiše je v Česku 245 tisíc obezních dětí. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti od 12 do 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKLu neupřesnili. Španělé dopadli hledaného Čecha. Muže, kterého české úřady hledají kvůli závažnému podvodu, objevila policie ve španělské Valencii. Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. Podle prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé ale venezuelskou ropu nikdy nedostali. Škoda je skoro 50 milionů korun. Náměstí v Postoloprtech vypráví vydlážděným obrazem příběh Oldřicha a Boženy. Na Lounsku dokončili za víc než 100 milionů korun rekonstrukci náměstí podle návrhu architekta Romana Koudského. Na ploše je vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy s koněm a knězem. V postavě duchov